když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Jas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, fiale.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstal tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch

0: Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
2: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně, já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
2: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
2: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat.

0: něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Měsíčku na nás.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no, škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to se dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Já pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká si zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou stříhačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností, já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbu-Val-de-Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
6: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
5: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obliči.
6: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
5: Se rozpohybuje mozek. Jako.
6: Ano.
5: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle a někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zedník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
3: Povedlo se.
6: Zdraví vás oba dva.
5: Díky.
6: A to byť Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píšeme jí bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Alo?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Halo.
6: Halo.
3: Ano,
5: den.
3: Jste to vy.
5: Tak koho?
6: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
6: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
6: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu,
6: jo?
5: Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
6: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
6: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenský nevyřídil.
5: Dobře,
3: ano, dobře, tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
7: Dravas Petr Zarhoty.
5: Ano.
7: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
7: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
8: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana a jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla:

0: Klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř potrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem s silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně, a leda byle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
1: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
2: Přesně tak.
1: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naďa Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
2: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
1: Ano.
2: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
1: A ty tam stojíš vzadu portál.
2: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlaze celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
3: Stalo se teda.
2: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo jasně takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
1: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom
2: vysněl. Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
1: Ale o to horší může být ještě Maria. Že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
2: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano, na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
1: Ano.
2: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
1: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
4: Hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vyberi ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno party, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel. No.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete, se Štěpánkou Haničincovou jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla, říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny.
4: Prince,
5: pamatovali
4: prince.
5: Si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu a si tak volala, králi Miroslave, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko. Tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s tím měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal se, směl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. Tak samozřejmě s panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru. Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta, Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrtstoletí, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to
3: byl. Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem se přidala s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlasuje pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil. Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s Bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba?
4: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi jich tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, ale 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a malé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto...

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych mal říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
4: Tady je to blízko.
1: Dostáváme. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přidám a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Oriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku, a poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. Olomoučtí radní schválit tender na zhotovitele malé hokejové haly. Fotbalisté Španělska jsou světovými šampiony. Ve finále mistrovství zdolali Argentínu 1-0. Dnes má být převážně slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřinek, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, uvedl Plaga.
2: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
0: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Vedení olomoucké radnice zahájilo výběrové řízení na stavební firmu, která ve městě vybuduje malý zimní stadion. Sloužit bude hokejové mládeži, krasobruslařům, handicapovaným, školám a veřejnosti. Uvedli to zástupci města na sociálních sítích.
3: V letošním roce radní vyberou zhotovitele, do konce roku by měla být uzavřená smlouva. Vybraná firma může začít se stavbou na jaře. Předpokládaná hodnota stavby je 324 milionů korun bez DPH. Stavět by se mělo v letech 2027 až 2028. Součástí projektu je i parkoviště pro 63 aut. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezónu. Do areálu také pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality, potvrdil zástupce velitele Přerovské městské policie Miroslav Komínek.
4: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčici a jak je potřeba poměrně nekompromisně tato práva vymáhat, takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
0: Od dneška do konce července nemohou zákazníci využívat pobočku Pošty Partner v Petrově nad Desnou na Šumpersku, mimo provoz je kvůli dovoleným. Zástup mají na starosti pracovníci pošty v sousedním Rapotíně. Vyplývá to z informací na webu Petrova nad Desnou.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve včerejším finále porazili obhájce titulu z Argentiny 1-0. V 26. minutě prodloužení se prosadil Torres. Španělé po 16 letech podruhé ovládli světový šampionát.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14. Vítr povane zpočátku slabý jihozápadní, postupně mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor si dejte na silnici mezi Prostějovem a Dubem nad Moravou na Olomoucku. Za odbočkou na Biskupice se střetlo osobní auto se zvěří. Místo je z opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pondělí 20. července a svátek má dnes Ilja. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Opět se těším na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51, no a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Teď nás čeká skupina Olympic a jejich žalba. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávie František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za 4násobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy 20. červencové ráno, pondělí, svátek má Ilja a je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. No dnes sluníčko, ojedinělé přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 13 stupňů, Hanušovice 10 stupňů Celsia. Velmi svěží ráno, napsala Martina Štarnov 12. stupňů, bude slunečno, to už píše Ivana, která vstává a bude snídat. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čtvrté album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, když si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Evropského šampionátu dětí a juniorů v dresuře se v Olomouci zúčastnilo přes 100 letních jezdců z celého kontinentu. Ve špičkové konkurenci se prosadily dvě české zástupkyně. Jasmína Vašáriová postoupila do 18členného finále v kategorii dětí a to samé se povedlo mezi juniory Elišce Vandasové.
1: Tak já si myslím, že to je úplně obrovský úspěch a jsme opravdu nadšení, když teda ta finálová jízda se nám nevydařila tak, jak jsme předpokládali kvůli komplikacím s koukáním koně, takže jsem nebyla úplně jako tak nadšená, ale myslím si, že úspěch je opravdu obrovský.
2: Zářila po své finálové jízdě mezi juniory na mistrovství Evropy v dresuře 18letá Eliška Vandasová. Jejího koně Rončevala ve finále rozhodilo několik diváků s roztaženými deštníky, kterých se Valach bál a proto v některých sekvencích neposlouchal tak, jak měl. I tak to ale Vandasové zážitek z celé akce neskazilo.
1: Tady závody byly opravdu parádní, neskutečně jsme si to všichni užili, atmosféra byla skvělá. Samozřejmě i to, jak jsme se podporovali navzájem, nejenom Češi mezi sebou, ale i se slovenskými jezdci, s maďarskými jsme se tady taky podporovali, takže já si myslím, že ta atmosféra tady byla opravdu skvělá.
2: Pochvalovala si rodačka z nedalekého Štermerka a slova uznání pro organizátory měla i vedoucí české ekipy Renata Habásková.
3: Jsme velice šťastní, že takto velký šampionát mistrovství Evropy mohlo být uspořádaný v Čechách. Je to poprvé v historii. Je to asi největší akce drezurní, která tady kdy v historii byla. Velké díky patří paní Hubáčkové, která se toho ujala tady v jejím areálu v Olomouci a připravila nezapomenutelné zážitky s úžasnou výzdobou, s úžasným programem pro jezdce, s výbornými rozhodčími, který teda poslalo samozřejmě FEI. Myslím si, že to tady nemělo chybu.
2: A chybu podle ní neměly ani české výsledky. 14. místo Jasmíny Vašáriové v kategorii dětí a 16. příčka Elišky Vandasové mezi juniory. Podobné výkony potvrzují, že mezera mezi světovou špičkou a Českem se pomalu zmenšuje.
3: My jsme měli velký skluz. V podstatě po revoluci, když jsme se mohli začít bezproblémově dívat na západ, tak postupně jsme začali si uvědomovat, že potřebujeme informace, zkušenosti zahraničních trenérů. Trvalo to nějakou dobu, začaly se přivážet lepší koně a lidé začali trénovat se zahraničními trenéry a naši trenéři se začali učit, jak vlastně správně trénovat pro ty nejvyšší soutěže.
2: Vysvětluje dlouholetá drezurní trenérka, funkcionářka a manažerka.
3: Myslím si, že v tuto chvíli jsme tak na polovičce cesty. Už jsme konkurenceschopní, už jsme se dostali do finále a právě že kategorie dětí junioři je to, kde to začíná a z nich potom můžou růst dál.

0: tyto pěsci. A věřím tomu, že se můžeme dostat až na ten vrchol, ale musíme si vybudovat jméno. To je důležitý, takže i to, že ty závody jsou tady v Čechách, to jméno České republiky opravdu buduje.
1: Popisuje vedoucí české ekipy Renata Habásková po evropském šampionátu mládeže v drezuře v Olomouci. Podle ní je také zásadní výzvou, aby se našly prostředky a motivace k tomu, aby junioři plynule přecházeli do seniorské kategorie a nekončili své kariéry příliš brzy. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohl o 500 korun zvedat každých 5 let osobám už od 80 let věku. Teď se takto přidává lidem od 85 let. Kritizuje to opozice. Vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci. Obyvatelé Uničova nebudou moci ode dneška do 7. srpna využívat službu Senior Taxi. Důvodem je tradiční letní přestávka kvůli dovoleným. Zástupci radnice o tom informovali v městském zpravodaji. Vedení Písečné na Jesenicku vypsalo tender na opravu fotbalového hřiště, které poničily předloňské povodně. Od té doby je mimo provoz. Obnova si vyžádá více než 11 milionů korun. Vedení vesnice se snaží na akci získat dotaci z Národní sportovní agentury, řekl nezávislý starosta Jan Konečný. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Větší podniky tak musí najít jiný způsob, jak s ním naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou anebo věnovat charitativním organizacím ze sportu. Vítězem včerejší 15. etapy Tour de France je Belgičan Evenepoel, posunul se na celkové druhé místo za průběžně vedoucího Slovince Tadeje Pogačara. Do té doby druhý Dan Vingegaard odstoupil kvůli zranění. Počasí? Dnes má být na střední Moravě většinou slunečno, přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 na trase Ostrava Lipník nad Bečvou na 314,5 kilometru havarovala dodávka. Zasahují tam záchranáři, s opatrností projedete. Na D1 v opačném směru, tedy od Lipníku na Ostravu, na 304 kilometru stojí porouchané vozidlo. Srážka dvou osobních aut omezuje provoz na silnici za Štenberkem na Opavu před obcí Lipina. A střed osobního vozu se zvěří se vyšetřuje na komunikaci mezi Prostějovem a Dubem nad Moravou na Olomoucku za odbočkou na Biskupice. I zde si dejte pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme pranostiky pro dnešní den. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno. Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, je tady 20. červencové ráno, svátek má Ilja a co říkají pro dnešní den pranostiky? Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. Jak to bude s deštěm? Svatý Eliáš přichází s deštěm nebo s bouřkou. O svatém Eliáši bouřky často straší. No a co léto? Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. A ještě jedna pranostika. Svatý Eliáš odřezává prvý plást. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45, probouzíme se do 20. červencového rána, je tady pondělí a svátek má Ilja.
1: Počasí.
0: Pranostika říká do svatého Eliáše, i pod křovím schne, po něm ani na křoví. No dnes sluníčko, ojediněle přehánky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 11 stupňů, slunečno a zatím klidno, zdraví Naďa. Štíty polojasno 9 až 13 stupňů. Vítr od 7 do 22 km za hodinu, slabá mlha po deštích, píše Břeťa. A Bára z Olomouce hlásí 13 stupňů a jasno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Mezzosopranistka Anna Moriová, solistka opery Moravského divadla, uspěla na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Získala první místo v kategorii píseň a druhé místo v oboru opera. Zpěvačku, která debutovala v Pražském národním divadle, absolvovala několik stáží v zahraničí, pokukuje po roli Carmen a prohlašuje, opera není jen pro starší generaci, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu v pondělí po zprávách v 10 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45, dobré ráno. Od června pro vás vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hesse v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude doktorka Kateřina Zeithamlová. Tady je malá ochutnávka.
1: Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát doktorka Kateřina Zeithamlová.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podrobnosti ve zprávách celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Je 6 hodin. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Hygienici ráno odeberou vzorky vody z Plumlovské přehrady kvůli kontrole její kvality. Zájemci mohou hlasovat o krajské ceně za ochranu životního prostředí. Dnes má být převážně slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích v Česku dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo cenovou regulaci. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat a v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
2: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
1: Ode dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz anebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Vzorky vody dnes opět odeberou odborníci z Plumlovské nádrže na Prostějovsku. Na základě laboratorních testů vyhodnotí její kvalitu. Podle poslední kontroly ze 7. července je voda v přehradě vhodná ke koupání. Vyplývá to z informací na webu krajské hygienické stanice v Olomouci. Pracovníci Olomouckého kraje spustili hlasování veřejnosti o ceně za přínos v oblasti životního prostředí. Zájemci mohou vybírat z 18 kandidátů, kteří se věnují ekologickým a udržitelným aktivitám od ochrany biodiverzity přes klimatická opatření až po moderní technologie šetřící energii. Upřesnila mluvčí hejtmanství Eva Knajplová.
3: Mezi finalisty se tak potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor. Sport.
1: Eliška Vandasová skončila 16. na mistrovství Evropy dětí a juniorů v dresuře v Olomouci. Ta byla s výsledkem velmi spokojená navzdory tomu, že ve finále řešila nečekané problémy. Jejího koně Rončevala vylekali rozevřené deštníky několika diváků na tribuně.
4: Přišla pirueta, když jsme šli přímo proti těm lidem s deštníkem. On jakmile uviděl, tak už se jich potom bál celý zbytek úlohy, takže jsme potom řešili opravdu jenom deštníky a ne zbytek svalové práce. Ale myslím si, že úspěch je opravdu obrovský.
1: V kategorii dětí do finále postoupila Jasmína Vašáriová, která dokončila závod na 14. místě. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 na trase Ostrava Lipník nad Bečvou na 314,5 kilometru havarovala dodávka. Zasahují tam záchranáři, s opatrností projedete. Na D1 v opačném směru, tedy od Lipníku na Ostravu, na 304. kilometru stojí porouchané vozidlo. Srážka dvou osobních aut omezuje provoz na silnici za Šternberkem na Opavu před obcí Lipina. A střed osobního vozu se zvěří se likviduje na komunikaci mezi Prostějovem a Dubem nad Moravou na Olomoucku za odbočku na Biskupice. I zde si dejte pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Včera jsme doma uklízeli sklep a úložné prostory. Začali jsme totiž stěhovací proces. No to je práce, při které člověk někdy ztrácí nervy. Při jaké činnosti vy ztrácíte nervy? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, rozebírali, kdo si může dovolit telefon, a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Věra Martinová. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Kdo si mohl dovolit vlastnit před 100 lety telefon? Vzhledem k tomu, že se ceny služeb ve 20. letech minulého století stále zvyšovaly, byli to jen majetní lidé. Více řekne Dita Vojnarová, která listovala tehdejšími novinami.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Ministerstvo pošt Československé republiky oznámilo, že od 1. srpna 1926 zdraží telefonní předplatné pro majitele telefonu průměrně o 43%. V novinách se psalo o tom, že to, co jinde ve státech patří k potřebám denního života, to stává se u nás přepichem. Jehož dopřáti si mohou lidé velmi bohatí, kteří telefon nezbytně budou muset míti. A že za takových poměrů řady dosavadních abonentů předplatné vypoví. A novináři se zamýšleli. Správa pošt ztratí více, nežli dosud má. Vždyť bez tak telefon u nás je už tak drahý, že zbytečno o tom mluvit. Obchodníci a zcela jistě i průmyslníci přirazí nové poplatky telefonní k cenám zboží, kteréž i hned znovu podraží. Kam takové hospodářství povede? Což není nikdo, kdo by na to upozornil?

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, jsou 2 minuty po 6:45, svátek má dnes Ilja, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Eliáše, dopoledne léto, odpoledne zima, no dnes sluníčko, ojediněle přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Vikýřovice 10 stupňů Celsia a jasno, hlásí Jaroslav. Radka z Hranic, tam má na teploměru 13,5 stupně a Chomout 13 stupňů a slunečno. To je vzkaz od Eduarda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo jsou to neformální pečovatelé? Žijí mezi námi a starají se o blízkého člověka, který se neobejde bez pomoci druhých. Často jsou v seniorském věku a kvůli režimu péče 24/7 nemají skoro žádný prostor pro sebe. Na Olomoucku se rozbíhá nový projekt, který má neformálním pečovatelům pomáhat. Co vše nabízí, představí jeho vedoucí Martin Steiner ze sdružení Edukol. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc se Zrou Ješkovou v úterý v 10 dopoledne.
3: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoanenskou pouť do Staré vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve

mislil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno. Dnes jsem se vás ptal a ptám, při jaké činnosti ztrácíte nervy. V mém případě to bylo včera při začátku stěhování. No, vzkazy posíláte na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na první vzkazy. Lída z Olomouce napsala, že ztrácí nervy, když rozmotává prodlužovací šňůru nebo vánoční světýlka. Já ztrácím nervy, když se nemohu dovolat do soutěže, ale nakonec to většinou přeci jen vyjde. Jitka z Hranic. Jsem kliděs, ale náš soused mě pokaždé dokáže vytočit, naposledy tím, že pálil na dvoře staré dřevo a trávu. A kdo ví, co ještě? Honza ze Zábřežska. Nesnáším a rozčuluje mě nedochvilnost. Takovou zkušenost má Ondra z Mohelnice. No, při jaké činnosti ztrácíte nervy? Těším se na další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hasiči v celém Česku měli včera kvůli bouřkám přibližně 160 výjezdů. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy anebo odčerpávali vodu. Informovali o tom na síti X. Nejvíce zásahů měli v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, což je v rezortu na závěrečné stanovisko nepočkal. Černý Českému rozhlasu řekl, že komise rozhodnutí na konci minulého měsíce odložila a měla mít další jednání. Ministr Vojtěch reagoval, že se s různými pohledy komise seznámil. Vedení Přerova investuje do obnovy zchátralého parku na náměstí Svobody. Dělníci v něm už likvidovali kiosek, který nahradí hudební altán a kavárna se zelenou střechou. Hrubá stavba je už hotová. Na práce samospráva vyčlenila 32 milionů korun, dokončené budou na podzim, upřesnila Petra Hiršová z magistrátu. Do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku anebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Ze sportu. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. V boji o zlato porazila domácí Marii Sakariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala celkem 9. singlový triumf v kariéře a první od Wimbledonu 2024. Počasí. Dnes má být na střední Moravě většinou slunečno, přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nehoda dodávky se likviduje na dálnici D1 na trase Ostrava-Lipník nad Bečvou na 314. a půltém kilometru. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte, jak v Prostějově bojují s Pajasanem žláznatým. Dobré ráno, přeje 6:58 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Arboristé v Prostějově začali s likvidací prvních 8 stromů pajasanu žláznatého. Na pomoc si vzali vrtačku a herbicid. Invazní druh stromu totiž nestačí jen pokácet. Šíří se rychle nejen semeny, ale taky z kořenů.
1: Ono je to jednoduchý, jo. To se navrtne, dá se tam randa, obejde se to dokola.
2: S arboristou Václavem Drhlíkem jsme nedaleko prostějovského vlakového nádraží. Právě tady rostou pajasany žláznaté.
1: V tomhle parčiku jsou 3 vybraný stromy.
2: Že vy máte v mobilu?
1: Mám prostě v aplikaci ty stromy, které se mají dělat. Mám na něj ťuknout, vidíte, že to je pajasan. Jo, číslo 24 a ten se má likvidovat.
2: My u něho stojíme a když se podíváme, tak tady kolem nás už má malé pajasany.
1: Jo, a to jsou buď kořenové výmlatky, anebo jsou to semenáčky.
2: Tady máte připravenou vrtačku a ten herbicid. A to je všechno, co potřebujete.
1: Tak je to jednoduché. Jo, já si to budu dělat po částech, protože je dobré, aby ten vývrtový otvor nezaschl, aby ta rána byla čerstvá.
2: Vy takhle po obvodu toho kmene 10 cm od sebe děláte díry.
1: 5 až 7 cm od sebe, tak aby jsme vlastně se dostali do těch vodivých cest aktivních. Tak a teď tam vpravím ten herbicid takovou to jednoduchou stříčkou. Jo, když něco vyteče, vůbec se nic nestane.
2: Že to stačí taková malá dávka?
1: Stačí takhle malá dávka, já ten strom obejdu několikrát.
2: Václav Drhlík takto navrtá 8 stromů po celém městě. Pajasany jsou invazním druhem, který se rychle šíří. Vysvětluje dendrolog Zdeněk Špíšek z Olomoucké univerzity Palackého.
3: Pajasan žláznatý pochází ze Severní Ameriky. Původně byl dovezen jako součást různých dendrologických sbírek různých šlechticů. Problém je ten, že byl často vysazován do různé městské zeleně a odtamtud se dokáže dokonale šířit.
2: Popisuje, že dlouho pajasany unikaly pozornosti.
3: Ta dřevina víceméně se tady krásně etablovala, našla prostě volné prostředí i v té volné krajině a díky obrovské semenné bance, kterou ty velké stromy mají, se šíří. A šíří se docela nenápadně. To znamená, že prvních několik desítek let jsme ten problém vůbec nečekali a až teďka vidíme, že skutečně, když člověk se podívá na každým druhým remízku, toho pajasanu je tady značné množství.
2: Mezi další invazní druhy rostlin patří třeba bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá nebo klejícha hedvábná. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc žije.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno, je tady pondělí a za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Tak zatím máme málo oblačnosti, vypadá to, že minimálně dopoledne to minimum oblačnosti zůstane, bude převládat skoro jasno, polojasno. Aktuálně se teploty pohybují někde zhruba od 8 do 13 stupňů Celsia a během dopoledne nám budou stoupat někam na úroveň v odpoledních hodinách do od 19 do 23 stupňů Celsia. V průběhu dne oblačnosti sice přibude, ale dnes by se přehánky měly vyskytovat opravdu jen výjimečně. V 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 15 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne potom přechodně mírný, většinou od západu s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Tak čekají nás trošičku chladnější dny, ne úplně letní, ale myslím si, že celkově to až tak nepříjemné nebude. V noci málo oblačností, polojasná nebo skoro jasná obloha, noční teploty většinou od 11 do 7 stupňů, v horských údolích to může být až k 5 stupňům, vítr jen slabý, většinou západní do 4 metrů za sekundu a zítra zase zpočátku málo oblačností, v průběhu dne se ale oblačnost bude zvětšovat a zítra možná malinko četnější. Přehánky. Zítřejší maxima od 18 do 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 14 stupňů a vítr zpočátku zase slabý, v průběhu dne potom mírný, většinou severozápadní, s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Písničku Fénix nám připomněla Lucie Bílá. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už za chvíli song Kvetly louky a Honza Nedvěd. Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jste-li na cestách, dobře dojeďte. Snídáte-li dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme, jak na to. Právě teď, 9 minut před 7 hodinou, si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat 5 lahve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, ruce propnuté před hrudníkem drží 5 lahve. Pravou nohou půjdeme vzad do výpadu, obě kolena pokrčená těsně nad zemí. S výdechem prohodíme pravou nohu za levou. Kolena stále pokrčená a paže před hrudníkem. Cvik opakujeme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Ve Šternberku začíná uzavírka parkoviště u městského hřbitova. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Rekvalifikaci letos v Česku zahájilo necelých 5 000 lidí, to je 6x méně než loni. Ve Šternberku začíná uzavírka parkoviště u městského hřbitova. Lázně v Klimkovicích používají novou metodu léčby bolestivých kloubů. Dnes má být převážně slunečno s teplotami do 23 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. V Česku ubývá osob, které se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale žádosti častěji než dřív odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc.
4: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo si situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Řidiči ode dneška ve Šternberku nezaparkují na parkovišti v Dlouhé ulici před městským hřbitovem. Dočasná uzavírka potrvá do 30. srpna. Důvodem je výstavba vodovodu, vysvětlila mluvčí tamní radnice Irena Černocká.
5: Návštěvníci městského hřbitova ve Šternberku mohou po dobu uzavírky využít pro parkování vozidel parkoviště u severní brány, ke kterému je přístup ze silnice ve směru na Uničov. Kapacita tohoto parkoviště je celkem 26 parkovacích míst.
3: Klimkovická sanatoria u Ostravy nově léčí bolestivé klouby pomocí plazmy. Lékaři metodu mohou využít pouze u vybraných pacientů s artrózou anebo chronickými potížemi šlach jako doplněk další léčby a rehabilitace. Plazma podpoří hojivé procesy v tkáních.
6: Metoda využívá vlastní krev pacienta. Plazmu zdravotníci získají pomocí odstředění krve na centrifuze. Látku plnou aktivovaných krevních destiček pak aplikuje lékař do kolene pacienta. S Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Restaurátoři opravili sochu Krista v kapli povýšení svatého kříže v hranické místní části Velká. Na dřevěné skulptuře pracovali více než půl roku ve svém ateliéru. Památka z 18. století podle mluvčího radnice Petra Bakovského nebyla v dobrém stavu. Město věnovalo na její záchranu 50 000 korun. Letos má osadní výbor v plánu také opravu střechy kaple.
7: Sport.
3: Etická komise fotbalové asociace zrušila olomouckému obránci Jakubu Elblovi předběžný zákaz činnosti. Ten měl za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. 26-letý Elbl tak může za Sigmu naskočit na startu nové sezóny. Komise Elbla vyšetřovat nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu.
7: Počasí.
3: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14. Povane slabý, přechodně mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Havárie dodávky se stále odstraňuje na dálnici D1 na trase Ostrava-Lipník nad Bečvou na 3., 14.5. kilometru. Místo je z opatrností průjezdné, před nehodou se ale vytvořila dlouhá kolona vozidel. Počítejte se zdržením zhruba půl hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady období, kdy vyrážíme na dovolené, držím palce, ať vám vyjde a najdete na ní to, co bylo slibováno a co očekáváte. Jestli právě teď jedete autem do Chorvatska jako Petr s rodinou, který poslal SMSku od hranic s Rakouskem, tak vám přeji šťastnou cestu a příjemnou dovolenou. Dnes ráno se vás ptám, při jaké činnosti ztrácíte nervy. Za chvíli uslyšíte vaše další vzkazy a hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Marie Rotrová a právě teď bude zpívat Martin Maxa. Dobré ráno.

0: Opálec. Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Dnes se vás ptám, při jaké činnosti ztrácíte nervy. Píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. V mém případě to bylo včera při začátku stěhování. To Jirka z Olomouce píše, že ztrácí nervy, když jede autem Olomoucí. Pravda. Zdena z Holubic. Mě nejvíc pohne s nervama, když se při malování stěhují věcí sem a zase zpátky, nebo v hřebících, když to na třetí otázce pokazím. Tento měsíc tomu tak nebylo, hned na druhý pokus se to povedlo. Krásný sluníčkový den, bez deště při jezdě na Holubic. Před pár dny jsem ztratil nervy, když kolega opět neudělal práci, kterou měl. Lukáš z Jeseníku píše. Mě vytáčí kolegyně v práci, neustále jí a neuvěřitelně u toho mlaská, píše Ivana z Prostějova. Nervy chytáme z výchovy našich pubertálních dětí. Podepsání Zuzana a Patrik. Jarda z Prostějova napsal, kdy ztrácím nervy v poslední době dost často, když vám někdo začne vnucovat svůj jediný správný názor a vy víte, že je to jinak. Naposledy jsem ztratila nervy při čekání na pohotovosti. Byl to silný a dlouhý zážitek a už ho nechci opakovat. Monika z Olomouce. Vytáčí mě, když někdo ničí přírodu. To už je vzkaz od Lucie z Hranic. No, při jaké činnosti ztrácíte nervy? Těším se na další vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 20. červencové ráno, pondělí, svátek má Ilja a je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. No dnes sluníčko, ojedinilé přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno a 14 stupňů Celsia. Zdena z Holubic píše u nás je 14 stupňů, po včerejším liáku zatím svítí sluníčko, chystám se do obchodu, potom budu vařit hovězí polévku a odpoledne stříhat stonky z česneku. Nad Bohdíkovem část oblohy jasno, od Šumperka mlha 10 stupňů, napsala Vlaďka. Po včerejší bouřce, kdy bylo více kraválu než vody, máme v Javorníku polojasno, bez větří 15 stupňů tepla, napsal František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
3: Rozhlas, to je výhra!

0: stát. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Evropského šampionátu dětí a juniorů v drezuře se v Olomouci zúčastnilo přes 100 elitních jezdců z celého kontinentu. Ve špičkové konkurenci se prosadily dvě české zástupkyně. Jasmína Vašáriová postoupila do 18členného finále v kategorii dětí. To samé se povedlo mezi juniory Elišce Vandasové.
1: Tak já si myslím, že to je úplně obrovský úspěch a jsme opravdu nadšení, když teda ta finálová jízda se nám nevydařila tak, jak jsme předpokládali kvůli komplikacím s koukáním koně, takže jsem nebyla úplně jako tak nadšená, ale myslím si, že úspěch je opravdu obrovský.
2: Zářila po své finálové jízdě mezi juniory na mistrovství Evropy v drezuře 18letá Eliška Vandasová. Jejího koně Rončevala ve finále rozhodilo několik diváků s roztaženými deštníky, kterých se Valach bál a proto v některých sekvencích neposlouchal tak, jak měl. I tak to ale Vandasové zážitek z celé akce neskazilo.
1: Tady ty závody byly opravdu parádní, neskutečně jsme si to všichni užili, atmosféra byla skvělá. Samozřejmě i to, jak jsme se podporovali navzájem, nejenom Češi mezi sebou, ale i se slovenskýma jezdcema, s maďarskýma jsme se tady taky podporovali, takže já si myslím, že ta atmosféra tady byla opravdu skvělá.
2: Pochvalovala si rodačka z nedalekého Štermerka a slova uznání pro organizátory měla i vedoucí české ekipy Renata Habásková.
3: Jsme velice šťastní, že takto velký šampionát mistrovství Evropy mohlo být uspořádaný v Čechách. Je to poprvé v historii. Je to asi největší akce drezurní, která tady kdy v historii byla. Velké díky patří paní Hubáčkové, která se toho ujala tady v jejím areálu v Olomouci a připravila nezapomenutelné zážitky s úžasnou výzdobou, s úžasným programem pro jezdce, s výbornými rozhodčími, který teda poslalo samozřejmě FEI. Myslím si, že to tady nemělo chybu.
2: A chybu podle ní neměly ani české výsledky. 14. místo Jasmíny Vašáriové v kategorii dětí a 16. příčka Elišky Vandasové mezi juniory. Podobné výkony potvrzují, že mezera mezi světovou špičkou a Českem se pomalu zmenšuje.
3: My jsme měli velký skluz. V podstatě po revoluci, když jsme se mohli začít bezproblémově dívat na západ, tak postupně jsme začali si uvědomovat, že potřebujeme informace, zkušenosti zahraničních trenérů. Trvalo to nějakou dobu, začali se přivážet lepší koně a lidé začali trénovat se zahraničními trenéry a naši trenéři se začali učit, jak vlastně správně trénovat pro ty nejvyšší soutěže.
2: Vysvětluje dlouholetá drezurní trenérka, funkcionářka a manažerka.
3: Myslím si, že v tuto chvíli jsme tak na polovičce cesty. Už jsme konkurenceschopní, už jsme se dostali do finále a právě že kategorie dětí junioři je to, kde to začíná a z nich potom můžou růst dál ty top jezdci. A věřím tomu, že se můžeme dostat až na ten vrchol, ale musíme si vybudovat jméno. To je důležitý. Takže i to, že ty závody jsou tady v Čechách, to jméno České republiky opravdu buduje.
2: Popisuje vedoucí české ekipy Renata Habásková po evropském šampionátu mládeže v drezuře v Olomouci. Podle ní je také zásadní výzvou, aby se našly prostředky a motivace k tomu, aby junioři plynule přecházeli do seniorské kategorie a nekončili své kariéry příliš brzy. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo, dál ale bude ceny a marže sledovat. Unie nezávislých petroliářů očekává, že paliva zdraží. Vzorky vody dnes opět odeberou odborníci z Plumlovské nádrže na Prostějovsku. Na základě laboratorních testů vyhodnotí její kvalitu. Podle poslední kontroly ze 7. července je voda v přehradě vhodná ke koupání. Vyplývá to z informací na webu krajské hygienické stanice v Olomouci. Do konce září budou dělníci pracovat na revitalizaci Moravského náměstí v Uničově. Původně měli mít hotovo už minulý měsíc. Práce zkomplikovaly podle informací v městském zpravodaji, mimo jiné problémy s inženýrskými sítěmi. Modernizace náměstí vyjde na 13 milionů korun. Většinu nákladů radnice uhradí z dotace. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Ze sportu. Fotbalisté Španělska jsou světovými šampiony. Ve finále porazili Argentínu 1-0. Jedinou branku dal v prodloužení střídající Torres. Počasí. Dnes má být na střední Moravě většinou slunečno, přechodně oblačno, výjimečně se objeví přáňky, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 Ostrava Lipník nad Bečvou se na 13.14.5 km odstraňuje nehoda dodávky. Před nehodou se vytvořila dlouhá kolona. Počítejte se zdržením zhruba 40 minut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Jindřichovský zámek na Bruntálsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Více o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. 2 minuty po 7:30.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Jindřichovský zámek na Bruntálsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Nebylo ale vůbec jisté, že se celý podnik povede. Zastupitelé se totiž na předposlední schůzi neshodli na stavební firmě, která má rekonstrukci udělat, a vadilo jim i spolufinancování z úvěru. Jindřichov mohl přijít asi o 40 milionů korun z dotace Ministerstva životního prostředí a více než dvouleté přípravy by přišly vniveč.
1: Ono už teď je vidět, že na zámku někdo pracuje. Jsou tady nahromádce dlaživní kostky, je tady míchačka cementu. Zároveň je ale pořád zřetelné, že zámek potřebuje více péče, například některé římsy pod střechou jsou úplně opadané. Martin Sklenařík hlasoval na minulém zastupitelstvu proti, dnes už zvedl ruku pro.
2: Minulé zastupitelstvo jsem hlasoval proti, protože nedostali se k nám dostatečné informace o výši nějakého úvěru, který zatíží vlastně tuhle obec, výši nějakých dotací. I to, že ta dotace se skládá ze dvou částí, že bylo prostě hrozně těžké a dvouletá práce více lidí tuhle dotaci získat.
1: Svůj názor změnila i zastupitelka Olga Havlová. Ta taky dodává, že před minulým hlasováním jí unikly některé informace.
3: Já jsem si říkala, že to je velká investice a že už by o tom mohlo rozhodnout nový zastupitelstvo. Paní, která nám ty projekty připravuje, tak nás vlastně seznámila s tím, že tam byl prodloužený termín do polovičky září už z března, a tak tam už není zbytí a člověk musí se rozhodnout, že bychom přišli o skoro 40 milionů.
1: Před obecním úřadem jsem se potkal s nezávislým starostou Jindřichova Martinem Korduliakem a ten po zastupitelstvu neskrývá úsměv.
4: No, dopadlo to dobře a bude spoustu práce zatím, protože ty stavební práce, to bude to nejnáročnější. Konkrétně výměna částí krovu, výměna zabednění střechy, výměna oken, elektroinstalace v těch dvou křídlech, zateplení na půdě, zateplení na zemině, to znamená v prvním patře budou nové podlahy a budou zateplené, budou odizolovány.
1: Teď je na zámku historická expozice a prohlídkový okruh. Zároveň tam roste nové infocentrum a sociální zázemí. Na zastupitelstvu ale zaznívaly hlasy, že by měl zámek sloužit více místním. Do budoucna chce obec v jednom z křídel postavit sociální bydlení třeba pro seniory nebo začínající rodiny. Bez dotace ale obec na takovou investici nemá peníze. Z Jindřichova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, je tady 20. červencové ráno, pondělí a svátek má Ilja.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. No dnes sluníčko ojediněle přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, ale také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza Spísečné napsal, teplota 12 stupňů, ale je jasno, tak sluníčko brzy teplotu napraví, větřík do 3 metrů, vlhkost vzduchu 94%. Ranní procházku do obchodu pro čerstvé pečivo na snídani a na zahrádku pustit slepice mám za sebou, takže můžeme posnídat. Dobrou chuť. V Žárové máme skoro jasno a po východu slunce se z nočních 8 stupňů oteplilo už na 12 stupňů, Tonda píše. A zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Mezzosopranistka Anna Moriová, solistka opery Moravského divadla, uspěla na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Získala první místo v kategorii píseň a druhé místo v oboru opera. Zpěvačku, která debutovala v Pražském národním divadle, absolvovala několik stáží v zahraničí, pokukuje po roli Carmen a prohlašuje, opera není jen pro starší generaci, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu v pondělí po zprávách v 10 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes jsem se vás ptal, při jaké činnosti ztrácíte nervy. V mém případě to bylo včera při začátku stěhování. Pojďme na další vzkazy. Brečel jsem, když v pátek v Řebíkách jsem vlastní vinou udělal jauvajs. Dát si vlastní gól je mazec, píše Robert z Olomouce. Ztrácím nervy, když nám město stále zdražuje nájem, že nemají peníze na výstavbu bytů, píše neznámý posluchač či posluchačka. Nervy ztrácím v kolonách a ze způsobu jízdy některých řidičů, napsal Martin z Vikýřovic. Nesnáším, když peču nebo vařím a nedaří se, to mám už chuť mlátit pekáčem o zeď, jinak jsem klidná, Michála Suníčova. Včera jsem ztratila nervy při čekání na městskou a šla pěšky, to je vzkaz od Oliny. Z Olomouce nervy ztrácím, když lidé nejsou schopni dodržovat stanovená pravidla a chovají se naprosto nevhodně. Ivan z Lutína, vytáčí mě vysvětlování jednoho a téhož neustále dokola. Vzkaz od Patrika z Brodku u Přerova. Tak držím palce, ať nervy nestrácíme, a když už se tak při nějaké činnosti stane, ať to přijde jako velmi rychlá letní bouřka.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Zastupitelé v Zábřehu navýšili výdaje na školství. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Vláda by dnes měla projednat růst penzí. Zastupitelé v Zábřehu navýšili výdaje na školství. V Olomouci skončilo mistrovství Evropy mládeže v drezuře. Dnes má být převážně slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Návrat k vyšší valorizaci důchodů vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun osobám už od 80 let a ne od 85 jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Navýšení výdajů na školství odsouhlasili na svém posledním jednání zastupitelé Zábřehu. V rámci balíku rozpočtových změn schválili místním školám další více než 3 miliony korun, potvrdila mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Město uvolní 2,5 milionu korun na dofinancování moderních venkovních učeben na základní škole Boženy Němcové a základní škole Školská. Základní škola a dům dětí a mládeže Krasohled pak získá téměř 800 tisíc korun na vybudování nové bezdrátové sítě.
1: Během 4 dnů festivalu Colors of Ostrava řešili policisté například 3 porušení bezletové zóny piloty dronů, podvodný prodej vstupenek i distribuci drog. Informovala o tom mluvčí strážců zákona Soňa Štětínská. Dopravní policisté pak zaznamenali téměř 190 přestupků. Na Místecké ulici byla u areálu snížena povolená rychlost na 50 km v hodině a většina přestupků se týkala jejího překročení. Španělský fotbalový tým se dnes vrátí po vyhraném mistrovství světa zpět domů. Přílet do hlavního města Madridu je plánovaný krátce po poledni. V metropoli i po celé zemi ho budou čekat bujaré oslavy a miliony fanoušků. Součástí oslavy návštěva krále Filipa VI. A premiéra Pedra Sancheze anebo projížďka otevřeným autobusem centrem Madridu. Sport. V Olomouci včera skončilo téměř týdenní mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře. Do finálových jízd postoupily 2 Češky. V kategorii dětí obsadila 14. místo Jasmína Vašáriová. Eliška Vandasová skončila 16. mezi juniory. Výsledky i průběh celé akce si pochvalovala česká trenérka Renáta Habásková.
6: To, že jsme měli zastoupení ve finále, je obrovský úspěch. Jsme velice šťastní, že takto velký šampionát mohl být uspořádaný v Čechách. Je to asi největší akce drezurní, která tady kdy v historii byla. Nezapomenutelné zážitky s úžasnou výzdobou, s úžasným programem pro jezdce. Myslím si, že to tady nemělo chybu. Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 na trase Lipník nad Bečvou Ostrava na 3,5 km leží na vozovce sražená zvěř. A pozor si dejte i na periferii Olomouce v křižovatce ulic Šlechtitelů a Keplerova. Policie vyšetřuje střed osobního vozidla s nákladním.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, přeji dobré ráno. Jak ten čas rychle letí, obzvláště takhle po ránu. Minuta jako by utekla během mrknutí oka, ale když čekám dopoledne, až mi třeba mikrovlnná trouba ohřeje jídlo nebo na zelenou na přechodu, to se ten čas vleče. Tak přeji, ať čas trávíme příjemně s úsměvem, ať nám přináší radost. Jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou už za chvíli odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Spálený, kdybych já byl kovářem. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Jaké podmínky panují na planetě Venuši? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po čtvrt na devět a svátek má dnes Ilja.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, no dnes sluníčko, ojedinělé přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Rapotín 13 stupňů a slunečno, hlásí Eva, která se chystá do obchodu. Nový Malín také 13 stupňů Celsia a jasno, vzkaz od Moniky, Chomoutov 15 stupňů sluníčko. Sluníčko svítí, budu sekat trávu, píše Eduard.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Čtvrté album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, když si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.

0: Je začali s likvidací prvních 8 stromů pajasanu žláznatého. Na pomoc si vzali vrtačku a herbicid. Invazní druh stromu totiž nestačí jen pokácet. Šíří se rychle nejen semeny, ale taky z kořenů.
1: Ono je to jednoduchý, jo. To se navrtne, dá se tam randa, obejde se to dokola.
2: S arboristou Václavem Drhlíkem jsme nedaleko prostějovského vlakového nádraží. Právě tady rostou pajasany žláznaté.
1: V tomhle parčiku jsou tři vybraný stromy.
2: Že vy máte v mobilu?
1: Mám prostě v aplikaci ty stromy, které se mají dělat. Mám na něj ťuknout, vidíte, že to je pajasan. Jo, číslo 24 a ten se má likvidovat.
2: My u něho stojíme a když se podíváme, tak tady kolem nás už má malé pajasany.
1: Jo, a to jsou buď kořenové výmlatky, anebo jsou to semenáčky.
2: Tady máte připravenou vrtačku a ten herbicid. A to je všechno, co potřebujete.
1: Tak je to jednoduché. Jo, já si to budu dělat po částech, protože je dobré, aby ten vývrtový otvor nezaschl, aby ta rána byla čerstvá.
2: Vy takhle po obvodu toho kmene 10 cm od sebe děláte díry.
1: 5 až 7 cm od sebe, tak aby jsme vlastně se dostali do těch vodivých cest aktivních. Tak a teď tam vpravím ten herbicid takovou to jednoduchou stříčkou. Jo, když něco vyteče, vůbec se nic nestane.
2: Že to stačí taková malá dávka?
1: Stačí takhle malá dávka, já ten strom obejdu několikrát.
2: Václav Drhlík takto navrtá 8 stromů po celém městě. Pajasany jsou invazním druhem, který se rychle šíří. Vysvětluje dendrolog Zdeněk Špíšek z Olomoucké univerzity Palackého.
3: Pajasan žláznatý pochází ze Severní Ameriky. Původně byl dovezen jako součást různých dendrologických sbírek různých šlechticů. Problém je ten, že byl často vysazován do různé městské zeleně a odtamtud se dokáže dokonale šířit.
2: Popisuje, že dlouho pajasany unikaly pozornosti.
3: Ta dřevina víceméně se tady krásně etablovala, našla prostě volné prostředí i v té volné krajině a díky obrovské semenné bance, kterou ty velké stromy mají, se šíří a šíří se docela nenápadně. To znamená, že prvních několik desítek let jsme ten problém vůbec nečekali a až teďka vidíme, že skutečně, když člověk se podívá na každým druhým remízku, toho pajasanu je tady značné množství.
2: Mezi další invazní druhy rostlin patří třeba bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá nebo klejícha hedvábná. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: V Česku bývá osob, které se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji než dřív odmítá. Argumentuje změnou financování. Ostravský krajský soud dnes začne řešit případ výrobce pervitinu, který podle obžaloby využíval důmyslný systém GPS souřadnic. Suroviny na výrobu drog si údajně vyzvedával z tajných skrýší tak, aby se jednotlivé články řetězce nepotkaly. Policie u něj v nebytových prostorách v centru Opavy zajistila laboratorní vybavení, chemikálie a více než 20 000 tablet s pseudoefedrinem. Od dneška do konce července nemohou zákazníci využívat pobočku pošty Partner v Petrově nad Desnou na Šumpersku, mimo provoz je kvůli dovoleným. Zástup mají na starosti pracovníci pošty v sousedním Rapotíně. Vyplývá to z informací na webu Petrova nad Desnou. Do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu například o nálezech z doby kamenné v Rudéřově na Olomoucku anebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Ze sportu. Čeští basketbalisté do 20 let po 3 letech sestoupili do divize B. V souboji o poslední nesestupové 13. místo na mistrovství Evropy prohráli s Itálií 80-92. Počasí. Dnes má být na střední Moravě většinou slunečno, přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na silnici z Mohelnice na Úsov havaroval na odbočce na Třeštinu motorkář. Nehoda se podle policie obešla bez zranění, projíždějte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Právě dnes by se Jiří Grossman dožil 85 let. Do čtvrt hodiny si ho připomeneme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno, zazněl výherní signál, vše tady na mě bliká, velký zájem o naši soutěž Českého rozhlasu Olomouc, rozhlas to je výhra, 221 555 444, to je naše telefonní číslo, dobré ráno, kdo je na něm? Zdravíme vás.
1: Ano, dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já vás zdravím všechny z Velkých Losin.
0: My vás zdravíme do Velkých Losin. Jaké máte po ránu počasí?
1: Krásně, krásně. Sluníčko, krásně je.
0: A jak trávíte ráno? Už po snídani?
1: Už jsou po snídani, ano.
0: A ještě prozraďte posluchačům křestní jméno.
1: Božena.
0: Boženo, tak jednička až 33. Které číslo si vyberete?
1: Já si vemu asi 20.
0: 20, pozor, tak to je knížka Ostrov zalitý sluncem. A k tomu porcelánový hrneček Českého rozhlasu Olomouc a také radiokarta pověsti z Olomouckého kraje. Tohle to vše je vaše, gratuluji vám.
1: Já děkuju moc, děkuju a zdravím všechny posluchače, děkuju.
0: Ještě jednou gratulace, děkuji, naslyšenou. Moc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. No dnes sluníčko, ojediněle přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Psali jste také dnes ráno v SMSkách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. U nás v Prostějově je 21 stupňů, slunečno, chystám se do obchodu, píše Vlasta, v závorce měřeno na sluníčku. Tu Lukáš z Postřelmova hlásí 14 stupňů, sluníčko pěkně svítí, dnes ho čeká práce na zahrádce. U Ničov 14,5 stupně, všem hezké ráno, píše Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek. To jsou 3 z 10 povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se dnes dožil 85 let. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971. Přesto za sebou zanechal mimořádné dílo humoristické i textařské.
1: Jak kokotě si přijíst a víčka mír zavřená.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra, a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno. Rekonstrukce silnice mezi Vrbnem pod Praděnem a Hřmanovicemi míří do finále. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra. No a za chvíli vám bude dělat společnost kolega Bořek Volný. Přeji prosluněné pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. Rekonstrukce vozovky mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi se chýlí ke konci. Česká tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Dnes má být převážně slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřinek, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se podle Plagy nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách.
2: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Novela by měla začít platit od příštího školního roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná právě proto, že omezení mohou školy upravovat už teď. Rekonstrukce silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi míří do finále. Řidiče čeká poslední týden dopravních omezení, pak už by měla být důležitá krajská komunikace znovu plně průjezdná. Rozsáhlá oprava zahrnovala výměnu povrchu vozovky i úpravy odvodnění. Autobusy, které využívají České dráhy při výlukách na železnici, by v budoucnu neměly parkovat v olomoucké městské části Hodolany. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Pirátů by se měly přesunout do prostoru před hlavním vlakovým nádražím.
3: Byla zpracovaná studie na přesun parkování těch výlukových autobusů z těch uliček z Hodolan za nádražím, kde jsou nad roky stížnosti, do předprostoru hlavního nádraží po pravé straně. Bude to investice drah. Máme pozitivní zprávu v tom, že dráhy vlastně vnitřně odsouhlasily, že se tady do této investice pustí.
1: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov anebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal rezort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesly jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl zájem, a to ani po zmírnění podmínek. Vyjádření ministerstva průmyslu zjišťujeme.
0: Sport.
1: Česká tenistka Barbora Krejčíková slaví na okruhu WTA první titul od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Ve finále v Aténách porazila domácí řekyni Marii Sakariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková po vítězství řekla:
4: celý ten týden byl náročný a zápas Marii hrála před domácím publikem. Určitě byla nabuzená a prostě těšila se na tu atmosféru a pro ní to vlastně byl takový jako historický okamžik. Takže jsem ráda, že jsem to mohla zažít a to, že se mi to podařilo, je prostě obrovský úspěch.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nehoda motorkáře se vyšetřuje na silnici z Mohelnice na Úsov na odbočce na Třeštinu. Dejte si tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: co nejpříjemnější prázdninové dopoledne. 9:05 přejeme. Dneska se píše 20. červenec roku 2026 a v kalendáři zapsán Ilja v Olomouckém kraji, zhruba 30 nositelů tohoto jména, také Eliáš, Eliana anebo Ludislava jsou k mání v některých kalendářích a u nás v prázdninovém dopoledním programu také vždycky od pondělí do pátku nějaká ta pověst, tajemná, napínavá, třeba na pokračování putování Hanáckou rovinou, ale i Jesenickými horami ve vyprávěních o místech známých, ale případně i pozapomenutých a někdy velmi tajemných, možná i děsivých a někdy hanáckých. Budeme mluvit o lakomém Fojtovi s malým F, také o vílím domě anebo sovím králi. Tak si tipněte, do kterých míst našeho regionu zavítáme, třeba k vám do sousedství za pár minut.

0: Ten fenomén čas je proti nám. Ta 80. letí to, letí Elena Vondráčková, ale za chvilku i Nekonečná láska, která pořád trvá v podání Sandry, tenhle světový hit Everlasting Love. Tak pojďme za časů starých. Kraj Hané a Jeseníku je rozmanitým krajem. No a ke všem různým místům známým i zapomenutým se váže nějaká pověst. Pojďme poznat jednu za druhou ve 40-dílné četbě na pokračování u nás v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tu četbu připravila celou sérii Markéta Kočí-Machačíková a v režii Michala Budeše účinkuje Igor Bareš. Díl 11. dnes míří do Moravského Berouna a na Sovinec.
1: O lakomém Fojtovi. Dnes už málo kdo ví, že se v Moravském Berouně dolovala železná ruda a taky zlato a stříbro. Na křížovém kopci nad městem stál nevelký hrad a v něm žil Fojt. Ten byl pověřený pány z nedalekého Šternberka a na těžbu a panství dohlížel. Přišel si za tu službu na slušný peníz, ale protože to byl vyhlášený lakomec, pořád přemýšlel o tom, jak by se, třeba i nepoctivě, mohl dostat k dalším penězům. Jednou v noci na hradě spokojeně spal. A zdálo se mu i ve snu o penězích. Stále je přebíral a počítal, když ho z toho snu něco vyrušilo. Zaslechl šouravé kroky na chodbě. Lekl se, že to jsou zloději. Rychle se oblékl a vyběhl z komnaty ven. Tam stál jakýsi trpaslík a táhnul po zemi do věže těžký pytel. Kdo jsi? Co to děláš? Zeptal se mužíka Fojt. Ale trpaslík na to nic neřekl. Nechal pytel ve věži a šel po schodech zase dolů a za chvíli se objevil s novým pytlem. Řekneš mi, co tu na hradě děláš? Obořil se na něj Fojt. Jsi moc zvědavý, řekl trpaslík. Jestli chceš, tak pojď se mnou. A dovedl Fojta až do sklepa. U dveří plála pochodeň, kterou vzal. Šli dlouhou temnou chodbou, o které Fojt vůbec nevěděl, že na hradě je, až došli do jakési sluje. Tam vzal trpaslík krumpáč a začal kopat. Ze stěn se skoro samo odlamovalo a sypalo ryzí zlato a stříbro. Fojtovi zazářily oči. Trpaslík naplnil další pytel a zeptal se Fojta, chceš taky? Fojt přikývl a pytel bez váhání přijal. Až teď mu došlo, jak je těžký. Naložil si ho na záda. Myslel, že si ho může nechat pro sebe, ale to se přepočítal. Za ním se objevil velký zlý pes a vrčel na Fojta tak dlouho, dokud pytel nesložil nahoře v hradní věži. Pak se musel vrátit pro další. Teprve když odbyla jedna hodina po půlnoci, trpaslík ho propustil. Fojt se odbelhal do své komnaty a tam, tak jak byl, padnul do postele. Ráno si nic z toho nepamatoval. Divil se jen, jak je možné, že je oblečený a že ho strašlivě bolí celé tělo. Takhle se to pak dělo každou noc. Od půlnoci do jedné nosil Fojt na věž pytle plné zlata a stříbra. Největším utrpením pro lakomce jako on bylo, když ho potom trpaslík nutil, aby zlato a stříbro z pytlů sypal přes ochos dolů do tmy. Ani jeden kousíček si nesměl nechat pro sebe. Uběhl týden, uběhl druhý a Fojt byl čím dál sešlejší. Přestože nevěděl z čeho. Dokonce přestal dohlížet na horníky. Za další týden už byl uondaný k smrti. A nejspíš by z toho měl skutečně nakonec smrt, kdyby ho jednou v noci neviděl sluha. Slyšel šouravé kroky na chodbě a leknul se, že mají na hradě zloděje. Když vyběhl na chodbu, uviděl svého pána, jak se vleče se zavřenýma očima po schodech s těžkým pytlem na zádech. Sluha nepoznal, co v pytli je. Jenom pánovi ten těžký pytel sundal ze zad a zavedl ho do postele. Tím kouzlo trpaslíka zrušil a Vojta zachránil. Když se o tom pak vyprávělo, někteří lidé říkali, že sluha neudělal dobře, protože si Vojt za svou lakotu zasloužil potrestat. Ale pravda také je, že od té doby zdaleka tak lakotný nebyl.

V lesích nedaleko Sovince je kopec s vápencovým skaliskem, kterému se říká Výlí dům. A v jeho okolí se dějí podivné věci. Zvlášť na večer a v noci se lidé, kteří o tom už něco slyšeli, zdaleka tomu místu vyhýbají. Jednou na podzim tam pod skalou sbírala chudá stařenka ze Sovince roští. A že tam taky rostlo zrovna hodně hříbků, nazbírala rovnou do zástěry. Už se chtěla vracet, když tu najednou zaslechla slabé fňukání. Otočila se a za ní na skalisku se choulilo asi tříleté hubené děcko s obří hlavou. Bylo si chravo a děcko nemělo nic pořádného na sobě, jen starou chatrnou halenu, třáslo se zimou a popotahovalo. Stařenka se rozhlédla kolem, podivila se, kde se tam tak malé děcko bere samo. Přišlo jí ho líto, tak se ho ptala, čí je a kde má maminku. Ale děcko mlčelo, jenom pofňukávalo. Napadlo jí, že možná chudáčka někdo v lese odložil. Vzala ho tedy, opřela si ho o bok a zanesla k sobě domů. Ve světnici honem děcko vysadila na pec a hodila přes něj svůj vlňák, aby se pořádně zahrálo. A dívala se, co by mu honem dala k jídlu. Náhle se zvenčí ozvalo volání Hilare! Hilare! Hilare! A děcko jako když do něj střelí. Rázem se skočilo z pece dolů, na stařenku se zašklebilo, zařehonilo se a bylo to tam. Byl to jistě šotek z Výlího domu. A stařenka mohla být ráda, že se u ní doma nezabydla. Soví král. Na dohled od hradu Sovinec je také sový skál. A v té skále je ukrytý vchod do jeskyně, ve které kdysi přebýval sový král. Vypráví se, že čarodějnici Durmě se zalíbil mladý princ, ale protože ji odmítl, proklela ho. Zakletý do podoby velkého víra, byl odsouzen žít v noci a vládnout jen sovám. A do lidské podoby se proměňoval toliko za dne ve své studené jeskyni, kde přespával.

pak občas dívku v podhradí, jak chodí s velkým vírem na rameni a prosí o něco k snědku. Lidé je rádi viděli a podarovali. Jednou, když se dlouhou dobu dívka s vírem neukázala, vypravilo se pár vesničanů podívat se po nich k sový skále. Našli je tam oba mrtvé. Říká se, že dívka zakopla o kámen a zemřela. A sovýmu králi srdce puklo žalem. Muži jeskyni opustili a zavalili vchod, aby nikdo nerušil poslední spánek těch dvou. Od té doby se prý za úplňku na sový skále zjevuje dívka s vírem na rameni.

Tak opravdu nakonec i osudová, tajemná, věčná láska. Tak o tom bude i ta následující písnička Everlasting Love a tím se také uzavírá 11. část četby na pokračování z pověstí Olomouckého kraje z Moravského Beruna a ze Sovince. Připravila Markéta Kočí Machačíková, v režii Michala Bureše, vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler, natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023. A končí to v 9.23. Dobré dopoledne, hezké prázdniny.

0: Politika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: plán. Ano, kapely Krištof krátce po 9:30 v prázdninovém dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc, tak nezapomeňte na prázdninovou nezbytnost od pondělí do pátku, tedy stran té i soutěžní části, a nezapomeňte následovat instrukcí průvodců zámeckým létem, na kterých kontaktech se případně dají vyhrát třeba i turistické ponoštičky. No a teď tedy krátce po 9:30 dějiny panských sídel střední Moravy a konkrétně významného hradu Šternberka. Ty krátce probereme, alespoň teď v prvním díle pondělního seriálku s historikem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého. Šternberk dnes poprvé.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Šternberk se stal hlavním rodovým hradem Šternberků, kteří původně pocházeli z Čech, ale později se zakoupili i na Moravě.
3: Jaroslav ze Šternberka byla bájná postava, vítěz nad Tatary. Obraz té legendy můžeme vidět na stropě kaple Božího těla v olomouckém konviktu. Byl to asi významný rod, když vlastně je spojen s takovouto legendou?
2: Tak určitě to byl významný rod a řekl bych, že i v pozdějších dobách než v polovině 13. století. Štemberci pocházeli z rodového společenství Divišoviců, erbu osmicípé hvězdy, kterou vidíme v jejich znaku a i ve znaku města. Pravděpodobně v roce 1242 založili v Čechách hrad Šternberk. Dnes se ta lokalita jmenuje Český Šternberk v poloze nad řekou Sázavou a později expandovali i na Moravu, kde udělali velkou kariéru. S tím ale, že měli v té době i majetky v Čechách.
3: Takže moravský Šternberk byl založen až po českém, jak dlouho to trvalo?
2: Tak nevíme to úplně přesně, ale zhruba bychom mohli uvažovat o nějakých 10 letech, že po 10 letech po českém Šternberku byl založen Šternberk na Moravě, tedy hrad, samotné město bylo později.
3: Kdo byl tedy tím zakladatelem, když to nebyl bájný Jaroslav?
2: Tak úplně 100% to nevíme, ale pravděpodobně to byl Zdeslav ze Šternberka. Pohyboval se v okolí krále Přemysla Otakara II., účastnil se jeho vojenských výprav, diplomatické činnosti a nevíme konkrétně za co obdržel území severně od Olomouce, které kolonizoval, založil tam hrad. V minulosti se tvrdilo, že Zdeslav ze Šternberka dostal oblast severně od Olomouce za to, že pomohl v roce 1253 odrazit útok Kumánů na město, ale naším výzkumem se podařilo prokázat, že to území dostal o něco dříve, než tady k téhle bitvě o Olomouc v roce 1253 došlo.
3: I později je hrad spojen s významnými jmény.
2: Než se dostanu k jiným šlechtickým rodům, tak bych chtěl ještě připomenout zcela zásadní významnou osobu z tohoto rodu, Alberta ze Šternberka, litomyšelského biskupa a magdeburského arcibiskupa, který hrad ve Šternberku přestavoval, vybudoval zde kapli, pravděpodobně i přestavoval palác, se podílel na výzdobě nebo na úpravě interiéru hradu, tak to byla velice významná postava tady tohoto biskupa a arcibiskupa. Tahle větev Šternberku, která vlastnila hrad Šternberk, vymřela synovcem Alberta ze Šternberka Petrem 1397, ale takto významné panství lákalo další bohaté rody, aby tuto kořist získali, takže v následujícím období z těch významných rodů bych mohl připomenout rod Kravařů. A tady bych připomněl takovou zajímavost, že se v září roku 1415 na Šternberském hradě konalo setkání šlechticů ze střední a severní Moravy, kteří zde pečetili list proti upálení mistra Jana Husa. Tohle byla opravdu velká politika. Většina představitelů v Čechách a na Moravě se cítila uražena. Uražena tím, že zástupce z Čech Jan Hus byl na Kostnickém koncil upálen a byl prohlášen za kacíře a Čechy byly považovány za kacířskou zemi. Takže oni považovali za potřebné se proti tomuto ohradit, že to není pravda a že Jan Hus byl ctný člověk pravého života, křesťanského života a že Čechy jsou křesťanská země a že to obvinění z kacířství je neopodstatněné. Takže to byla zlost, která vedla k tomu, že pečetili ty stížné listy. Jenom takový dovětek, představitelé Kostnického koncilu reagovali úplně naopak a pečetitele toho listu označili za kacíře.
3: Nasledovaly tedy husitské války a i ty se asi dotkly Šternberka.
2: Husitské války se dotkly Šternberka výrazně, i když ta interpretace těch pramenů je problematická.
3: Říká profesor David Papajík, se kterým se k jednomu z nejvýznamnějších hradů v našem kraji vydáme zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší také Aleš Spurný.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Mezzosopranistka Anna Moriová, solistka opery Moravského divadla, uspěla na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Získala první místo v kategorii píseň a druhé místo v oboru opera. Zpěvačku, která debutovala v Pražském národním divadle, absolvovala několik stáží v zahraničí, pokukuje po roli Carmen a prohlašuje, opera není jen pro starší generaci, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu v pondělí po zprávách v 10 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat. Prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představíme. Kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pesy tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doksy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak máme za sebou další návštěvu. Zajímavý typ, vidíte, já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád. Zámecký vibe to má. No má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky. Tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omlouvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta. Hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálně jich může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hoření, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckém letě CZ, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: To byla slovenská zámecká návštěva Peternať. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, tak, že bych ráda, ale mockrát už jsem navštívila spoustu zámků.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Mácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, naschledanou.
1: Děkuju, vám taky, naschledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, Pavel Kudrna vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Rekvalifikaci letos v Česku zahájilo necelých 5 000 lidí, to je 6x méně než loni. Dělníci pokračují v opravách povodní poškozené školy v České vsi na Jesenicku. V Prostějově arboristé likvidují invazivní stromy pajasany žláznaté. Dnes má být převážně slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. V Česku ubývá osob, které se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale žádosti častěji než dřív odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc.
2: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo si situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Rekonstrukci třetího pavilonu základní školy zahajují dělníci v České vsi na Jesenicku. Areál zasáhly předloňské povodně. Obnova pavilonu by měla stát zhruba 15 milionů korun, upřesnil nezávislý starosta Petr Mudra.
3: Třetí pavilon pojede ve stejném režimu architektonickém jak první a druhý pavilon, takže dojde ke kompletní rekonstrukci rozvodů, zase podlah, stěn a podobně, takže není to jenom čistá oprava, ale je to opravdu uvedení i do nějakého stavu hodného 21. století. Tam očekáváme rekonstrukci zhruba na 10 měsíců.
0: Oprava silnice ode dneška zkomplikuje dopravu ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Výměna asfaltového povrchu a úprava příkopů potrvá na hlavním průjezdu městem do první poloviny listopadu, upřesnila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Pracovat se bude podle ní postupně na téměř 2-kilometrovém úseku. Arboristé likvidují v Prostějově vzrostlé stromy pajasanu žláznatého. Invazní druh rychle vytlačuje původní zeleň. Vedení města rozhodlo o zásahu u 8 dřevin. Historii rozšíření pajasanu v Česku popisuje dendrolog Zdeněk Špíšek z Olomoucké univerzity Palackého.
4: Pajasan žláznatý pochází ze Severní Ameriky. Původně byl dovezen jako součást různých dendrologických sbírek různých šlechticů. Problém je ten, že byl často vysazován do různé městské zeleně a odtamtud se dokáže dokonale šířit.
1: Sport.
0: Etická komise fotbalové asociace zrušila olomouckému obránci Jakubu Elblovi předběžný zákaz činnosti. Ten měl za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. 26-letý Elbl tak může za Sigmu naskočit na startu nové sezóny. Komise Elbla vyšetřovat nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor si dejte na dálnici D1 za Přerovem směrem na Vyškov. Na přibližně 271. kilometru stojí porouchané nákladní vozidlo. A větev spadla na osobní auto na silnici na Přerovsku mezi obcemi Olšovec a Partutovice. Místo je z opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc krátce po 10. po zprávách 4,5 minuty po hodině 10. dopolední a takhle krásně umí zpívat Anička třeba líbivého Hendla. Ale co takhle rusálkovský kuchtík její role, anebo vysněná Carmen, mezzosopranistka Anna Moriová, teď v následujících minutách bezmála do hodiny 11. V prázdninové repríze pořadu Host ve studiu.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Vzpomínám si, jak jsem se jako hodně mladá a neznalá rozhodla, že začnu chodit na operu, že se dovzdělám v této oblasti a jako naprosto nepopsaný list jsem neohroženě vstoupila do divadla, kde dávali Janáčkovu Káťu Kabanovou. A přiznávám se, úplně jsme se tenkrát minuli. Náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, Anna Moriová, bude vyprávět úplně jiný příběh, protože právě Janáček rozhodl, že je z ní operní pěvkyně a v současné době solistka Moravského divadla. Já vám přeji dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Vy jste na toho Janáčka tedy byla rozhodně lépe připravená než já.
2: Tak nemohu říct úplně, jestli připravená, to těžko říct, ale každopádně jeho hudba byla jeden z hlavních faktorů, který u mě rozhodl, že se chci věnovat klasické hudbě a opeře vůbec.
1: K té Kátě Kabanové jste se taky dostala, nicméně ta nebyla na tom úplném začátku.
2: Ta to nebyla. Na úplném začátku to bylo, když jsem byla na konzervatoři, tuším, že to mohlo být tak ve třetím nebo čtvrtém ročníku. A byl to cyklus, klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka, který, když jsem slyšela, tak mě to úplně dostalo, úplně odrovnalo, protože tomu vlastně ještě předcházel takový výklad naší paní profesorky tehdejší na Plzeňské konzervatoři, která nám vlastně říkala, v jaké životní fázi, nebo co se zrovna tomu Janáčkovi dělo, když tady ten cyklus psal. Bylo tam vlastně úmrtí jeho dcery a spoustu takových těžkých momentů a pak pustila tu první píseň tohle klavírního cyklu. A tam to jako všechno bylo.
1: Ozývalo se, že je pauza, tím jsme prozradili, že společně sedíme v divadelní šatně, v prostředí, kde trávíte poměrně dost času, pokud samozřejmě nejste na jevišti, případně v nějaké vlásenkárně, nebo se o vás nestarají garderobky.
2: Přesně tak. Takže asi se k tomu teďka vrátím, ještě k tomu Janáčkovi, takže zazněla vlastně ta první písně toho klavírního cyklu a tam bylo všechno to, o čem mluvila předtím ta naše paní učitelka, všechna ta bolest a to, co on prožíval a mě úplně rozhodilo, že to je možný vlastně, že je možný ty emoce takhle jako naprosto jasně předat v té hudbě.
1: Když tomu rozumíte, máte to vystudováno, stále studujete, působíte v mnoha divadlech, potkáte se s hudbou vždy na první poslech nebo i vy musíte některé dát čas?
2: To je dobrá otázka. Určitě se mi stalo, že jsem musela něčemu dát čas. Určitě. Teď si úplně nevzpomenu jako na žádný konkrétní příklad, ale není to vždycky na první dobrou srdcovka všechno.
1: Asi hraje roli také to, jak se člověk vyvíjí, jak stárne, jak se dovzdělává.
2: Určitě, určitě. Pro mě je třeba pořád dost velký oříšek, se přiznávám teda, hudba Richarda Wagnera. K té jsem úplně ještě nedospěla nebo nedorostla. Ještě to není úplná srdcovka, bych tak řekla.
1: Můžete si vy sama vzhledem k svému typu a samozřejmě k barvě hlasu, k posazení hlasu, vybírat ty autory? A nebo jsou tady ti pedagogové, kteří říkají toto odlož? Tady máš ty správné notičky, tak to tě slyším já.
2: Je to kombinace obojího. Vždycky je dobré mít ten názor toho pedagoga nebo kouče, se kterým zrovna člověk pracuje, který zná ten můj hlas v té fázi, ve které je, protože třeba pracujeme na nějaké pravidelnější bázi, ale úplně nejvíc rozhodující je stejně ten vlastní pocit, jaký z toho člověk má, jestli se už na to cítí být připraven, nebo tomu chce ještě dát čas, aby to dozrálo třeba.
1: Kde jste teď?
2: Teď jsem na takovém pomezí koloraturně lirického mezzosopránu, takhle se tomu u nás říká v tom našem oboru.
1: Tam jste se dostala nebo tam jste byla vždy? Jak je to s tím hlasem, typem?
2: Určitě jsem tam nebyla vždy. Ten takový lehčí koloraturní mezzosoprán, tak to tak odpovídá tomu mému věku a vlastně i ten postupný přerod do toho lirického, tak nějak to je, prostě v tom mém věku se to tak děje, tady ten přerod, no.
1: Bude to ještě jinak v budoucnosti?
2: Uvidíme. Může se to stát? Nebo takhle. Myslím si, že ten koloraturní fach, který teďka ještě jsem schopná dělat, tak určitě časem jako odejde. To zpěvačka si myslím, nebo většinou to tak je, nemůže třeba v 50 zpívat koloratury, protože ten hlas je přece jenom sval, tělo se mění, hormony pracují, všechno tohle na to má vliv. Takže koloratury určitě odcházejí s věkem. A pak je otázka, co ten lirický, jestli to zůstane u toho lirického, nebo jestli se to může ještě přerodit do toho dramatičtějšího oboru. Může se to stát, nemusí, uvidíme.
1: Chodíte na zkoušky anebo na tréninky, když pracujete se svalem?
2: Říkáme na zkoušky, ale vlastně bychom mohli říkat klidně na tréninky.
1: Co s tím, když člověk pečlivě a poctivě trénuje, dokážete všechno udělat?
2: Jako těžko říct vlastně, nebo úplně nevím, jak na tohle teďka odpovědět. Třeba co se těch koloratur týče, tak právě třeba i v té fázi, kde teďka jsem, jak je tam ten přerod toho lyričtějšího, tak když třeba delší dobu zpívám ten lyrický fach a pak se chci vrátit zase k těm koloraturám, tak to chce trénink, to chce třeba týden intenzivní práce na tom ten hlas zase rozběhat. To třeba pro mě bylo docela šokující zjištění, když jsem poprvé víc zabrousila do toho lyričtějšího fachu a zpívala jsem třeba, nevím, 14 dní, jsem zpívala opravdu jako árie lyrické a to. A pak mi profesor, tenkrát to bylo ve Vídni, a mi profesor řekl, že mám zkusit árii z Rosínyho Popelky, což je jedna jako z nejvirtuóznějších, řekněme, árií od Rosínyho pro mezzosoprán. A já jsem řekla, jo, jasně, tak to už jsem jako zpívala toto, a teď jsem to teď jako chtěla zkusit a najednou to nešlo, ty koloratury prostě jako neběhaly a já jsem z toho měla úplný šok a říkala jsem, jak je to možný, tak já jsem o ty koloratury už asi úplně přišla a ten profesor mi říká, ne, klid, to musíš zase vytrénovat právě, to tam bude, takže tím tréninkem se dá dosáhnout třeba tohodle.
1: Vidíte, a tak to vypadá jednoduše, když přijdete na to jeviště, odspíváte si, co máte a odejdete. Vůbec to tak není a jsem moc ráda, že se to teď od Anny Moriové dozvídáme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc dnes hostíme solistku opery Moravského divadla Annu Moriovou. Mimochodem tady to vždy bylo opera a opereta. Dostanete se, můžete, chcete k operetě?
1: Ještě jsem neměla tu příležitost a vůbec by mi to nevadilo. Není to asi můj primární obor, nechtěla bych se tomu věnovat jako primárně. Jsou kolegové pěvci, kteří mají operetu jako číslo jedna. Pro mě asi číslo jedna bude vždycky opera, ale ta opereta tím, že se tam kombinuje i hodně činoherního herectví a mluveného slova, tak by mě to určitě lákalo si rozšířit tímhle způsobem obzory.
0: Máte u vás na to na zkouškách čas, abyste vedle toho pěveckého partu zkoušeli i to činoherní herectví?
1: Ano. Takhle, záleží na tom, jak moc to režisér vyžaduje. Někdy je ten přístup režiséra takový, že nám opravdu nechává to naše operní herectví a je to takový záměr jeho, ale už jsem se setkala i s tím, že opravdu po nás někteří režiséři chtěli hodně činoherního až třeba filmového herectví.
0: To ale musí být těžké dát to dohromady s nějakou árií.
1: Je to těžké, je to určitě jako neobvyklé pro nás, ale mám pocit, že ta doba se mění v tomhle, že vlastně čím dál tím víc je po těch operních pěvcích vyžadováno právě to činoherní herectví a mě osobně to teda vůbec nevadí, mě to baví moc.
0: Máte zkušenosti z mnoha divadel v České republice, hostovala jste v Národním divadle, ve Slezském divadle v Opavě, ale už jste to tady naznačila i zahraničí, kam jste vyrazila na zkušenou třeba do Vídně. Dá se to srovnat? Jsou ty tendence a směry a způsoby práce stejné?
1: Já nemám teda úplně zkušenost z divadla ve Vídni. Já jsem tam studovala v rámci Erasmu, když jsem tam vyjela vlastně na 2 semestry z HAMU. A jako těžko říct, já vlastně tím, že jsem neprošla žádným tím zkouškovým procesem, tak úplně nevím. Ale z toho, co jsem tam měla možnost vidět, třeba ve Vídeňské státní opeře, tak je to hodně různorodé. Mám pocit, že to tam nabízí jak ty úplně klasické inscenace, dobové kostýmy a podobně, tak právě třeba moderní inscenace, které se většinou v té Vídni, která je dost konzervativní, úplně nesetkávají s úspěchem, ale já třeba osobně tomu vlastně fandím docela, mě to nevadí, takže je to různorodé i v té Vídni.
0: Dala by se tak rozdělit i Česká republika, že někde má konzervativnější publikum a někde publikum, které je otevřenější nějaké alternativě moderně?
1: Jo, určitě si myslím, že jo. Myslím si, že třeba Praha celkově je tomu asi trošku otevřenější, bych řekla, než třeba oblastní města menší. Nechci říkat, že úplně právě třeba Národní divadlo, to si myslím, že pořád má kolem sebe takovou tu auru toho našeho národního pokladu a tam právě lidé často chodí na ty klasické inscenace a pak, když je tam něco moderního, tak to třeba nepřijímají úplně dobře, ale právě v Praze je spoustu vlastně alternativních scén, kde se dělají ty opery úplně třeba moderně, úplně se pojímají jinak, ale vím, že třeba i tady v Olomouci třeba divadlo Na Cucky, kde se chystá taky teďka taková premiéra, kde se kombinuje opera s činohrou a taky to bude nějakým způsobem alternativní, takže určitě se to dá najít i jinde než v Praze, bych řekla.
0: Co a nebo kdo vás přivál do Olomouce, do Moravského divadla?
1: Tak to byla tenkrát Vilma Bořkovec, což byla vlastně dramaturgině opery, která jsem přišla s bývalou šéfkou opery Veronikou Kosloulovou a my jsme s Vilmou spolupracovali ještě na HAMU, kdy ona ve svojí inscenaci, bakalářské inscenace myslím, mě tam měla obsazenou, byla to opera Slzy nože od Bohuslava Martinů a takže tam jsme spolu vlastně spolupracovali a oni sem pak přišli

0: začátku projít těmi menšími a pak se dostávat třeba postupně k těm větším. Takže teď jsou to spíš tedy menší role, vedlejší, ale co vím, tak se plánují nějaké hezké premiéry, kde se dostanu třeba i k větším rolím. Ale v minulé sezóně jsem se už ale dostala i k jedné hlavní roli a to bylo v opeře Jeníček a Mařenka, kde jsem stvárnila Jeníčka.
1: A to mě velmi zaujalo a na to se určitě budu ptát na vlnách Českého rozhlasu Olomouc našeho dnešního hosta, operní solistky Anny Moriové.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Anna Morjová je naším hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Pohybujeme se tedy na jevišti, pohybujeme se v Moravském divadle, kde je ona v angažmá. Když půjdete na představení Jeníček a Mařenka, které režírovala Eliška Říhová, tak se dívejte po Jeníčkovi, protože toho právě hraje náš dnešní host. Jak to, že toho kluka?
2: Tak to je taková věc, která se v opeře říká kalhotkové role. A znamená to tedy, že žena hraje mužskou postavu, ale právě v téhle inscenaci je to vlastně trošku jinak, protože Eliška Říhová se rozhodla, že vlastně Jeníčka a Mařenku budou hrát dva činoherci, kteří je stvární, a ty pěvecké party zpíváme já tedy a kolegyně sopranistka Mařenku. A nejsme tam úplně za toho Jeníčka a Mařenku, jsme tam spíš nějaký jejich jako ochránci, kteří je provází tím příběhem a vlastně zpívají ten jejich part prostě toho Jeníčka a Mařenky. Takže tam vlastně nejsem převlečená za kluka, ale tradičně se to tak dělá, že při těch kalhotkových rolích je tedy žena převlečená za muže.
1: Kdybychom chtěli utajit, že jsme teď v divadle a že rozhovor přetáčíme, tak se nám to nepodaří, protože se zpoza dveří ozývají zvuky, občas nám do toho promluví hlášení, když se zpěváci a muzikanti volají ke svým výstupům na svá místa. La Traviata, to je další inscenace, kterou jste naskoušela v Moravském divadle. Tady hrajete co?
2: Tady hrají roli Flory Bervois. To je jedna z těch právě menších vedlejších rolí a je to vlastně i moje teprve druhé setkání s hudbou Giuseppe Verdiho a nevím, co víc bych k tomu vlastně řekla teď.
1: Jestli máte Verdiho ráda, jestli to je váš styl?
2: Musím se přiznat, že Verdi je asi tak jeden z těch skladatelů, kteří nejsou úplně srdcovka na první dobrou, taky si k němu hledám asi

0: si ještě cestu, ale i on má samozřejmě v těch dílech místa, která mě dojímají a která berou za srdce.
1: Když jsem na začátku mluvila o tom, že jsem začala tím Janáčkem a že to asi teda v mém případě nebylo úplně nejvhodnější, protože taky není jednoduchý tedy, tak kdybyste nám, ne úplně znalým, měla poradit, kým a čím začít?
0: To je tak strašně těžká otázka, protože to je tak strašně individuální. Jako já totiž často právě tu Káťu Kabanovou uvádím jako klidně něco, na co by člověk mohl jít jako na první. Je to asi z toho důvodu, že to není tak dlouhé. Ta opera má asi hodinu a půl, myslím, něco takového. Takže z tohohle hlediska mi to přijde jako přístupné pro lidi třeba, kteří nejsou opery znalí. Ale zase je pravda, že Janáček není úplně jednoduchá hudba a že to nemusí každému sednout. Ale zase ještě jako na další stranu, ty jeho příběhy jsou tak nadčasové a tak aktuální, že si v tom vlastně každý může hodně najít něco sám pro sebe. Ale kdybych měla asi něco říct, teda co je taková fakt klasika, tak bych možná řekla třeba Rusalku Antonína Dvořáka nebo Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany. Já třeba Bedřichu Smetanovi říkám, že to je takový hitmaker, že to je vlastně ta opera je plná jedný pecky za druhou, kdy u toho fakt člověk tak jako sedí a skoro by si zatancoval. Ale zase ta délka, no, zase ty opery mají přes 3 hodiny obě, no, tak zase to nehraje úplně do karec taky začátečníkům s operou.
1: Na mou obranu já jsem tu Káťu Kabanovou dala po letech znovu a už to samozřejmě bylo úplně jiné, ale když jste zmínila Antonína Dvořáka, tak se dostaneme k vašemu velikému úspěchu, a to k 59. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže, která probíhala v Karlových Varech. A odtamtud vy jste si vlastně přivezla zlato a stříbro.
0: Je to tak, podařilo se mi nějakým zázrakem, protože tam teda byla opravdu velká konkurence opravdu výborných pěvců. Sama, když jsem tam jela a slyšela jsem některé ty výkony, tak jsem si říkala, aha, tak to asi nic. A pak se to nějak povedlo, takže jsem získala první místo v kategorii píseň a druhé místo v kategorii opera.
1: Když jedete na takové mezinárodní klání, ta příprava je čistě na vás, můžete si vybrat?
0: Úplně čistě ne. Když budu mluvit třeba o té opeře, tak to je tříkolové a v prvních dvou kolech jsou 3 čísla nějaká, tedy 3 písně nebo árie, ale je to tam omezeno, že tam musí zaznít árie od Antonína Dvořáka, pak že tam musí zaznít česká árie a teď nevím, jestli 20. století, já už si to přesně nepamatuju ty podmínky, ale je to takhle jako dáno, že si člověk může vybírat z určité skupiny těch árií nebo písní.
1: Těch soutěží ve vašem oboru je celá řada a pochopila jsem, že je dost dobré se jich účastnit a ukázat se.
0: Určitě jo, člověku to otevírá spoustu dveří do různých třeba orchestrů nebo k různým spoluprácím. Přece jenom ten náš obor je i dost o tom nějakým způsobem na sebe upoutat pozornost, nějakým způsobem na sebe upozornit, protože...
1: Děvenko, pojď, to je krásné, to bych možná mohla použít u toho mikrofonu i já. Vy na to slyšíte, na takové volání?
0: Tohle teda nebylo zrovna na mě, ale i to se stává.
1: Orchestry. Sočr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, tady vzniká partnerství.
0: Jo, já se přiznávám, že tuhle cenu jsem si hodně přála, protože my vlastně, když na ty soutěže jedeme, tak vidíme výpis těch speciálních cen, které tam jsou nabízené. Takže já jsem večer před soutěží jsem ležela na hotelu, pročítala jsem si tu brožurku, dívala jsem se na ty speciální ceny a říkala jsem si, tyjo, tak ten Sočr, no to by bylo super, protože to jsou 2 nahrávací frekvence a za ty se stihne nahrát třeba 4 árie. Mít takovouhle nahrávku profesionální s profesionálním orchestrem je v dnešní době prostě super věc, protože když pak se hlásí člověk třeba na jiné soutěže do zahraničí nebo i na předspívání do různých divadel, tak většinou chtějí nahrávku, na základě které vás pak buď pozvou nebo nepozvou. A čím kvalitnější ta nahrávka je, tak tím větší je pravděpodobnost, že si zrovna vás pozvou.
1: No ty dodáte vy, anebo přijdou ze strany toho symfonického orchestru?
0: Nějak se na tom budeme muset domluvit, já úplně ještě nevím, ještě jsme to neřešili, ale asi jako ze strany orchestru si myslím teda, doufám.
1: My si na to počkáme, my se na to budeme rozhodně těšit i v Českém rozhlase Olomouc, když už je to rozhlasový orchestr. Povídáme si v dnešním dopoledním vysílání se solistkou opery Moravského divadla Annou Moriovou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Aně Morillové se mimo jiné můžete dozvědět, jednak, že je to solistka Moravského divadla, operní pěvkyně, mezzosopranistka, ale pak také, že to umí se saxofonem a houslemi.
1: To je pravda. Na housle jsem vlastně začala hrát jako úplně malinká, když mi bylo 5 let, takže tam začala moje nějaká hudební cesta právě s houslemi a v dětském sboru tedy, v Českokrumlovském. A na housle mám tedy odchozený jeden ten cyklus na Zušce, což je 6-7 let, něco takového. A saxofon jsem si pak přibrala, když mi bylo asi 12 let a bylo to prostě čistě z toho důvodu, že se mi to hrozně líbilo ten nástroj, chtěla jsem se na něj naučit, tak jsem se na něj naučila.
0: No a do zpěvu jste chodila?
1: No, chodila jsem jenom do toho dětského sboru až do 18, ale pak jsem šla v těch 15 na konzervatoř právě s tím saxofonem nejdřív a nějak se stalo, že jsem tam měla i třeba moji dobrou kamarádku, která byla zpěvačka, bydleli jsme spolu vlastně na intru a nějak jsem furt s tím zpěvem tak trošku laškovala, protože jsem přece jenom taky zpívala od 5 let v tom sboru, tak jsem si řekla, že zkusím ty přijímačky ještě jako na ten zpěv a klaplo to, takže jsem pak vlastně studovala 2 obory na konzervatoři, saxofon a zpěv.
0: Když jste zmínila ten Český Krumlov a máme teď tu předvánoční dobu, tak to je Anděl Páně 2, tam chodí ten Mikuláš Čert a Anděl celou dobu po vašich ulicích.
1: Přesně tak, to se tam natáčelo, to je pravda.
0: A vidíte tam nějaké své sousedy a kamarády v komparzech?
1: Jo, to bohužel ne, teď se nikoho nevybavuju.
0: Konzervatoř jsme tedy pochopili Plzeň a následně HAMU v Praze a ta, pokud se nepletu, pokud jsou mé informace správné, ta ještě není dokončena, takže vy stále studujete a stále se učíte.
1: Je to tak, ale už skoro jo, ale musela jsem to prodlužovat právě kvůli Erasmu, kvůli pobytu v zahraničí a pak taky kvůli angažmá, protože jsem zkrátka nestihla odchodit některé předměty, ale letos už mi vlastně chybí jenom magisterská práce a už budu mít hotovo, takže už je to za dveřma.
0: To je strašně zajímavé, protože vy tady tvoříte už jednu roli za druhou, pracujete, už jste mluvila o tom, že jste měla velkou roli, další velká vás čeká, ale stále na rozhodnutí někoho z té vysoké školy je, jestli vám ten titul udělí nebo ne, přestože už tolik práce je za vámi.
1: Je to tak, je to trošku vlastně jako zvláštně nastavené za mě, ale je to tak, no, zase chápu, že mi nemůžou ten titul jen tak dát, že si ho musím zasloužit a musím tam chodit.
0: Čím člověk absolvuje?
1: No, člověk musí zvládnout magisterský koncert, což je docela náročná věc. Je to vlastně program, teď doufám, že neřeknu nějakou lež, ale myslím, že 70 minut nebo 75 minut program, což je docela dost. A vlastně je to trošku zvláštní v tom, že člověk se pak už jako nikdy v praxi nesetká s tím, že by musel odspívat 75-minutový program. Jasně je tam pauza, ale i tak je to vlastně jedna árie za druhou nebo duet nebo něco, což se fakt se myslím už nikdy nemůže pak stát. Takže to bylo dost náročné, musím říct, tak to jsem absolvovala minulý rok, pak musí člověk napsat magisterskou práci a pak musí složit státní zkoušku.
0: Z rozhovoru s baletními mistry vím, že pokud člověk na sobě pracuje, tak je dobré potkat se s nějakou výraznou osobností a strávit s ní nějaký čas, brát od ní hodiny. Existuje něco takového i ve světě opery a koho jste oslovila?
1: Určitě existuje a já jsem oslovila už celou jako řadu lidí, už jsem pracovala opravdu se spoustou lidí a zmínila bych třeba mezzosopranistku Markétu Cukrovou, u které jsem byla vlastně už 2 nebo 3 na letních kurzech a teď aktuálně pracuji nejvíc s Kateřinou Kněžíkovou, ke které chodím pravidelně na hodiny, kterou jsem oslovila před tou soutěží, jestli by mi pomohla s tím programem dát ho nějak dohromady a tam vznikla vlastně nějaká spolupráce, která teď pokračuje.
0: Člověk to ale asi nemůže brát za samozřejmost. Je to určitým způsobem pocta, že vám věnuje někdo tak vytížený, jako je třeba Kateřina Kněžíková, svůj čas?
1: Určitě je to velká pocta a člověk si toho fakt hodně váží, ještě když pak vidí, kde všude zpívá a co všechno musí zvládat, tak je to velká pocta.
0: No, ale vy máte za sebou celou řadu úspěchů, protože třeba debut jste si odbyla v Pražském národním divadle a to taky není jen tak.
1: To taky nebylo jen tak, no to je pravda. A byl to Kuchtík právě ve Dvořákově Rusalce. A
0: zase v kalhotech jste.
1: A zase v kalhotech, ale zase jsem tam byla přiznaně za Kuchtičku. My teda máme na sobě takový kostýmy, který jsou celkem nic neříkající, protože máme takový obrovský bundy na sobě. Já i Hajný, se kterým tam máme ty výstupy, Kuchtík a Hajný, tam jsou vždycky spolu. Takže my jsme taková komická dvojka, ale je tam i pozměněný text, že tam zpívám místo originálu Já bych se jí strýčku bál, tak tam zpívám Já bych se jí strýčku bála, že jsem opravdu jako přiznaně holka vlastně taky.
0: Když má člověk dostatek odvahy, možná i trochu drzosti, může jít a zaklepat na dveře šéfa opery Pražského národního divadla a říct, já bych tady brala angažmá?
1: Tak to si upřímně vůbec nedokážu představit, že bych jako udělala, ale vlastně něco na tom nápadu bude určitě.
0: Pak ať to nesvedete na mě.
1: Já řeknu, ne, já jsem dostala takovou radu. No, takhle to asi úplně nefunguje, ale celkově ta naše profese určitě nějakou dávku, řekněme, drzosti nebo odvahy jako vyžaduje, si myslím, asi bez toho by to nešlo. Ale zrovna tady v těch případech člověk musí být spíš diplomat, než úplně tak jako otevřeně za někým přijít a takhle to po něm chtít.
0: Dobře, takže ho pozvete na nějaké své představení, aby viděl a hlavně, aby slyšel.
1: Třeba, to je ideální. A nebo v mým případě to vlastně bylo to, že jsem počkala, jestli mě osloví, což se pak stalo, a když se tam pak člověk nějak uvede v tom divadle, tak vlastně může doufat, že z toho bude nějaká pokračující spolupráce.
0: To, co se ozývá právě teď v šatně Moravského divadla, to rozhodně v Českém rozhlase Olomouc neuslyšíte, protože u nás nemáme žádný domácí rozhlas, u nás není žádné hlášení, ale v divadle je to moc důležité. A právě v jedné ze šaten si povídáme se solistkou opery Annou Moriovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Anu Moriovou jsme si pozvali k mikrofonu, jsme moc rádi, že souhlasila, protože právě probíhá představení, kterého se ona účastní, už jsme to zmínili, je to La Traviata, už jsme také mluvili o Jeníčkovi a Mařence, tak co dalšího v Moravském divadle, na co pozveme naše posluchače, kteří vás vlastně teď třeba blíže poznávají?
2: Na začátku května má premiéru opera Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta, kde stvárním roli Cerlíny a režírovat to bude mladý nadějný režisér Vladimír Jon a myslím si, že to bude moc hezký představení, takže na to bych určitě diváky nebo posluchače pozvala. A dál vlastně úplně nevím, co můžu prozrazovat a co ne, co už je oficiálně venku a co ne, takže to bude asi všechno, co vám teď řeknu.
1: No, my bychom samozřejmě byli zvědaví, ale nebudu vás do toho tlačit. Zeptám se, Mozarta jsme ještě neprobírali, váš vztah k němu?
2: Tak Mozart je pro zpěváky naprosto zásadní, je to taková hlasová hygiena, hodně lidí to říká a já jsem si to taky už oskoušela na vlastní kůži, že on psal takovým stylem, že člověk si může vždycky odskočit k těm koloraturám a k lirickým a k dramatickým, ale když si potřebuje srovnat ten hlas a opravdu si vyzkoušet, že všechno funguje tak, jak má, tak se vrací k Mozartovi. Takže tuhle funkci pro mě Mozart má určitě taky a mimo to mě jeho hudba moc baví. Je to zábavné a zároveň to umí taky chytnout za srdce a je to plné emocí. A ty příběhy jsou hodně nadčasové, taky si v tom člověk může najít to, co třeba zrovna sám prožívá, si myslím.
1: Teď během mluvení jste se nechytla za srdce, ale za krk. A já jsem si říkala, jaké to pro vás je být pořád v té inverzi, kterou tady máme, protože to je velký nápor na naše dýchání, potažmo hlasivky.
2: Já furt říkám, že bych dala divadelní prázdniny tak jako od začátku listopadu, nejpozději až třeba do konce ledna, protože to je fakt nejnáročnější období pro nás, protože jakýkoliv sebe menší kašlíček nebo rýmička nás můžou fakt odrovnat, nehledě na to, že může být nebezpečné do toho zpívat, když je člověk trošku nakřáplý. Takže já se dopuju neustále C-čkem a dalšíma vitamínama a všema možnýma podporovačema imunity, abych to nějak zvládla. Zatím teda musím zaklepat, že to jde.
1: Už jsem říkala, že jste také hostovala v Jihočeském divadle, Slezském divadle. Jak se to dá vlastně dělat, když je člověk v angažmá v Olomouci a je vázaný k tomu Moravskému divadlu?
2: Je to často komplikované, často to znamená, že člověk musí vlastně třeba něco odmítnout, ale zase je to logické, je to pochopitelné, protože ta moje domácí scéna je prostě tady a vždycky to dostává přednost před jinými věcmi.
1: Jdeme my taky, protože už se pomalinko, ale jistě blížíme k závěru našeho povídání. Je nějaká role, o které víte, že tu prostě neodmítnete a uděláte proto všechno, abyste ji mohla odspívat?
2: Tak jedna z těch rolí je právě v té již několikrát zmiňované Kátě Kabanové a to je ta Varvara, kterou už jsem jednou měla tu možnost stvárnit v Opavě, takže tu bych rozhodně neodmítla kdykoliv. A další takovou rolí je Dalila v opeře Samson a Dalila od Camilla Saint-Saënse.
1: Já bych se na závěr chtěla zeptat na Carmen, protože to je přenádhera a je mi jasné, že po ní člověk pokukuje. Co vy?
2: Určitě po ní taky pokukuju. Myslím si, že má ještě čas pro mě, že to je právě jedna z těch rolí, která by chtěla ještě jako uzrát trošku, že třeba, já nevím, za třeba 5 let si myslím, že by to bylo tak akorát, ale uvidíme. A určitě je to samozřejmě jedna z rolí, která bych asi taky neodmítla teda.
1: Když to má člověk rád, má doma ty noty a pospěvuje si to on sám, taková nenápadná příprava, až jednou.
2: Jo, určitě jo, a tak i kdyby ne, tak zrovna árie Carmen, obě, jsou tak známé a člověk, i kdyby nechtěl, tak je musí někde zaspívat na nějakém koncertě, takže zrovna třeba ty árie už mám nějakým způsobem naučené, naspívané. Takže jo, člověk si to prospěvuje doma a třeba i tu Dalilu si často jako pouštím, i třeba celou tu operu, i tu Carmen vlastně. A tím, že jsem úplně začínala, to je asi 5-6 let zpátky, jsem začínala ve sboru Národního divadla, kde jsme dělali vlastně Carmen a byla jsem tam ve sboru, tak si troufám říct, že tu operu mám i docela dobře celou vlastně nějakým způsobem zažitou, naposlouchanou, protože jsme ji hráli fakt často a člověk tam je celou dobu.
1: Kdo zpíval Carmen?
2: Ester Pavlů. A alternovala se, já si bohužel nespomenu na jméno, byla gruzínská mezzosopranistka.
1: Těch verzí je celá řada, protože už si to zaspívalo spousta zpěvaček. Kdo vám sedí, kdo je líbí vašemu uchu?
2: Já musím říct, že to podání Ester Pavlů pro mě bylo fakt skvělý. To jsem úplně hltala, všechno jsem jí věřila, jak pěvecky, tak herecky, tak to se mi hodně líbilo.
1: A existuje záznam?
2: Tak tím si nejsem úplně jistá. Myslím si asi, že ne, bohužel. Ale nevím, možná kecám.
1: Máte doma nějaké své vlastní záznamy?
2: My máme vždycky v divadle pracovní záznam z premiér, protože když to třeba dlouho nehraje a pak je málo zkoušek, tak aby to člověk mohl připomenout, tak vlastně my máme ty vlastní záznamy, ale ty jsou neveřejné většinou a jsou jenom pro užití vlastně zaměstnanců divadel.
1: A jaké to je vidět a poslouchat sebe sama?
2: To je hodně jako složitý. Já jsem to ze začátku vůbec nezvládala. Já jsem se vůbec nemohla vidět ani slyšet, protože jsem sama k sobě poměrně dost kritická. Člověk tam vždycky slyší ty svoje chyby úplně nejvíc, protože se zná. Takže ze začátku jsem to vůbec úplně odmítala, nesnášela jsem to, ale časem jsem se tak nějak naučila s tím pracovat, protože se z toho člověk může vlastně nejvíc naučit a vzít si tu zpětnou vazbu sám k sobě. Takže je to naprosto jako důležité tohle dělat.
1: My rozhodně kritičtí nebudeme, až přijdeme do divadla a až na jevišti uvidíme dnešního hosta Českého rozhlasu Olomouc, hosta Dity Vojnarové, solistku Annu Moriovou. V divadle se říká tvůj, tvůj, tvůj, zlomte vás ve všem, co vás čeká. Moc děkujeme za čas a přejeme krásné Vánoce a vše dobré do nového roku. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuju moc.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů, přidávat chce lidem nad 80 let. Skončilo vládní zastropování cen pohonných hmot. Ve Šternberku začala uzavírka parkoviště u městského hřbitova. Dnes má být převážně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Návrat k vyšší valorizaci důchodů vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun osobám už od 80 let a ne od 85 jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu je na trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže sledovat. Unie nezávislých petroliářů očekává, že paliva zdraží. Řidiči ode dneška ve Šternberku nezaparkují na parkovišti v dlouhé ulici před městským hřbitovem. Dočasná uzavírka potrvá do 30. srpna. Důvodem je výstavba vodovodu, vysvětlila mluvčí tamní radnice Irena Černocká.
5: Návštěvníci městského hřbitova ve Šternberku mohou po dobu uzavírky využít pro parkování vozidel parkoviště u severní brány, ke kterému je přístup ze silnice ve směru na Uničov. Kapacita tohoto parkoviště je celkem 26 parkovacích míst.
0: Několik vystoupení v Česku a zahraničí čeká v létě hudebníky Moravské filharmonie Olomouc. Například v polovině srpna odehrají koncert pod širým nebem na nádvoří rakouského zámku Kirchstetten.
6: Moravská filharmonie se aktuálně připravuje na koncert Harry Potter v rámci Mezinárodního festivalu v Českém Krumlově. 13. srpna se zúčastní open-air koncertu klasické hudby na zámku v rakouském Kirchstetnu. Podle tiskové zprávy zavítá filharmonie před zahájením nové sezony do Kroměříže, kde se spojí s mladými talenty v rámci projektu Akademy Kroměříž. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně se objeví zvětšená oblačnost a výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané nákladní auto stále stojí na dálnici D1 za Přerovem směrem na Vyškov na přibližně 271. kilometru. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkné dobré dopoledne přejeme, hezký čas prázdninový či dovolenkový nejenom našim filharmonikům, i při vystoupeních za hranicemi. Tak jsme tady měli hodinku také slečnu dámu mezzosopranistku a na všechno došlo, i na ty kalhotkové role, kuchtíky a podobně, z Dvořáka, z Rusalky a samozřejmě na Carmen. No a zpětně, kdykoliv podcastově, módně, k mání tenhle ten pořad také na webu olomouc.rozhlas.cz. Host ve studiu, ale teď už bylo 11, takže chtělo by to, no ono se teďka na pár dní ochladí, rána budou chladná, vezmeme si teplejší spodní prádlo, to je jasná věc, ale až zase přijdou, a že asi ještě v létě přijdou ta vedra, chtělo by to opravdu něco na osvěžení. Ovšem, možná v podobě nápojů překvapí, zaskočí nás, nebo to bude klasika babské rady na téma osvěžující letní nápoje. No a naše prázdninová klasika, za chvilinku začnou bonga znít a bude tu znělka 70 olomoucké zóny. Představíme dalšího tvorečka ze svatého kopečka. Mravenečníka velkého. Jak moc je velký a jak se projevuje zvukově, zkusíme nastrčit mikrofon a záznamové zařízení za okamžik.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc v Olomoucké zoologické zahradě. Mají mimo jiné mravenečníky stromové čtyřprsté a velké. My se teď tedy vydejme reportážně rozhlasově do kopečka pěkně a konkrétně do jihoamerického pavilonu za mravenečnicí velkou. Provede nás zkušená chovatelka Hana Dostálová.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Po chvíli snažení se vám podařilo probudit tu největší bytost, která tady bydlí v tomhletom pavilonu.
3: Je to mravenečník velký, samička, která vlastně je tady na dožití u nás, protože už má taky určité roky.
2: Zdá se, že jí ten odpočinek dělá dobře, že ráda spí, že se ani nechtěla moc vzbudit, i když jste jí přinesla plástev s larvami včel, což těm menším mravenečníkům okamžitě zachutnalo, tak tady se rozmýšlí, jestli je teda lepší spát, anebo si dát něco na zub.
3: Teď pro ně je to nejlepší, kdy můžou vlastně spát.
2: Asi se jí zdalo něco hezkého. A jak je velký tady ten mravenečník velký?
3: Tady ten mravenečník má přibližně 60 kg. V přírodě dokáže zabít i jaguára, takže k mravenečníkům velkým se moc nechodí.
2: My si udržujeme ten odstup vlastně přes celou tady tu ubikaci. Jak to dokáže zabít jaguára?
3: Mravenečník, když se naštve, tak si stoupne na zadní, tím pádem je vysoký a má teda úctihodné drápy, protože musí dokázat rozhrabat termitiště.
2: Jak využívá tady toho výběhu?
3: Má velký výběh, ale využívá ho převážně teda v noci.
2: Tady má také malé jezírko.
3: Ano, máme tady dva bazény. V jednom se koupe a druhý jí slouží jako záchod. Mravenečníci jsou relativně hodně čistotná zvířata a mravenečníci velcí nám chodí do vody do bazénku.
2: Takže vykonává potřebu do vody?
3: Ano.
2: Čím ji živíte?
3: Mravenečníci u nás dostávají speciální kaši, která se skládá z vařeného masa, buď u stromových mravenečníků je to kuřecí nebo hovězí srdce. To se uvaří, pomele a dostává k tomu různé vitaminy, banány, psí granule. Je to taková naše směska, na které pravidelně teda odchovávali jsme mravenečníky.
2: Tahle k vám přišla z přírody nebo z jiného chovu?
3: Tuhle jsme si dovezli v 11. měsíci ze Stuttgartu.
2: Tady byl ještě jiný mravenečník, jestli si dobře vzpomínám, před lety.
3: Tady byl ještě samec, taky jsme odchovali přibližně kolem 12-15 mláďat, z hlavy to teď momentálně nevím, ale byli jsme celkem úspěšní a v podstatě jsme byli první zoologická, která odchovala jak mravenečníky stromové, tak mravenečníky velké.
2: To venku, co vidíme přes sklo vedle stromu, to je maketa termitiště?
3: Ano, to je maketa termitiště.
2: A jak na to ti mravenečníci reagují?
3: Teď momentálně si toho nevšimají, ale když byli mladší, tak tam jsou takové kapsy a my jsme jim do toho dávali právě třeba červy, takže oni si je museli hledat.
2: U mravenečníků stromových jsme se dozvěděli, že nosí mláďata na hřbetu. Platí to i pro tyto velké?
3: Tady pro ty velké to platí obzvláště, protože tak jako stromový mravenečník nedokládá mládě někde do dutiny, než je dostatečně silné. Mravenečník velký, tak ten porodí mládě, to se mu okamžitě vyšplhá právě na ten kořen ocasu. Když si všimnete, tak ten kořen ocasu je velice chlupatý a vlastně matka ho vozí pořád sebou.
2: Zaujalo mě, že mají nejen velmi silné drápy, ale mají docela mohutný i ten ocas.
3: Ten ocas mají mohutný z toho důvodu, že vlastně ho používají buď jako slunečník nebo deštník, že se s ním přikrývají a nebo rádi se koupou a když překonávají vlastně řeky, tak to používají jako kormidlo.
0: Ze zoo na Svatém kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas. Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Čtvrté album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdil kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v

se rozjela Jana Chládková, moderátorka, šansoniérka, kolegyně moderátorka. A tady už jsme u dnešního odpoledního vysílání. Tak, milé děti, vážení diváci. Dneska odpoledne mimo jiné hlasatel, herec Jirka Ptáčník a také vy v Humoriádě po 16. hodině. Ale za chvilinku taky jedna osobnost, třeba známá i ze zpravodajství publicistiky, nejenom z rozhlasu od nás z regionu. Životní i kněžský příběh olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka zachycuje kniha Na život není nikdo sám. Vyšla přednedávnem u příležitosti Nuzíkových 60. Ty oslaví arcibiskup tuto sobotu. No a za chvilinku si budeme u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v prázdninovém dopoledni povídat s autorem knihy. Ano, to je také známá osobnost regionu, mluvčím arcibiskupství Jiřím Gračkou. No a když jsme byli u té československé televize,

0: trochu toho červeného poblíž u sebe, Red Red Wine, Stay Close to Me. To bylo reggae od kapely UB40, myslím, že nedávno z jara snad tento rok vystupovala v Praze, ovšem po změněném aktuálním složení UB40, Red Red Wine, no a osvěžení nejenom možná střik viny či jiné nápoje, tady bude ještě předpolednem, až bude potřeba zase, až budou třeba vedra. No a teď možná poselství a zajímavý životní osud u nás také v reportáži v příspěvku dopoledního programu Českého rozhlasu Olomouc. Olomoucký arcibiskup páter Josef Nuzík oslaví v sobotu 60. narozeniny. Při té příležitosti vyšla přednedávnem rozhovor kniha Na život není nikdo sám. Při procházkách po střední Moravě Nuzíkův životní příběh i pohled na současný svět zachytil Jiří Gračka, který působí na olomouckém arcibiskupství už dlouhá léta, co by tiskový mluvčí.
1: Ona to asi v počátku určitě byla výhoda, že vlastně s ním spolupracuju 16 let od doby, kdy já jsem nastoupil na arcibiskupství, on se tady krátce předtím objevil. Zkrátka za ty dlouhé roky, kdy se potkáváme sice pracovně, ale dost intenzivně na to, abych já o něm leda co zvěděl, tak nějak přirozeně tuším, co jsou jeho témata, věci, o kterých chce mluvit nebo které považuje za důležité. To základní rozložení, že chceme zmapovat jeho život a jeho působiště, což je ta, řekněme, první polovina knihy, a že se chceme věnovat těm tématům, která mu vždycky ležela na srdci, jako je třeba rodina. Má na starosti oblast péče o rodinu v biskupské konferenci už celých těch 9 let, co je biskupem, že pro něj důležitý je pohyb a pobyt v přírodě, čili že i tohle téma chce nějak reflektovat. A samozřejmě, že se musíme zaměřit i na to, co ta jeho služba dnes obnáší, jaké třeba priority pro to své působení v čele arcidiecéze má, tak to přišlo víceméně přirozeně.
2: Říkáte, že ho znáte už 16 let. Bylo přesto něco, co vás překvapilo?
1: No je. Ono to bylo úplně jiné než ten pracovní kontakt. To je asi zřejmé a samozřejmé. Pomohlo mi to v tom, že jsem dopředu věděl, s kým budu mluvit a co má za sebou a jaký je ten jeho životní příběh, ale ve chvíli, kdy jsme opravdu mohli mluvit a nebyli pod tím časovým presem, který v úřadu pořád přichází, a mohli jsme otevřít otázky, které samozřejmě se pracovní sféře člověk běžně neotevírá, nebo minimálně ne do hloubky, tak to bylo jako neustálé překvapení, jak uvažuje nad těmi věcmi, nebo jak se na ty věci dívá. Co mě třeba zaujalo, bylo, jak intenzivně i po těch 40 letech vzpomíná na dobu vojny. Já už jsem to nezažil, patřím k té generaci, které těsně ta povinná vojna díky vysoké škole utekla, jenom tak jako z vyprávění starších nebo z těch seriálů, jaké asi všichni známe z televize, tuším, jak to tehdy mohlo vypadat, co to bylo v 80. letech být v lidové armádě. Samozřejmě jsem tušil, že to muselo být ještě větší jaksi náraz pro chlapce ze slovácké vesnice z početné rodiny, který je zvyklý žít kolem kostela a najednou se dostane někam do armády, kde slovo Bůh bylo zakázané, ale přesto mě překvapilo, jak intenzivně to v něm i dnes žije, kolik vzpomínek po těch 40 letech se dostává na povrch, jak to reflektuje dnes, jak vidí v těch 2 letech toho svého života na vojně, spoustu kořenů toho, kým je dnes a jako věcech přemýšlí dnes, tak to třeba byla věc, kterou dopředu bych úplně neřekl, bral bych to jako jednu epizodku z toho života a ukázalo se, že je to období velice zásadní.
2: Ta kniha je nejenom o textech, ale také o fotografiích, o zachycení arcibiskupa Josefa Nuzíka v různých situacích, tak jak ho můžeme vidět v té knize?
1: Snažili jsme se vybrat tam fotografie, jednak samozřejmě i archivní, ukázat ho v těch různých životních etapách, v kterých ta kniha je. Když se řekne arcibiskup, člověk by si představil člověka v nějakém pěkném oblečení uprostřed kostela, ale ona ta arcibiskupská služba se odehrává tolika různými způsoby, že vybrat jenom trochu reprezentativní výběr samo o sobě bylo těžké. Najdeme ho na těch snímcích v knížce Na koni při tříkrálové sbírce s korunou na hlavě. Je tam spousta snímků, kdy se prostě potkává s lidmi a je vidět, že tohle to je něco, co ho opravdu nějak jako nabíjí. Snad to i ten titul knihy říká, že ta setkání pro něj jsou důležitá. Zkrátka ten výběr fotografií ze současnosti chce ukázat, že být arcibiskupem je práce velice rozmanitá a taky práce, která může přinést i radost.
2: Říká autor rozhovorové knihy s arcibiskupem Josefem Nuzíkem Na život není nikdo sám, Jiří Gračka. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už čtvrté album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10. hodině, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte prázdninové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Už za sebou máme poměrně parné, horké dny červnově, červencové. Zřejmě ještě přijdou a až to přijde, Jaruško.
1: Babské rady.
2: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Den nejenom v Itálii, nejenom s dívkou Gloria někde na pláži. V sobotu prosím až 8 a 29 stupňů Celsia, neděle ještě taky zřejmě teplá, pak možná zase ochlazování, no a mezi tím třeba ve čtvrtek přes den teploty tak do 20 stupňů Celsia. No a troška té oblačnosti, možná i závlahy, snad vítané a tak akorát, no a teploty lehce přes 20 vlastně po většinu tohoto týdne, ale za necelý týden, tedy zase to oteplování, necelý den se přes stali regulovat ceny pohonných hmot a zdá se podle některých agenturních zpráv, že pumpaři po konci regulace rychle zvyšují ceny. Zmíníme toto téma též za chvíli v nejbližších zprávách už ve 12 hodin, už za 8 minut. A teď Marek Ztracený.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. Arboristé likvidují v Prostějově invazivní pajasány. Olomoucké vlastivědné muzeum se zapojí do projektu Archeologické léto. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
4: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
3: S likvidací invazivního pajasánu žláznatého začali arboristé v ulicích Prostějova. Zástupci radnice vytipovali předem několik lokalit, ve kterých odborníci vzrostlé stromy navrtávají a do děr vstřikují herbicid. Jeho účinek se projeví za několik týdnů.
5: S arboristou Václavem Drhlíkem jsme nedaleko prostějovského vlakového nádraží. Právě tady rostou pajasany žláznaté.
6: V tomhle parčiku jsou 3 vybraný stromy.
5: Tady máte připravenou vrtačku. A herbicid. A to je všechno, co potřebujete.
6: Jo, já si to budu dělat po částech, protože je dobré, aby ten vývrtový otvor nezaschl, aby ta rána byla čerstvá. Tak a teď tam vpravím ten herbicid. Stačí takhle malá dávka, já ten strom obejdu několikrát.
5: Václav Drhlík takto navrtá 8 stromů po celém městě. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Vlastivědné muzeum v Olomouci se poprvé zapojuje do celostátního projektu Archeologické léto. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu se lidé dozví například o nálezech z doby kamenné v Luderově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Další komentované prohlídky pracovníci muzea plánují v týdnu od 17. srpna. Podrobný program je na webu Archeologické léto a na internetových stránkách Vlastivědného muzea.
2: Sport.
3: Španělští fotbalisté slaví po 16 letech titul mistrů světa. Ve finále v New Jersey porazili 1-0 po prodloužení Argentince. Ti v zápase ani jednou nevystřelili na branku. Celé prodloužení hráli bez vyloučeného záložníka Fernandéze. Argentinský trenér Scaloni navíc musel vystřídat oba zraněné stopery. I to podle argentinského kouče mělo vliv na to, že jeho svěřenci zlato neobhájili.
7: Primárně hrál soupeř bez diskuzí skvěle. A pak se stalo hodně věcí. Museli jsme vystřídat zraněné hráče, další viděl červenou kartu. A nemohli jsme proto doplňovat sestavu náhradníky tak, jak bychom si přáli. A pro celý tým mám ale za tento turnaj jen slova chvály.
2: Počasí.
3: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Polojasno, přechodně zvětšenou oblačnost, výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 23 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a k tomu mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 dejte pozor mezi 7. a 34. kilometrem ve směru z Vyškova na Olomouc. Cestáři tam provádějí pravidelnou údržbu vozovky.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Nový týden začíná písničkami na přání. Každé poledne, to znamená mezi 12. a 13. hodinou, hrajeme na vaše přání populární muziku. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Telefony platí jako vždycky 221 555 444. SMS-kové číslo Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Věru do Olomouce. Hezké poledne.
1: Dobrý den. Já zdravím vás, pane redaktore. Pozdravuju všechny pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. A hlavně všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A tuto písničku přeji všem krásný den a hodně zdravíčka. A tuto písničku bych chtěla poslat paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věrce Halouskové s Adámkem, paní Vlastě, paní Janičce z Roštění, panu Jirkovi z Olomouce, Jirkovi z Litovle, panu Milánovi z Bruntálu. A chtěla bych všem poděkovat za to, že si spolu můžeme zavolat a prožívat krásné pořady. A přeji všem hodně zdravíčka a někdy zase nazvědanou. A vám, pane redaktore, děkuji za vybrání písničky.
0: Hezky zdravíme a písnička je tady.
1: Možná.

Českém rozhlase Olomouc posíláme písničku opožděně k svátku paní Drahomíře Entové, Dobouzová, Drahuško. Elán, pohodu, optimismus a každý den ať tě potěší a užíváš si procházek i jízdy na kole, píše sestra Lída a posluchač Evžen. Dále věnování posíláme k dnešním 80. narozeninám paní Marušce Šuráňové z Mikulovic. Hodně zdraví, pohody a všeho dobrého přejí Kalhousovi a Keňovi.

Další věnování z Českého rozhlasu Olomouc posíláme řezbáři Jardovi Benešovi do Loštic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a práce, ať se daří, přeje pan Švéda z Horních Studének. Písnička je také do Nákla, Milušce ze Zábřeha. Je to pozdrav z Nákla do Zábřeha, až se vykoupeme, dorazíme za tebou na prázdniny. Pozdravují pravnoučata Matyáš a Samík.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání a pan Milan z Vilémova. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. A já bych chtěl nechat zahrát Aničce Stěhelové. Má velice takový významný výročí. A takže bych ji chtěl nechat zahrát nějakou tu písničku, co jsme vybrali. A jinak v současné době, ale ona bohužel leží v nemocnici. Takže Aničko, hlavně ať se brzy uzdravíš. A no a to je, ať tě dají do pořádku doktoři tam. No.
0: Budeme si to také přát. Zdravíme pana Milana, posíláme už vybranou písničku a připomínám telefon 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo jsou to neformální pečovatelé? Žijí mezi námi a starají se o blízkého člověka, který se neobejde bez pomoci druhých. Často jsou v seniorském věku a kvůli režimu péče 24/7 nemají skoro žádný prostor pro sebe. Na Olomoucku se rozbíhá nový projekt, který má neformálním pečovatelům pomáhat. Co vše nabízí, představí jeho vedoucí Martin Steiner ze sdružení Edukol. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc se Zoru Ješkovou v úterý v 10 dopoledne.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Zdravíme naši pravidelnou posluchačku paní Staňku Dolomnice. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače a přeji jim hodně, hodně zdravíčka. Tahle písnička bude pro moji sestru Libuši Kvapilovou z Bludova, Libuši Kubíčkové s rodinou, také z Bludova, Kája Kvapil z Bludov, také a Jana a Jiří z Roštění a mému synovi Mirovi mu děkuji za péči, kterou mi pomáhá. A tahle písnička je pro všechny, kteří mě nechali hrát. A děkuji jim a všem posluchačům. Přeji hodně, hodně zdravíčka a toho štěstíčka. To platí i pro vás, Tomášku. A děkuji vám za vybrání písničky a naslyšenou.
3: Zdravíme Dolomnice, písnička je to oblíbená a známá.
5: Jedu vám takhle stezkou dát koňům křece pít.

0: Že z Texasu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vítáme paní Helu z Linhartic. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomáši, já vás zdravím i všechny věrné posluchače. A dneska bych chtěla poslat písničku pro potěšení doktorské Janě, Ivete, Laďovi a dokončení Marušce. A všem přeju krásný sluneční den a děkuji.
0: Zdravíme Linhartice, písničku posíláme Jarmilce, dědovi, také Marušce do Javora, píše pan Standa, mám je rád. Slunečné odpoledne přejeme rodině Gotwaldové, paní Lídě k uzdravení i Lídě Síglové do Doubravice, rodině Navrátilové, Pytlíčkové, Šlehofrové a také Alence do Jeřmaně a Karlovi a Alence do Veřměřovic. Na všechny myslí posluchači Sedláčkovi.

0: na přání Českého rozhlasu Olomouc. Teď je s námi paní Jitka Suničová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, Jitka Suničová. Prosím vás, dneska slaví krásné 80. narozeniny můj tatínek Zdeněk Svoboda. Celá rodina mu přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A tati, ta písnička je teďka jenom pro tebe a i s harmonikou. Takže děkuji moc krát, mějte se krásně.
0: Harmonika bude přítomná, hezky zdravíme tatínka a blahopřejeme.

Majer na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Věnování teď posíláme ke krásnému životnímu jubileu paní Alence Novákové do Daskabátu. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a do 100 let není daleko. Ta je to ze srdíčka, přejí Bernardice, Javorník a Velká Kraš a posluchačka Jarka, která nám napsala. Věnování je také do Mohelnice, milá Stáňo, ať je tvůj život plný radosti, štěstí a zdraví. Pohodové narozeniny přejí kamarádi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré Vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

bosem tu sám. Štúru slzí jsme zas nezvládli, štúru slzí jsme zas nezvládli. V očích má

0: nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.
1: Spálený v Českém rozhlasu Olomouc. Máme tu další věnování z Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Absolonovou ze Sobáčova, pana Ženožičku z Červenky. Hrajeme také paní Nerušilové Dolitovlé. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a božího požehnání přeje naše posluchačka paní Přidalová. Věnování je také rodině Sedláčkové, Pitlíčkové, Havlíčkové, kamarádům i paní Drahušce Entové, která měla svátek. Blahopřeje paní Alena z Jermaně.

Santa Maria, Iveta Simonová v Českém rozhlase Olomouc, věnování teď paní Martě Dohavířová a ti nožičky slouží, píše náš posluchač z Mohelnice. Pro pěkný den a přání posíláme písničku paní Zdeně Pavelčíkové i Aně z Velké nad Veličkou. Oběma přeji brzké uzdravení, také zdravím Vládi Dotovačová, píše posluchačka Lída z Olomouce.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Knov dnes zavřel tamní zahradu smyslů. Odpoledne čekejte polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Oprava povodní poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době dělníci dokončují fasádu, řekl ředitel školy Tomáš Uhlíř.
2: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
0: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půlrok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. První polovině tohoto týdne bude hlavně oblačno a místy se může objevit i déšť. Teploty budou jen lehce nad 20 stupni, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se potom začne oteplovat. Krnovská radnice dnes začala s obnovou zahrady smyslu ve středu města. Veřejné prostranství poničila povodeň v roce 2024. Po dobu prací bude zahrada uzavřená. Lidé se do ní budou moci opět podívat za zhruba 3 měsíce, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Zakázka se týká kompletní obnovy horního krytu zpevněných matových ploch, revitalizace trvalkových záhonů, dosadby odplavených trvalek a opravy mobiliáře. Na obnovu veřejného prostoru po povodní získalo město Krnov dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z programu Živel 1. Sport.
0: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové asociace po mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se před Argentinu dostali noví šampioni ze Španělska. Počasí. Odpoledne čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně zvětšenou oblačnost, výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 23 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a mírný západní vítr. Zítra má být potom polojasno až oblačno, místy s přehánkami. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 13 a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zvýšenou opatrnost doporučujeme na dálnici D35 mezi 239. a 240. kilometrem, a to ve směru z Mohelnice do Olomouce. Silničáři tam prořezávají stromy a keře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec. To znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako
2: tu
1: pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný, já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapii.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjekt aktivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebuje.

0: cítit hrozně.
1: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
0: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano,
1: no dobrá.
0: Snad.
1: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
0: Aha.
1: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
0: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajthamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, a vy povídáte a povídáte, a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla, a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 jste se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím vás.
2: Jo. Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně Čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit. Protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou Čaču, na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli. To a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano, od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. Mm-hmm. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, mm-hmm, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. Mm-hmm. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, mm-hmm, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. Ne. To je takový a keca, a keca, a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Stavba záchytného profilu u Prosenic pokračuje podle povolení. Dělníci pokračují v opravách povodní poškozené školy v České Vsi na Jesenicku. Miliardové dotace na úsporu energie měly podle nejvyššího kontrolního úřadu jen zanedbatelný vliv. Zítra čekejte polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Stavba záchytného profilu na plavenin na Bečvě u Prosenic pokračuje podle povolení. Česká inspekce životního prostředí neshledala porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ani vodního zákona. Kontrolu zahájila na základě podnětu souvisejícího se námitkami ekologických aktivistů, kteří zpochybňovali zákonnost stavby. Z vyjádření mluvčí inspekce Miriam Loužecké a státního podniku Povodí Moravy vyplývá, že práce se odehrávají na základě platných povolení a v souladu s jejich podmínkami. Rekonstrukci třetího pavilonu základní školy zahajují dělníci v České Vsi na Jesenicku. Areál zasáhly předloňské povodně. Obnova třetího pavilonu by měla stát zhruba 15 milionů korun, řekl nezávislý starosta Petr Mudra.
4: Třetí pavilon pojede ve stejném režimu architektonickém jak první a druhý pavilon, takže dojde ke kompletní rekonstrukci rozvodů, zase podlah, stěn a podobně, takže není to jenom čistá oprava, ale je to opravdu uvedení i do nějakého stavu hodného 21. století. Tam očekáváme rekonstrukci zhruba na 10 měsíců.
3: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.
5: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
3: Svitavy pokračují v rekonstrukci staré radnice v centru města. Opravy vnitřních prostor by měly být hotové v listopadu a stát budou 7 milionů korun, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
6: Aktuálně probíhají přípravné práce pro rekonstrukci podlah v celém druhém nadzemním podlaží. Také probíhají přípravné práce pro nové rozvody technických sítí. Současně dojde ke kontrole nosných trámů a následně také k vyhodnocení jejich stavu.
2: Sport.
3: Fotbalisty Sparty čeká ve třetím kole Ligy mistrů francouzský Lyon. Pokud Hradec Králové postoupí přes norské Tromsø do třetího předkola Evropské ligy, utká se buď s dánským Midtjyllandem nebo tureckým Besiktasem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, teploty 18 až 22 stupňů a v Jeseníkách okolo 13, k tomu mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zvýšenou opatrnost doporučujeme na dálnici D1 na 294. kilometru u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. Cestáři tam opravují mosty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc po 14. hodině se vlastně neliší zase tak moc od toho běžného, minimálně ne v soutěži, která se jmenuje Hřibíky. Vysíláme ji prakticky každý den v roce. Za chviličku vám opět nabídnu skvělé ceny, které jinde nezískáte. Ještě třeba rubriku, ve které si povídáme a navštěvujeme panská sídla střední Moravy. Dneska poprvé se vydáme na hrad Štemberg a těšíme se na to okolo 3:15. A zvu vás také k humoriádě, tu vysíláme za 2 hodiny. Prvním hostem nového týdne bude živě ve studiu Jiří Ptáčník a moderátor Patrik Rozehnal. Teď je s vámi Tomáš Kedzior, přeji dobré pondělní odpoledne.

0: hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Pondělní hřebíky neboli první hřebíky nového týdne přinášejí samozřejmě novinkové ceny. Máme tady knížku, která je takovým upřímným průvodcem prvním dětským obdobím od narození až po věk školky, vydavatelství Kazda. Je tady pánské bílé tričko Českého rozhlasu velikosti buď to L, anebo XL-ko, je tady také plátěná taška. A mám pro vás i vstupenky, včetně několika drobných dárků, na taneční večer bez hranic, který se koná už tuto sobotu ve velkém sále Domě kultury v Hanušově. Takže vstupenka na skvělý večer plný muziky a také bohaté tomboly je tady pro vás, lépe řečeno dokonce dvě vstupenky jako jedna cena. K tomu také drobný balíček, jedná se o večer v Hanušovicích tuto sobotu. Soutěžní telefon 221 555 444 a první soutěžící už na lince. Hezký dobrý den, kdo to bude?
3: No, dobrý den, tady František Bace.
2: Františku, zdravím pěkně, toto je první potlesk nového týdne v soutěži Hřebíky. Vám i ostatním připomenu, že každému dáváme tři otázky. Kdo třikrát odpoví správně, tak má výhru, k tomu ještě pár potlesků a samozřejmě ještě limit na otázku, ten je 10 vteřin. Pane Františku, na vás je, abyste začal, takže od jedničky do desítky.
3: Začneme pětkou.
2: Začnete pětkou. Jak se jmenuje rostlina, mezi jejímiž lístky najdeme kromě běžných trojlístků také ten šťastný čtyřlístek? Buď to je to řepka, nebo jetel, anebo len?
3: No měl by to být jetel.
2: A Františku, vy jste někdy nějaký čtyřlístek našel takhle v jetelu?
3: No nenašel jsem, ale vím o tím, no.
2: Víte, to je důležité. Třeba se to ještě podaří. Františku, další otázka. Kolikátku berete?
3: Pojďme druhé, čtyři.
2: Čtyřku. Jak se jmenuje dopravní prostředek, který nejezdí po kolejích, čili nejezdí po kolejích, ale musí být připojen k elektrickému vedení? Za A tramvaj, za B metro nebo za C trolejbus?
3: No tak trolejbus.
2: No, vidíte. A řekněte nám všem, kdy jste vyjel naposledy trolejbusem, Františku.
3: No, ještě jste nejel.
2: Ještě jste nejel.
3: Tramvajel jsem jezdil, ale trolejbus jsem ještě ne.
2: Tak šup do Brna nebo do Ostravy. Františku, takže tleskáme. To bude váš prázdninový výlet. No a teď otázka na závěr.
3: A pojďme dolů, tři.
2: Berete trojku. Nejstarší univerzitou českých zemí je Palackého, Karlova anebo Mendlova univerzita.
3: No, Karlova.
2: Jo, vidíte to. Založena 1348, to se docela ví. Františku, vy máte dneska velký úspěch. Čtyřlístek jste nenašel, trolejbusem jste nejel, na Karlovce jste asi taky nebyl, ale všechno to víte, takže takhle to má vypadat. Blahopřejeme, pan František získává první cenu těchto hřebíků a my můžeme pokračovat. Hezký dobrý den, kdo je teď na telefonu?
4: Dobrý den, tady Honza z Opavy.
2: Takže Honzo, byla trojka, čtverka a pětka. Počkejte, vy máte taky trolejbusy vlastně v Opavě.
4: My máme taky trolejbusy.
2: Vidíte to, teď jsem si na to vzpomněl. To byste pana Františka mohl klidně pozvat, koupil byste mu jízdenku a jeli byste tam celý den třeba.
4: No kdybyste se mě zeptal, já jsem s ním jel před týdnem třeba, jo, tady to je běžné, opravdu. Jo.
2: A kam jste tak jel, když už jsme u toho?
4: Já jsem jel na magistrát vyzvednout si doklad, což samozřejmě byl celodenní výlet, jak to tak bývá.
2: Rozumíme, zpoždění asi nebylo, ale v trolejbuse, ale bylo jinde. Dobře, tak Honzo, otázky 1 a 2 a potom 6, 7, 8, 9 a ještě 10. Dobře, dobře. Díval jste se kdysi na večerníček o zvířátkách pana Krpce?
4: Ano, pamatuju si ho.
2: A pamatujete si také, kdo ho namlouval? Tady máte možnosti. Vlastimil, no, nechte si poradit. Vlastimil Brodský, Josef Abraham nebo Jiří Sovák?
4: Josef Abraham.
2: No je to tak. Hudbu složil Petr Zkoumal, kreslil Vladimír Renčín, režíroval Václav Bedřich. No Honzo, výborně. Dvojka, šestka, sedmička, osmička, dvojka. Jedno z nejznámějších loutkových zvířat se jmenuje žerik. Víte, kdo to je?
4: To je od Hurlínka, no.
2: Já jsem to teda na začátku neříkal, ale dneska otázky jsou poměrně jednoduché. Někdy je dáváme docela těžké, ale
4: dneska zatřikněme to.
2: No, ale máme tady i nějaké těžké a já jsem si jist, Honzo, že si ji vyberete.
4: Jo, děkuju pěkně, ať to potom nemají těžké, vyberem tak šestku.
2: Tak berete šestku. No, řekl jste si to sám. Kolikátou zlatou medaili získal oštěpař Jan Železný na olympiádě v Sydney v roce 2000? První, druhou anebo třetí?
4: No, tak tohle už nebude taková jistota, řekněme třetí, já mu to přeju.
2: Honzo, dneska se prostě daří. Je to tak, protože tu první měl už z Barcelony 92 a tu druhou zlatou z Atlanty 96 a tu třetí přidal. No. Teda, to je něco. Takže Honzo, výhra pro vás. Blahopřeju. A doufám, že budeme pokračovat, jak se říká, na vítězné vlně. Koho pak zdravím ve vysílání? Dobrý den.
5: No, dobrý den, Julie z Zlaté hory.
2: Paní Julie, věříte si?
5: Teďka bude to horší, jak jste říkal.
2: No, uvidíme. Tak 7, 6, 7 a 9 a 10, tak to je.
5: Šestku měl ten pán.
2: Jo, počkejte, tak já jsem to škrtl špatně. Tak tedy 7, 8, 9, 10.
5: Ano, 7.
2: Takže, na kterém světadíle leží Česká republika? Buď to je to Asie, nebo Oceánie, nebo Evropa?
5: Evropa.
2: Ano. Tak co dál?
5: 8.
2: Co označují latinské názvy Homo habilis nebo Homo erectus? Možnosti stromy nebo mořské živočichy a nebo lidi?
5: No lidi.
2: No, já jsem vám říkal, že to dneska je jednoduché. Tak co, která 9. devítka nebo desítka? Devítka.
5: 9.
2: Při prázdninovém výletě na Plzeňsko si můžete dát například vošouch. Co by to bylo? Za A chleba se sádlem, za B bramborák nebo za C langoš?
5: Asi Bčko.
2: Je to Bčko. Právě tak říkají na plzeňsku bramboráku, těch názvů je tam víc. Julie, já jsem říkal na vítězné vlně. A je to dobře, že se vám takhle zadařilo. Blahopřejeme paní Julii, taky Honzovi a Františkovi. Dneska byly otázky opravdu lehké, i tak to někdy bývá, ale uvidíme zítra touto dobou, kdy se opět rozjedou hřebíky. Oblíbená soutěž Českého rozhlasu Olomouc každé odpoledne.

0: album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k rocku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. To jsou také nevšední osudy pamětníků z našeho kraje, tak jak je zaznamenali žáci i žákyně základních škol a gymnázií v Olomouckém kraji. Premiérově nabízíme v neděli dopoledne, repríza je vždy v pondělí odpoledne právě touto dobou. Dneska vám nabídneme příběh pamětnice druhé světové války, paní Libuše Kubíčkové z Velkého Týnce.
1: Seděli jsme na pytlech se slámou a čekali, co bude. Svěřuje se nám paní Libuše Kubíčková, která se s námi rozhodla

0: sdílet svůj příběh. Narodila se 13. března 1937 v Biskupicích v malé hospodářské rodině.
1: Její dětství zásadně ovlivnila druhá světová válka. V době vypuknutí války byly paní Libuši 3 roky. Do školy nastoupila v Biskupicích, kde žila celý život.
0: Vše se změnilo až v posledním roce války, kdy do jejich života zasáhla fronta.
2: Měla jsem 8 roku, tak to si tak pamatuju, že jsem chodila tak do 3. třídy a měli jsme zrovna vyučování, teda náboženství, kde nás pan Praž pustil domů a řekl, co bude.
1: Do Biskupic vstoupili němečtí vojáci. Rodina musela utéct k sousedům do velkého sklepa, kde nakonec strávili 10 dní, během kterých jim několikrát šlo o život.
2: Kdyby tam nějaký voják střílel do toho sklepu, tak nás tam postřelil a byl konec, že?
0: Paní Kubičková zmiňuje, jak se její rodiče i během ukrývání snažili starat o dům, hospodářství a zvířata.
2: Tam byl velký sklep, tam jsme takhle nocovali a naši, aby mohli chodit do byt, tak posílat dom, teda popravovat, tak udělali v zíce díru a chodili přes tu díru.
1: Během těchto dnů jim doslova zachránil život soused. Pozdější tchán paní Libuše, který uměl perfektně německy a dokázal svojáky jednat.
2: Nad naším sklepem, jak jsme byli, tak stál německý tank a z toho zase se střílelo do Klopotovic. Proto nás tam třeba nezasypalo, protože děda to tam s něma nějak takhle odplácel cukrem. Tým sklep je, že co tam ta zmeň seděli jenom na pytla, víš, na slámě a takhle a čekali, co bude, že?
0: Válka zanechala v její paměti hlubokou stopu a paní Kubičková o ní nerada mluví.
2: Ty vzpomínky jsou vždycky těžké.
1: Po konci války cítila úlevu. Na to, co přijde po válce, však příliš nemyslela. Vždyť tehdy bylo pouhých 8 let.
0: V posledním roce války se paní Libuše ve sklepě schovávala se svým budoucím manželem. Tehdy byli ale jen kamarádi.
2: Když jsem měla 19, tak jsem si vzala jejich syna, souseda, s kterým jsem teda byla, dědovým kvíčkem, že do někem kolik 64 roky.
1: Paní Libuše vnímá, že od války se svět velmi změnil. Vidí třeba, že dnešní ženy mají více času sami na sebe, než tehdy. A co by ráda popřála mladé generaci?
2: No tak, abyste se jedině dobře učili a dařilo se vám aspoň pak v práci, tak jak mě. No.
3: Příběh našich sousedů, tentokrát je příběh paní Libuše Kubíčkové, zpracovali její žáci základní školy Milady Petřkové ve Velkém Týnci, jmenovitě Alžběta Vrabcová, Vojtěch Dubský, Rozárka Lakomá, Natálie Prečenová a Leontýna Sedláčková. Příběhy našich sousedů v premiéře v neděli dopoledne.

0: Jhané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už čtvrté album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10:00, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pondělí, panská sídla střední Moravy, oblíbená rubrika na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je vždy historik David Papajík z Univerzity Palackého. Tentokrát se zatím poprvé podíváme do dějin významného hradu Štemberka, a to právě teď.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Štemberk se stal hlavním rodovým hradem Štemberků, kteří původně pocházeli z Čech, ale později se zakoupili i na Moravě.
3: Jaroslav ze Štemberka byla bájná postava, vítěz nad Tatary. Obraz té legendy můžeme vidět na stropě kaple Božího těla v olomouckém konviktu. Byl to asi významný rod, když vlastně je spojen s takovouto legendou?
2: Tak určitě to byl významný rod a řekl bych, že i v pozdějších dobách, než v polovině 13. století, Štemberci pocházeli z rodového společenství Divišoviců, erbu osmicípé hvězdy, kterou vidíme v jejich znaku a i ve znaku města. Pravděpodobně v roce 1242 založili v Čechách hrad Štemberk. Dnes se ta lokalita jmenuje Český Štemberk v poloze nad řekou Sázavou a později expandovali i na Moravu, kde udělali velkou kariéru s tím, ale že měli v té době i majetky v Čechách.
3: Takže moravský Štemberk byl založen až po českém, jak dlouho to trvalo?
2: Tak nevíme to úplně přesně, ale zhruba bychom mohli uvažovat o nějakých 10 letech, že po 10 letech po českém Štemberku byl založen Štemberk na Moravě, tedy hrad, samotné město bylo později.
3: Kdo byl tedy tím zakladatelem, když to nebyl bájný Jaroslav?
2: Tak úplně 100% to nevíme, ale pravděpodobně to byl Zdeslav ze Štemberka. Pohyboval se v okolí krále Přemysla Otakara II., účastnil se jeho vojenských výprav, diplomatické činnosti a nevíme konkrétně za co obdržel území severně od Olomouce, které kolonizoval, založil tam hrad. V minulosti se tvrdilo, že Zdeslav ze Štemberka dostal oblast severně od Olomouce za to, že pomohl v roce 1253 odrazit útok Kumánů na město, ale naším výzkumem se podařilo prokázat, že to území dostal o něco dříve, než tady k téhle bitvě o Olomouc v roce 1253 došlo.
3: I později je hrad spojen s významnými jmény.
2: Než se dostanu k jiným šlechtickým rodům, tak bych chtěl ještě připomenout zcela zásadní významnou osobu z tohoto rodu, Alberta ze Štemberka, litomyšelského biskupa a magdeburského arcibiskupa, který hrad ve Štemberku přestavoval, vybudoval zde kapli, pravděpodobně i přestavoval palác, se podílel na výzdobě nebo na úpravě interiéru hradu, tak to byla velice významná postava tady tohoto biskupa a arcibiskupa. Tahle větev Štemberku, která vlastnila hrad Štemberk, vymřela synovcem Alberta ze Štemberka Petrem 1397, ale takto významné panství lákalo další bohaté rody, aby tuto kořist získali, takže v následujícím období z těch významných rodů bych mohl připomenout rod Kravařů. A tady bych připomněl takovou zajímavost, že se v září roku 1415 na Štemberském hradě konalo setkání šlechticů ze střední a severní Moravy, kteří zde pečetili list proti upálení mistra Jana Husa. Tohle byla opravdu velká politika. Většina představitelů v Čechách a na Moravě se cítila uražena. Uražena tím, že zástupce z Čech Jan Hus byl na Kostnickém koncil upálen a byl prohlášen za kacíře a Čechy byly považovány za kacířskou zemi. Takže oni považovali za potřebné se proti tomuto ohradit, že to není pravda a že Jan Hus byl ctný člověk pravého života, křesťanského života a že Čechy jsou křesťanská země a že to obvinění z kacířství je neopodstatněné. Takže to byla zlost, která vedla k tomu, že pečetili ty stížné listy. Jenom takový dovětek, představitelé Kostnického koncilu reagovali úplně naopak a pečetitelé toho listu označili za kacíře.
3: Následovaly tedy husitské války a i ty se asi dotkly Štemberka.
2: Husitské války se dotkly Štemberka výrazně, i když ta interpretace těch pramenů je problematická.
3: Říká profesor David Papajík, se kterým se k jednomu z nejvýznamnějších hradů v našem kraji vydáme zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší také Aleš Spurný.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

se svět proměňuje, tak to je námět rubriky Co v učebnicích nebylo. Ta se věnuje zajímavým faktům nebo nedávným odhalením z oblasti biologie, geografie, botaniky anebo českých reálií. A tuhle rubriku nabízíme každý den ráno po 8 hodině i dříve a také v odpolední repríze. A to bude dneska přibližně v 15.50, tak si poslechněte.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výlukové autobusy, které využívají České dráhy, by se měly v Olomouci přesunout do přednádraží. Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Ve Štenberku začíná uzavírka parkoviště u městského hřbitova. Zítra čekejte polojasno až oblačno a místy s přeháňkami teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Autobusy, které využívají České dráhy při výlukách na železnici, by v budoucnu neměly parkovat v olomoucké městské části Hodolany. Podle náměstka primátora Tomáše Pejpka z koalice pro Olomouc a Pirátorů by se měly přesunout do prostoru před hlavním vlakovým nádražím.
2: Byla zpracovaná studie na přesun parkování těch výlukových autobusů z těch uliček z Hodolan za nádražím, kde jsou nad roky stížnosti, do předprostoru hlavního nádraží po pravé straně. Bude to investice drah. Máme pozitivní zprávu v tom, že dráhy vlastně vnitřně odsouhlasily, že se tady do této investice pustí.
0: Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se ode dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
3: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
0: Řidiči ode dneška nezaparkují na parkovišti v dlouhé ulici před městským hřbitovem ve Štenberku. Dočasná uzavírka potrvá do 30. srpna. Důvodem je výstavba vodovodu, řekla mluvčí radnice Irena Černocká.
4: Návštěvníci městského hřbitova ve Štenberku mohou po dobu uzavírky využít pro parkování vozidel parkoviště u severní brány, ke kterému je přístup ze silnice ve směru na Uničov. Kapacita tohoto parkoviště je celkem 26 parkovacích míst. Sport.
0: Česká tenistka Alisa Oktiabrová vypadla na turnaji v Praze v prvním kole. Francouzce Dodánové podlehla na štvanici 2x3-6.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, teploty 18 až 22 stupňů a v Jeseníkách okolo 13, k tomu mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 249. kilometru ve směru z Kroměříže do Brna na úrovni Křenovic leží na vozovce pneumatika. Projíždějte tudy velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zámecké léto po celé prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Poznáváme zámky, ale také soutěžíme o zámecké pobyty. Krátké shrnutí toho, co bylo dopoledne, vám nabídnu za chvilku a spolu s Františkem Kinským a dalšími kolegy, kteří provázejí zámeckým létem. Rubrika Co v učebnicích nebylo přinese povídání o planetě Venuši. Co myslíte, jaké tam panují podmínky, mohli bychom tam žít? A ještě pozvánka k humoriádě. Za hodinu už bude ve studiu kolega Patrik Rozehnal a jeho host, moderátor Jiří Ptá. Těšíme se. U mikrofonu pondělního odpoledne Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Každý všední den po 15. hodině se vracíme k dopolednímu zámeckému létu s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Nevýhra.
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoanenskou pouť do Staré Vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vedení Hanušovic chystá výstavbu dalších družstevních bytů. Kolik jich bude a jaký je zájem, o tom se dozvíme za chvíli.

0: OKT Český rozhlas Olomouc. Stavbu prvních 30 družstevních bytů by měli letos dokončit dělníci v areálu bývalé textilní továrny Moravolen v Hanošovicích. Vedení města současně chystá druhou etapu projektu s názvem H-blok. Pokud se nic neskomplikuje, začne ve druhé polovině roku. Podrobnosti nám řekne redaktor Michal Poláček, který je se mnou ve studiu. Michale, dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Tak jaké jsou základní parametry celého projektu?
1: H-blok je projektem družstevního bydlení, na kterém dělníci pracují od loňského července. Zájemci o byt složí z vlastních zdrojů nejprve čtvrtinu ceny a získají tak družstevní podíl. A zbývajících 75% budou splácet coby členové družstva. Samotný úvěr na stavbu si na sebe pak bere družstvo jako celek. A jakmile jednotliví družstevníci své bydlení v budoucnu splatí, mohou pořešit převod bytu do osobního vlastnictví. Hanušovice tak chtějí bojovat s odlivem obyvatel.
0: Michale, jaký je o tento typ bydlení v Hanušovicích zájem?
1: Aktuálně se v rámci první etapy staví a dokončuje prvních 34 bytů. A ty už jsou téměř všechny rozebrané, jak říká předseda bytového družstva Ondřej Vilček.
2: Tak my jsme teďka v první etapě, vlastně stavíme 34 bytů. Jsme si myslím teďka někde za půlkou té stavby, máme tu vnější schránku, pracujeme na vnitřcích vlastně toho bytového domu. V tuhle chvíli máme vlastně jediný volný byt z těch 34, který čeká na svého majitele, proto otvíráme nebo chceme otevřít vlastně druhou etapu, kde bychom mohli nabízet zase vlastně ty byty.
1: Doplním, že první obyvatelé H-bloku, tedy první družstevníci, by se do nových bytů měli podle aktuálních plánů města nastěhovat po novém roce.
0: Jak daleko je tedy příprava druhé etapy projektu?
1: Během léta vedení Hanušovic plánuje spustit výběrové řízení na stavební firmu, která dostane za úkol vybudovat zmiňovanou druhou etapu H-bloku a v té bude dalších 34 bytových jednotek z celkových 119.
0: No teď ta důležitá otázka, kdy si lidé budou moci zažádat o byty právě z té druhé etapy.
1: Nabídka bytů z druhé etapy už je na webu H-bloku vyvěšená, ale prozatím u jednotlivých bytových jednotek chybí ceny. Důvodem je skutečnost, že ještě není dané, která firma a hlavně za jakou částku bude tyto byty stavět, vysvětluje předseda bytového družstva Ondřej Vilček.
2: My v tuhle chvíli máme otevřenou tu druhou etapu pouze, když to řeknu orientačně, informativně, nemáme tam vlastně plnou cenu, protože zatím nemáme tu vysoutěženou, takže máme v nabídce ty byty dál, máme tam dvě teďka nezávazné rezervace s tím, že ale ta cena bude upřesněna až po vlastně vysoutěžení toho zhotovitele a poskytovatele úvěru.
1: Jen připomenu, že výběrové řízení na dodavatele stavby plánují v Hanušovicích vyhlásit teď během léta a samotná stavba druhé etapy by měla, pokud se nic neskomplikuje, začít v druhé polovině roku a právě tehdy by už družstvo mělo vyčíslit konkrétní ceny jednotlivých bytů v této druhé etapě.
0: A je možné, že právě Michal Poláček nám ty ceny sdělí, až bude všechno jasné. Sledujte tady vysílání Českého rozhlasu Olomouc i v příštích měsících.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Za 10:04 po zprávách Českého rozhlasu Olomouc nabídneme humoriádu. Prvním hostem nového týdne bude Jiří Ptáčník, tak se těšíme. Ale ještě do těch 4 stihneme rubriku Co v učebnicích nebylo. Bavit se budeme o Vinoši, o tom, jaké jsou tam podmínky pro život.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: 16 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zastupitelé v Zábřehu navýšili výdaje na školství. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Přerovské muzeum Komenského připravilo pro své návštěvníky novinku. Zítra čekejte polojasno až oblačno, místy s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Navýšení výdajů na školství odsouhlasili na svém posledním jednání zastupitelé Zábřehu. V rámci balíku rozpočtových změn schválili tamním školám další více než 3 miliony korun, říká mluvčí radnice Lucie Magdalová.
4: Město uvolní 2,5 milionu korun na dofinancování moderních venkovních učeben na základní škole Boženy Němcové a základní škole Školská. Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled pak získá téměř 800 tisíc korun na vybudování nové bezdrátové sítě.
2: Vláda schválila novelu zákona o důchodech, oznámil to ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Přerovské muzeum Komenského připravilo pro své návštěvníky novinku. V létě si prohlídky expozic archeologie, historie školství a lidových tradic na Hané můžou zpestřit interaktivně s pomocí elektronické tužky. Půjčit si ji můžou v pokladně, řekla mluvčí muzea Kateřina Langrová.
5: Dostane klasický pracovní list A4 a tam má vlastně 3 možnosti, záleží, kterou expozici si vybere, a potom bude chodit s tou albituškou, bude ji přikládat na vybraná místa v té expozici, vyplňovat ten pracovní list a tak se dozví spoustu informací. Myslím, že je to skvělé oživení těchto stálých expozic.
2: V první polovině tohoto týdne bude hlavně oblačno, místy se může objevit i déšť. Teploty budou jen lehce nad 20 stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se potom začne oteplovat.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové asociace po mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se před Argentinu dostali šampioni ze Španělska.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně zvětšenou oblačnost, výjimečně se vyskytnou přehánky, teploty 19 až 23 stupně a v Jeseníkách okolo 14. Zítra má být potom polojasno až oblačno, místy s přehánkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 13 a k tomu mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D1 na 277. kilometru ve směru z Přerova do Brna. Stojí tam porouchané osobní auto a v Zábřehu je částečně uzavřena Olomoucká ulice, a to kvůli opravám mostu, a do 20. září se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
8: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
7: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
8: Tak
0: to je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
7: Jak to?
0: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
7: Co třeba?
0: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
7: A Ježíš, to ne, tak hodně zdraví.
3: Humoriáda.

0: Začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit.
1: Já jsem, ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď tě nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karola Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže je tu tak suverénne do obrazu, som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepáň, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skarantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem říkal? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidný, no to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
0: Jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě? Úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak za sebou. Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu
0: ty
1: si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou, na to,
1: no,
0: nezapíš, samozřejmě je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to. Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho přinášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pámu stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselé vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám?

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rosenhal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den Petr Ptáčníku, dobrý den i vám Patriku a
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu bod, děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je ve radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě v partu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohle to jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, byl majster Evropy v sprintě na 100 metrov a volal se Manfred Kokot, čo v Německu nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taky, ale u nás taky.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Byli tam nějaký Američani a Rusi, Francúzi, Němci, samozřejmě mezi nimi tento Manfred, čtvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprintéri Dukly Praha v tom čase. A já tam vidím to Manfreda, tak jsem si povedal, no toto já přece nemůžem nechat len tak, to já musím nějak využít. Ještě jsem nevěděl jak, ale něco řekl, musím na to povedať. No tak jsem povedal prvá a čtvrtá dráha, teda Manfred a bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverénne zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverénne zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to jsi nemohl říct nějak jinak. A já mu říkám, ale to nemůžeme odvysílat, já mu říkám, tak jak jsem to mal preložit do češtiny? A jsem aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Tak čo jsem mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tím robit? No, prosto. A já jsem mal takovou hlášku ještě pěknou. Jednu, vzpomínám si, Liana Drahová, to byla naša reprezentantka v krasokorčulovaní a získala stříbornou medailu v Sarajeve na Evropě, či na světě, už nevím, a jazdila exibíciu záverečnou jako medailistka, ona mala velmi krásné nohy a vrtěla piruetu. A právě kamera začala snímat tak špičky korčulí, bruslí, jak ten rad tak striekal od nich a postupně šla cez členky, lítka, kolena, až na stěhna a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlenka, kterou jsem někde čítal, jsem to aj povedal, že tie najkrajšie nohy sa někde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobně. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozřejmě, ale nie všetci. Humoriáda.
8: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
2: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavená klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za Totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
8: připravení
2: a byli jsme už zasvícený, že? Protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdybys nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
8: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
2: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
8: Je.
2: A to je retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
8: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promihne, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posledu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přijedou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru nebo

0: Ano.
1: O téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některé jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no. A já nevím, jestli...
0: Jedna z největších organizací vůbec.
1: No já vím, no, ale potom...
0: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
1: Fakt, jo? No, tak to nevím.
0: Jenom... To taky neděláš.
1: Ne. A pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
0: Jo.
1: To je takový militantní.
0: No jako bys ale do lesa chtěl.
1: No, proto...
0: Svítivý oranžový.
1: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
0: Jo. Yes? Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
1: No výborně.
0: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo?
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme mám.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakle, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
2: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Hlasuju i pro audioknihu. Mějte se.
4: Dobře, taky se mějte krásně, naschledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přávíš si anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si... Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlkavy, vás oba zdraví.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
4: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byly prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šláfvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozpilování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasy, jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a oni věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvoči, žerova sero. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
4: ne, tak to
1: krávu.
4: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne.
4: Ne, já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
4: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, nemá, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině.
1: To jsi se bál, ano. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: To zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne.
1: Ne, nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, to telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím scénkám, ale i vám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek. Bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě ruce spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdy má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy volme dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, bač tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženské, pal, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt, on pal, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten a se paděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Zepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: Humoriáda.
1: Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuji moc.
2: Já moc děkuji za pozvání a moc děkuji všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Stavba záchytného profilu u Prosenic pokračuje podle povolení. Změny v cenách pohonných hmot se podle ministra Bednárika po konci regulace zatím neprojevily. Moravští filharmonici se chystají na prázdninová vystoupení. Zítra čekejte polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Stavba záchytného profilu na plavenin na Bečvě u Prosenic pokračuje podle povolení. Česká inspekce životního prostředí neshledala porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ani vodního zákona. Kontrolu zahájila na základě podnětu souvisejícího s námitkami ekologických aktivistů, kteří zpochybňovali zákonnost stavby. Z vyjádření mluvčí inspekce Miriam Loužecké a státního podniku Povodí Moravy vyplývá, že práce se odehrávají na základě platných povolení a v souladu s jejich podmínkami. Konec regulace cen pohonných hmot se zatím podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD naplno neprojevil. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Ministerstvo financí během té doby určovalo na každý den maximální cenu za naftu a benzín. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Opatření je ale podle Bednárika vláda připravená znovu zavést, pokud by ceny na trzích začaly opět kolísat.
4: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
3: Několik vystoupení v Česku a v zahraničí čeká v létě hudebníky Olomoucké moravské filharmonie. Například v polovině srpna odehrají koncert Pod širým nebem na nádvoří rakouského zámku Kirchstetten.
5: Moravská filharmonie se aktuálně připravuje na koncert Harry Potter v rámci Mezinárodního festivalu v Českém Krumlově. 13. srpna se zúčastní open air koncertu klasické hudby na zámku v rakouském Kirchstetnu. Podle tiskové zprávy zavítá filharmonie před zahájením nové sezony do Kroměříže, kde se spojí s mladými talenty v rámci projektu Akademy Kroměříž. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Krnovská radnice dnes začala s obnovou zahrady Smyslu ve středu města. Veřejné prostranství poničila povodeň v roce 2024. Po dobu prací bude zahrada uzavřená. Lidé se do ní budou moci opět podívat za zhruba 3 měsíce, řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
6: Zakázka se týká kompletní obnovy horního krytu zpevněných matových ploch, revitalizace trvalkových záhonů, dosadby odplavených trvalek a opravy mobiliáře. Na obnovu veřejného prostoru po povodní získalo město Krnov dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z programu Živel 1.
7: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková postoupila na domácím turnaji WTA v Praze do 2. kola. Obhájkyně titulu zdolala na štvanici Španělku Manejrovou ve 2 setech. Hned v úvodu Live Sport Prague Open naopak vypadla jiná Češka Alisa Oktiabreva.
7: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě. Polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 13 a k tomu mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: S velkou opatrností projíždějte v Olomouci křižovatkou Mošnerovy ulice s ulicí IP Pavlova. Havaroval tam jezdec na koloběžce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, přeji Tomáš Kedzior. O čem dnes uslyšíte? Třeba jak se likviduje invazní strom pajasán žláznatý. V Hanušovicích staví nové družstevní byty a brzy je budou prodávat, řekneme vám více. Životní i kněžský příběh olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka zachycuje kniha Na život není nikdo sám, tak se do ní podíváme. A bude i seriál o zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Dnes vám představíme mravenečníka, tak to je dnešní nabídka.
7: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Igor Polák.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Autobusy, které využívají České dráhy při výlukách na železnici, by v budoucnu neměly parkovat v olomoucké městské části Hodolady. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Pirátů by se měly přesunout do prostoru před hlavním vlakovým nádražím.
3: Máme pozitivní zprávu v tom, že dráhy vlastně si vnitřně odsouhlasily, že se tady do této investice pustí.
2: Navýšení výdajů na školství odsouhlasili na svém posledním jednání zastupitelé Zábřehu. V rámci balíku rozpočtových změn podle mluvčí radnice Lucie Mahdalové schválili tamním školám další více než 3 miliony korun. Oprava povodní poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době dělníci podle ředitele školy Tomáše Uhlíře dokončují fasádu. Řidiči ode dneška nezaparkují na parkovišti v Dlouhé ulici před městským hřbitovem ve Šternberku. Dočasná uzavírka potrvá do 30. srpna. Důvodem je výstavba vodovodu, řekla mluvčí radnice Irena Černocká.
4: Návštěvníci mohou využít pro parkování vozidel parkoviště u severní brány, ke kterému je přístup ze silnice ve směru na Uničov.
2: Rekonstrukci třetího pavilonu základní školy zahajují dělníci v České Vsi na Jesenicku. Areál zasáhly předloňské povodně. Obnova třetího pavilonu přijde podle nezávislého starosty Petra Mudry zhruba na 15 milionů korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Písnička Nejkrásnější déšť předcházela předpovědi počasí s meteorologem Romanem Volným. Přejeme dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já myslím, že ten déšť včera potěšil, byl poměrně intenzivní, ale ne zase tak moc a hlavně se ochladilo. Takže přineslo to ochlazení právě ta včerejší bouřková fronta nebo přehaňková fronta?
2: Je to přesně tak. S tím včerejškem, s těmi bouřkami se nám v průběhu dnešního dne k nám dostalo chladnější vzduch. Ty maxima vystoupily jen ke 24 stupňům Celsia, což ale nejsou asi špatné hodnoty úplně. Určitě je to trošičku úleva. Obloha je většinou polojasná, možná na severu je to oblačnosti trošičku více, ale zatím je to bez srážek.
1: Jak se to počasí projeví teď, v podvečer, případně v noci?
2: Vypadá to, že teď večer ještě třeba v Jeseníkách, aby se mohla objevit nějaká slabá přehánka, ale ta pravděpodobnost je v celku malá. V průběhu noci potom bude spíše málo oblačnosti, polojasná obloha, možná přechodně i skoro jasno, bez srážek, no a ty noční teploty se budou pohybovat od 12 do 8 stupňů Celsia, v horských údolích to může být až k 5 stupňům, no a vítr to bude provázet většinou jen slabý západní do 4 metrů za sekundu.
1: Co potom počasí zítra v Olomouckém kraji?
2: Počátku polojasno, ale vypadá to, že v průběhu dne nám oblačnosti bude přibývat a pravděpodobně někdy pozdě odpoledne a k večeru by se mohly začít k tomu objevovat přehánky, zítřejší maxima. Zase ještě o něco nižší než ty dnešní, většinou někde od 18 do 22 stupňů Celsia a v 1000 metrů na horách to bude teplota kolem 13 stupňů a vítr zpočátku slabý, během dne potom mírný, severozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: A my jsme měli ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc taky zaznělo, že první polovina týdne bude trošku chladnější, potom se to nějak zlomí. Máte trošku výhled?
2: Vypadá to tak, že zhruba až do pátečního dne opravdu ty teploty jen lehce přes 20 stupňů a snad na víkend potom oteplení. Zároveň to vypadá, že možná i ta středa, hlavně potom čtvrtek, by mohl být i relativně deštivý.
1: Uvidíme, v tomu se dostaneme zase příště v předpovědi počasí. Tohle byl meteorolog Roman Volný a my se za chviličku podíváme do Prostějova, kde pomocí vrtačky a herbicidů bojují s invazními stromy.
0: Český rozhlas Olomouc,

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už čtvrté album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10. hodině, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Arboristé v Prostějově začali s likvidací prvních 8 stromů pajasánu žláznatého. Na pomoc si vzali vrtačku a herbicid. Invazní druh stromů totiž nestačí jen pokácet. Šíří se rychle nejen semeny, ale také z kořenů.
1: Ono je to jednoduchý, jo. To se navrtne, dá se tam randa, obejde se to dokola.
2: S arboristou Václavem Drhlíkem jsme nedaleko prostějovského vlakového nádraží. Právě tady rostou pajasany žláznaté.
1: V tomhle parčíku jsou 3 vybraný stromy.
2: Že vy máte v mobilu?
1: Mám prostě v aplikaci ty stromy, které se mají dělat. Mám na něj ťuknout, vidíte, že to je pajasan. Jo, číslo 24 a ten se má likvidovat.
2: My u něho stojíme a když se podíváme, tak tady kolem nás už má malé pajasany.
1: Jo, a to jsou buď kořenové výmladky, a nebo jsou to semenáčky.
2: Tady máte připravenou vrtačku a ten herbicid. A to je všechno, co potřebujete.
1: Tak je to jednoduché. Jo, já si to budu dělat po částech, protože je dobré, aby ten vývrtový otvor nezaschl, aby ta rána byla čerstvá.
2: Vy takhle po obvodu toho kmene 10 cm od sebe děláte díry.
1: 5 až 7 cm od sebe, tak aby jsme vlastně se dostali do těch vodivých cest aktivních.

0: že byl často vysazován do různé městské zeleně a odtamtud se dokáže dokonale šířit.
1: Popisuje, že dlouho pajesany unikaly pozornosti.
0: Ta dřevina víceméně se tady krásně etablovala, našla prostě volné prostředí i v té volné krajině a díky obrovské semenné bance, kterou ty velké stromy mají, se šíří a šíří se docela nenápadně. To znamená, že prvních několik desítek let jsme ten problém vůbec nečekali a až teďka vidíme, že skutečně, když člověk se podívá na každým druhým remízku, toho pajasenu je tady v značné množství.
1: Mezi další invazní druhy rostlin patří třeba bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá nebo klejícha hedvábná. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Za chvíli se budeme zajímat o byty, a to téměř o byty nové. Podíváme se do Hanušovic, kde mají projekt družstevního bydlení. Říkají mu H-blok a je to docela velkolepé. Poslouchejte dál Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ještě nespíme, máme odpoledne a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se do Hanušovic. Tady se do další fáze posouvá projekt družstevního bydlení s názvem H-Blok. Vedení města teď v létě spustí výběrové řízení na stavební firmu, která v H-Bloku vybuduje během druhé etapy dalších více než 30 bytů. Na 30 bytů z první právě dokončované etapy jsou už zamluvené. Podrobnosti přidává reportér Michal Poláček.
1: H-Blok je projektem družstevního bydlení, na kterém dělníci pracují od loňského července. Zájemci o byt složí z vlastních zdrojů nejprve čtvrtinu ceny a získají tak družstevní podíl. A zbývajících 75% budou splácet coby členové družstva. Samotný úvěr na stavbu si na sebe pak bere družstvo jako celek. A jakmile jednotliví družstevníci své bydlení v budoucnu splatí, mohou pořešit převod bytu do osobního vlastnictví. Hanušovice tak chtějí bojovat s odlivem obyvatel.
0: Michale, jaký je o tento typ bydlení v Hanušovicích zájem?
1: Aktuálně se v rámci první etapy staví a dokončuje prvních 34 bytů. A ty už jsou téměř všechny rozebrané, jak říká předseda bytového družstva Ondřej Vilček.
2: Tak my jsme teďka v první etapě, vlastně stavíme 34 bytů. Jsme si myslím teďka někde za půlkou té stavby, máme tu vnější schránku, pracujeme na vnitřcích vlastně toho bytového domu. V tuhle chvíli máme vlastně jediný volný byt z těch 34, který čeká na svého majitele, proto otvíráme nebo chceme otevřít vlastně druhou etapu, kde bychom mohli nabízet zase vlastně ty byty.
1: Doplním, že první obyvatelé H-bloku, tedy první družstevníci, by se do nových bytů měli podle aktuálních plánů města nastěhovat po novém roce.
0: Jak daleko je tedy příprava druhé etapy projektu?
1: Během léta vedení Hanušovic plánuje spustit výběrové řízení na stavební firmu, která dostane za úkol vybudovat zmiňovanou druhou etapu H-bloku a v té bude dalších 34 bytových jednotek z celkových 119.
0: No teď ta důležitá otázka, kdy si lidé budou moci zažádat o byty právě z té druhé etapy.
1: Nabídka bytů z druhé etapy už je na webu H-bloku vyvěšená, ale prozatím u jednotlivých bytových jednotek chybí ceny. Důvodem je skutečnost, že ještě není dané, která firma a hlavně za jakou částku bude tyto byty stavět, vysvětluje předseda bytového družstva Ondřej Vilček.
2: My v tuhle chvíli máme otevřenou tu druhou etapu pouze, když to řeknu orientačně, informativně, nemáme tam vlastně plnou cenu, protože zatím nemáme tu vysoutěženou, takže máme v nabídce ty byty dál, máme tam dvě teďka nezávazné rezervace, s tím, že ale ta cena bude upřesněna až po vlastně vysoutěžení toho zhotovitele a poskytovatele úvěru.
1: Jen připomenu, že výběrové řízení na dodavatele stavby plánují v Hanušovicích vyhlásit teď během léta a samotná stavba druhé etapy by měla, pokud se nic neskomplikuje, začít v druhé polovině roku a právě tehdy by už družstvo mělo vyčíslit konkrétní ceny jednotlivých bytů v této druhé etapě.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Michal Poláček sleduje projekt H-bloku velmi detailně, teď o něm mluvil ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku se podíváme na jednu povedenou knihu.

0: Jak už víte z vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak olomoucký arcibiskup Josef Nuzík oslaví v sobotu 60. narozeniny. Při té příležitosti vyšla nedávno rozhovorová kniha s názvem Na život není nikdo sám. Při procházkách po střední Moravě Nuzíkův životní příběh i pohled na současný svět zachytil Jiří Gračka, který působí na olomouckém arcibiskupství dlouhá léta jako tiskový mluvčí.
1: Ona to asi v počátku určitě byla výhoda, že vlastně s ním spolupracuju 16 let od doby, kdy já jsem nastoupil na arcibiskupství, on se tady krátce předtím objevil. Zkrátka za ty dlouhé roky, kdy se potkáváme sice pracovně, ale dost intenzivně na to, abych já o něm leda co zvěděl, tak nějak přirozeně tuším, co jsou jeho témata, věci, o kterých chce mluvit nebo které považuje za důležité. To základní rozložení, že chceme zmapovat jeho život a jeho působiště, což je ta, řekněme, první polovina knihy, a že se chceme věnovat těm tématům, která mu vždycky ležela na srdci, jako je třeba rodina. Má na starosti oblast péče o rodinu v biskupské konferenci už celých těch 9 let, co je biskupem, že pro něj důležitý je pohyb a pobyt v přírodě, čili že i tohle téma chce nějak reflektovat. A samozřejmě, že se musíme zaměřit i na to, co ta jeho služba dnes obnáší, jaké třeba priority pro to své působení v čele arcidiecéze má, tak to přišlo víceméně přirozeně.
2: Říkáte, že ho znáte už 16 let. Bylo přesto něco, co vás překvapilo?
1: No je. Ono to bylo úplně jiné než ten pracovní kontakt. To je asi zřejmé a samozřejmé. Pomohlo mi to v tom, že jsem dopředu věděl, s kým budu mluvit a co má za sebou a jaký je ten jeho životní příběh, ale ve chvíli, kdy jsme opravdu mohli mluvit a nebyli pod tím časovým presem, který v úřadu pořád přichází, a mohli jsme otevřít otázky, které samozřejmě se pracovní sféře člověk běžně neotevírá, nebo minimálně ne do hloubky, tak to bylo jako neustálé překvapení, jak uvažuje nad těmi věcmi, nebo jak se na ty věci dívá. Co mě třeba zaujalo, bylo, jak intenzivně i po těch 40 letech vzpomíná na dobu vojny. Já už jsem to nezažil, patřím k té generaci, které těsně ta povinná vojna díky vysoké škole utekla, jenom tak jako z vyprávění starších nebo z těch seriálů, jaké asi všichni známe z televize, tuším, jak to tehdy mohlo vypadat, co to bylo v 80. letech být v lidové armádě. Samozřejmě jsem tušil, že to muselo být ještě větší jaksi náraz pro chlapce ze slovácké vesnice, z početné rodiny, který je zvyklý žít kolem kostela a najednou se dostane někam do armády, kde slovo Bůh bylo zakázané, ale přesto mě překvapilo, jak intenzivně to v něm i dnes žije, kolik vzpomínek po těch 40 letech se dostává na povrch, jak to reflektuje dnes, jak vidí v těch 2 letech toho svého života na vojně, spoustu kořenů toho, kým je dnes a jako věcech přemýšlí dnes, tak to třeba byla věc, kterou dopředu bych úplně neřekl, bral bych to jako jednu epizodku z toho života a ukázalo se, že je to období velice zásadní.
2: Ta kniha je nejenom o textech, ale také o fotografiích, o zachycení arcibiskupa Josefa Nuzíka v různých situacích, tak jak ho můžeme vidět v té knize?
1: Snažili jsme se vybrat tam fotografie, jednak samozřejmě i archivní, ukázat ho v těch různých životních etapách, v kterých ta kniha je. Když se řekne arcibiskup, člověk si představil člověka v nějakém pěkném oblečení uprostřed kostela, ale ona ta arcibiskupská služba se odehrává tolika různými způsoby, že vybrat jenom trochu reprezentativní výběr samo o sobě bylo těžké. Najdeme ho na těch snímcích v knížce Na koni při tříkrálové sbírce s korunou na hlavě. Je tam spousta snímků, kdy se prostě potkává s lidmi a je vidět, že tohle to je něco, co ho opravdu nějak jako nabíjí. Snad to i ten titul knihy říká, že ta setkání pro něj jsou důležitá. Zkrátka ten výběr fotografií ze současnosti chce ukázat, že být arcibiskupem je práce velice rozmanitá a taky práce, která může přinést i radost.
2: Říká autor rozhovorové knihy s arcibiskupem Josefem Nuzíkem Na život není nikdo sám, Jiří Gračka z Olomouce, Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Čtvrté album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, když si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc vám samozřejmě nabídneme i zítra. Podíváme se na stavby univerzitních budov, totiž Univerzita Palackého dokončuje dva velké projekty. Nový akademický rok by měla zahájit otevřením nového kampusu pro mediky a studenty zdravotnických věd, laboratoře, posluchárny, menza. Právnická fakulta zase dokončuje rekonstrukci části svých budov. V srpnu budou kolaudovat, potom vybavovat. To je téma, na které se podíváme zítra, ale samozřejmě ještě tu máme seriál, v němž představujeme velké letošní výročí olomoucké zoologické zahrady. Dneska konkrétně se představí mravenečníci stromoví, čtyřprstí a velcí. Vydáme se do jihoamerického pavilonu za mravenečnicí velkou a provede nás chovatelka Hana Dostálová.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Po chvíli snažení se vám podařilo probudit tu největší bytost, která tady bydlí v tomhletom pavilonu.
3: Je to mravenečník velký, samička, která vlastně je tady na dožití u nás, protože už má taky určité roky.
2: Zdá se, že jí ten odpočinek dělá dobře, že ráda spí, že se ani nechtěla moc vzbudit, i když jste jí přinesla plástev s larvami včel, což těm menším mravenečníkům okamžitě zachutnalo, tak tady se rozmýšlí, jestli je teda lepší spát, nebo si dát něco na zub.
3: Teď pro ně je to nejlepší, kdy můžou vlastně spát.
2: Asi se jí zdalo něco hezkého. A jak je velký tady ten mravenečník velký?
3: Tady ten mravenečník má přibližně 60 kg. V přírodě dokáže zabít i jaguára, takže k mravenečníkům velkým se moc nechodí.
2: My si udržujeme ten odstup vlastně přes celou tady tu ubikaci. Jak to dokáže zabít jaguára?
3: Mravenečník, když se naštve, tak si stoupne na zadní, tím pádem je vysoký a má teda úctihodné drápy, protože musí dokázat rozhrabat termitiště.
2: Jak využívá tady toho výběhu?
3: On má velký výběh, ale využívá ho převážně teda v noci.
2: Tady má také malé jezírko.
3: Ano, máme tady dva bazény. V jednom se koupe a druhý jí slouží jako záchod. Mravenečníci jsou relativně hodně čistotná zvířata a mravenečníci velcí nám chodí do vody, do bazénku.
2: Takže vykonává potřebu do vody?
3: Ano.
2: Čím ji živíte?
3: Mravenečníci u nás dostávají speciální kaši, která se skládá z vařeného masa, buď u stromových mravenečníků je to kuřecí nebo hovězí srdce. To se uvaří, pomele a dostává k tomu různé vitaminy, banány, psi granule. Je to taková naše směska, na které pravidelně teda odchovávali jsme mravenečníky.
2: Tahle k vám přišla z přírody nebo z jiného chovu?
3: Tuhle jsme si dovezli v 11. měsíci ze Stuttgartu.
2: Tady byl ještě jiný mravenečník, jestli si dobře vzpomínám před lety.
3: Tady byl ještě samec, taky jsme odchovali přibližně kolem 12-15 mláďat, z hlavy to teď momentálně nevím, ale byli jsme celkem úspěšní a v podstatě jsme byli první zoologická, která odchovala jak mravenečníky stromové, tak mravenečníky velké.
2: To venku, co vidíme přes sklo vedle stromu, to je maketa termitiště?
3: Ano, to je maketa termitiště.
2: A jak na to ti mravenečníci reagují?
3: Teď momentálně si toho nevšimají, ale když byli mladší, tak tam jsou takové kapsy a my jsme jim do toho dávali právě třeba červy, takže oni si je museli hledat.
2: U mravenečníků stromových jsme se dozvěděli, že nosí mláďata na hřbetu. Platí to i pro tyto velké?
3: Tady pro ty velké to platí obzvláště, protože tak jako stromový mravenečník neodkládá mládě někde do dutiny, než je dostatečně silné. Mravenečník velký, tak ten porodí mládě, to se mu okamžitě vyšplhá právě na ten kořen ocasu. Když si všimnete, tak ten kořen ocasu je velice chlupatý a vlastně matka ho vozí pořád sebou.
2: Zaujalo mě, že mají nejen velmi silné drápy, ale mají docela mohutný i ten ocas.
3: Ten ocas mají mohutný z toho důvodu, že vlastně ho používají buď jako slunečník nebo deštník, že se s ním přikrývají a nebo rádi se koupou a když překonávají vlastně řeky, tak to používají jako kormidlo.
2: Ze zoo na Svatém kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. V Prostějově arboristé likvidují pajasády žváznaté. Zítra čekejte polojasno až oblačno, místy s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Oprava povodní poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době dělníci dokončují fasádu, řekl ředitel školy Tomáš Uhlíř.
2: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle to všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
0: Vláda schválila novelu zákona o důchodech, oznámil to ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Arboristé likvidují v Prostějově vzrostlé stromy pajasánu žláznatého. Invazní druh rychle vytlačuje původní zeleň. Vedení města rozhodlo o zásahu u 8 stromů. Historii rozšíření pajasánu v Česku popisuje dendrolog Zdeněk Špíšek z Olomoucké univerzity Palackého.
3: Pajasán žláznatý pochází ze Severní Ameriky. Původně byl dovezen jako součást různých dendrologických sbírek různých šlechticů. Problém je ten, že byl často vysazován do různé městské zeleně a odtamtud se dokáže dokonale šířit.
0: Autobusy, které využívají České dráhy při výlukách na železnici, by v budoucnu neměly parkovat v olomoucké městské části Hodolany. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Pirátů by se měly přesunout do prostoru před hlavním vlakovým nádražím.
4: Byla zpracovaná studie na přesun parkování těch výlukových autobusů z těch uliček z Hodolan za nádražím, kde jsou nad roky stížnosti, do předprostoru hlavního nádraží po pravé straně. Bude to investice drah. Máme pozitivní zprávu v tom, že dráhy vlastně vnitřně odsouhlasily, že se tady do téhleté investice pustí. Sport.
0: Tenistka Lucie Havlíčková postoupila do druhého kola do turnaje WTA v Praze. Američanku Parksovou porazila 6-2 a 6-4. Na úvod turnaje na štvanici uspěla taky obhájkyně titulu Marie Bousková, která ve dvou setech porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou. Vypadla naopak další Češka Alisa Oktiabreva po porážce 0-2 s francouzskou Dodánovou.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, místy s přehánkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 13 a k tomu mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově je uzavřena ulice Komenského, a to kvůli opravám vodovodu. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 18 hodin jsou minulostí, a tak vám krásný pondělní podvečer přeje Vilém Pospíšil od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. No a budu vám hrát pro radost, doufám, že vám písně udělají radost, no tak ostatně vybíráte si je sami. Můžete zavolat na číslo 221 555 444 nebo také napsat SMS-kový vzkaz na číslo 723 70 33 51. Nezapomeňte, že dnes v pondělí 20. července slaví svátek všichni Iliové a já věřím, že mezi vašimi přáteli, příbuznými má třeba i někdo narozeniny, tak mu nezapomeňte poslat píseň. Hezký poslech!

0: To byli Záhořané, kteří odstartovali dnešní díl pořadu Hrajeme pro radost. Já věřím, že píseň Valašsko rád tě mám vám tu radost udělalo, připomnělo třeba, že pokud jste na Valašsku dlouho nebyli, tak je dobré si tam občas zajet, obzvlášť takhle v létě. Připravena je samozřejmě další píseň a také posluchač, pan Robert z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro koho bude písnička, kterou jsme vybrali?
1: Bylo by to pro vás, pane Pospíšil.
0: Děkuji vám moc.
1: Tak by to bylo pro všechny šuplikáře, vlastičku z Krnova, Marušku, paní Uchytilovo, pro pana Řezbáře, pro pana Včelaře, pro panu Ludmilu z Brna, no i hodně. A bylo by to pro básničku z Holubic, a pak by to bylo ještě do Lukavice pro tetu Dášu, na bazén do Mohelnice a pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A držte mě palce u šebíka, zatím se mě nedaří. V pátek jsem to pokazil, ale zkusím to znovu, to neznamená, že hodím flintu do žice. Jako no.
0: Přesně tak.
1: Takže a moc vám děkuju za písničku, jste
0: rádo
1: moc prima rádi, moc děkuju.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Mějte se krásně, naslyšenou. Hezké odpoledne všem posluchačům. Prosím vás o zahrání pěkné písničky pro Elišku Grušovou z Liberce. Ta bude totiž trávit celý měsíc na prázdninách u babičky Ivanky na Veselíčku. Eliško, přejeme ti, ať se ti u babičky moc líbí a jsi spokojená. Čeká tě hodně aktivit a společných výletů. Moc vás obě i Rupinku zdravíme, máme vás rádi, teta a strýc z Oseka.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: píseň s názvem Šumařinka, kterou hrál orchestr Karla Vacka. Připravená je polka Škoda lásky. Věřím, že vždycky, když hraje polka, tak to vždycky říkám, už to asi znáte, že si můžete zaskákat u vašeho rádia, ale samozřejmě opatrně. Mě třeba teď bolí palec, já si úplně nezaskáču, takže budu jenom fandit vám u vašich rádií. Kdo se dovolal a kdo si přál tuto písničku, to už je paní Marie z Kroměříže. Já vás zdravím. Dobrý den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví Marušce do Hrabišína, Zdeničce do Holubic, Milačce do Přáslavic, Zdeničce do Hrochova a za včerejší písničku děkuji panu Bohoušovi do Olomouce. Pane Vileme, písnička, když se vám bude líbit, je i pro vás a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
0: Také se budu těšit naslyšenou. No a já samozřejmě musím pro vás, milé posluchače, zopakovat telefonní čísla 221 555 444. To je číslo, které když vytočíte, spojíte se mnou, můžeme vybrat nějakou krásnou píseň, ale nezapomeňte posílat také SMSky na číslo 723 70 33 51.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Víte, kdo jsou to neformální pečovatelé? Žijí mezi námi a starají se o blízkého člověka, který se neobejde bez pomoci druhých. Často jsou v seniorském věku a kvůli režimu péče 24/7 nemají skoro žádný prostor pro sebe. Na Olomoucku se rozbíhá nový projekt, který má neformálním pečovatelům pomáhat. Co vše nabízí, představí jeho vedoucí Martin Steiner ze sdružení Edukol. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc se Zrou Ješkovou v úterý v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: byla píseň s názvem Snubní prstínek, který zpívala budějovická kapela, takže jsme zavítali trošku na jih Čech. Pojďme zase zpátky, píseň Morava nás nedělí. Hrát a zpívat budou manželé Osičkovi a také Láďa Stovačová nám něco poví. Hezký den, zdravím vás.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám, že vybrání písničky, zdravím vás ještě jednou, zdravím celý český Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat včerejším, co mě hráli z Lidušce, z Olomouca, paní Lidušce někde od Jeseníku, paní Marušce do Kroměříža, paní panu Romanovi a Jindřišce do Staré Vsi, chlapom do garáže a všetkém, co nám hrajou a celému rozhlasu Olomouc. Děkuju moc krát a moc zdravím a děkuju za písničky a i za sestru písničku posílám. Děkuju a i pro vás do rádia a pro vás, pane redaktore.
0: Moc krát děkuju.
1: Děkuju moc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. No a písničku pošleme také panu Robertovi z Olomouce, ať jde s odvahou do soutěže, já mu určitě budu držet palce. Napsala a zdraví paní Eva z Mohelnice. Od věku.

Morava nás nedělí, tak se jmenovala píseň, která teď dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Posloucháte pořad Hrajeme pro radost, kdy máte možnost ovlivnit vysílání vy samým, naši milí posluchači, zavolat si o vaší oblíbenou lidovou, dechovou, cymbálovou píseň. Teď se to nestalo během toho, co hráli manželé Osičkovi, proto jsem vybral Moravanku a píseň Horela Lipka, ale věřím, že během ní se někdo dovolá, ale mám tady některé pár nějakých SMS-kových vzkazů. Písničku prosím zahrát pro paní Julinku Dopřerova, paní Zdeničku s kočičkou, ze srdíčka velké poděkování za nejmilejší přání a nejkrásnější písničku. Přeji vám krásné dny, hodně zdravíčka, štěstíčka, andělíček, ať vás chrání. Zdravím také Aničku z Bludova, Jiřinku ze Sutkova, Evičku z Modřic, Zdeničku z Hrochova, Mařenku z Kroměříže a Mařenku z Bludova. Vše nejlepší a krásný podvečer přeje František od Brna.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, posloucháte pořad Hrajeme pro radost. Dnes už před pár minutkami tady hrála budějická kapela. Říkal jsem, že jsme se vydali do jižních Čech, no a vydáme se tam znova. Zaspívá Veselka, píseň Moje česká vlast, a já mám na telefonu paní Janu Zroštění, která z těch jižních Čech pochází, že? Je to tak? Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, pane Vilémku. Ano, já pocházím z jižních Čech, z Jindřichova Hradce.
0: Takže zavzpomínáte písničkou na svůj rodný kraj.
1: Ano, ano. A posílám to ale aj všem rozhlasovým přátelům a posluchačům. A srdečně vás zdravím, pane Vilémku, do Českého rozhlasu všechny a všechny rozhlasoví přátelé. A tuto písničku posíláme pro radost a pro pěkný podvečer Věrušce Halouskové s Hodným Adámkem do Bílovic, Aničce a Jarkovi do Jindřichova Hradce, Aničce do Předmostí, Toničce do Ludmírova, Věrušce do Olomouce, Tondovi do Bezihoště, panu Jiřímu do Litovle, Břeťovi Pískovi do Štítu a Františkovi od Brna. Tomu přejeme, ať má lepší to zdraví, ať se brzo uzdraví. A písnička je pro všechny posluchače a pane Vilémku i pro vás. Ať vám tato písnička udělá všem radost, pohladí na duši a na srdíčku. Mějte se všichni pěkně a hlavně přejeme všem hodně zdraví. Děkuju a nashledanou.
0: Mockrát díky za zavolání a za písničku naslyšenou. Hrát budeme také do Mohelnice pro radost a potěšení paní Emilce Bartošové a Kolomazníkové Bartové do Mitrovic. Zdraví Jana Sedláčková z Křemačova.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré Vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vydali jsme se Tichou strání spolu s Valaškou, no a zaspívá teď Zorka Kohoutová píseň, kterou Zdeňka Zhrochova říkala, že jsme dlouho nehráli, a je to tedy pravda. Mládí nevybouřené, já vás zdravím, paní Zdeňko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Viléme, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Jindy jste Slavíkové do Prostějova, jindy jste do Kropině, která je pro mě řízím nemocnici a se nám brzo uzdraví. Vláďovi do Tovačova, Jendovi do Štětoví, Břeťovi do Štítu, manželům pod Pičílikovým do Roštění a Marušce do Kroměříže. Děkuji za písničku. Mějte se hezky, pane Viléme, a zase někdy nashledanou.
0: Mějte se také krásně, naslyšenou. Pěknou písničku posíláme také Marušce do Kroměříže jako poděkování za píseň, která moc a moc potěšila Bohuše z Olomouce. Písničku posílám do Babic s Kopičkovým, přeji jim příjemné odpoledne, píše Švagrová. No a hrajeme také panu Františkovi od Brna pro brzké uzdravení a radost. Píseň mu posílá paní Marie ze Zábřeha.

0: Zorka Kohoutová už řekla tečka za písní Mládí nevybouřené. U nás v našem vysílání Českého rozhlasu Olomouc ta tečka, dá se říct, nepřijde nikdy, vysíláme pořád. Jsme moc rádi, že posloucháte Český rozhlas Olomouc, ale už za malou chvíli přijde tečka za dnešním pořadem Hrajeme pro radost. Připraveny jsou poslední dvě písně a na telefonu paní Anička z Bludova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvláště toho dnešního, a milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Marušce do Kolšova, Tuláčkovi od Brna, panu Ivanovi od Opavy a jeho paní, díky za pozdrav manželům do Malé Morávky a manželům Blížňákovým do Rapotína. Moc vás všetky zdravím a užívejte si léta a zdravím všechny Bludováky. Děkuju, naschle.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Písnička bude potěší také Zdeničku v Pískově, té jí posílá kamarád. Pěknou písničku přejeme a posíláme také manželům Vranešicovým a Rudovi Vranešicovi z Konice, napsali Laďa a Ola. No a písnička bude patřit také mému miláčkovi k večernímu odpočinku a pro uzdravení pusu na dobrou noc posílá tvá milující Anička. Jak jsem říkal, bohužel z dnešního pořadu Hrajeme pro radost je to vše. Možnost ale budete mít hned zase zítra, buď ve 12 hodin nebo v 18 hodin, v obou těchto hodinách hrajeme na vaše přání. No a za chviličku už jsou tady aktuální zprávy v 19 hodin a Jirka Matějů a jeho rokle. Krásný poslech Českého rozhlasu.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Stavba záchytného profilu u Prosenic pokračuje podle povolení. Ve Štenberku začala uzavírka parkoviště u městského hřbitova. Přerovské muzeum Komenského připravilo pro své návštěvníky novinku. Zítra čekejte polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Stavba záchytného profilu na plavenin na Bečvě u Prosenic pokračuje podle povolení. Česká inspekce životního prostředí nezhledala porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ani vodního zákona. Kontrolu zahájila na základě podnětu souvisejícího s námitkami ekologických aktivistů, kteří zpochybňovali zákonnost stavby. Z vyjádření mluvčí inspekce Miriam Loužecké a státního podniku Povodí Moravy vyplývá, že práce se odehrávají na základě platných povolení a v souladu s jejich podmínkami. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půlrok zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, loni to bylo přes 30 tisíc. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je ale například Asociace profesního vzdělávání. Řidiči ode dneška nezaparkují na parkovišti v Dlouhé ulici před městským hřbitovem ve Štenberku. Dočasná uzavírka potrvá do 30. srpna. Důvodem je výstavba vodovodu, řekla mluvčí radnice Irena Černocká.
6: Návštěvníci městského hřbitova ve Štenberku mohou po dobu uzavírky využít pro parkování vozidel parkoviště u severní brány, ke kterému je přístup ze silnice ve směru na Uničov. Kapacita tohoto parkoviště je celkem 26 parkovacích míst.
5: Přerovské muzeum Komenského připravilo pro své návštěvníky novinku. V létě si prohlídky expozic archeologie, historie školství a lidových travic nenahané můžou zpestřit interaktivně s pomocí elektronické tušky. Půjčit si ji můžou v pokladně, pokračuje mluvčí muzea Kateřina Langrová.
7: Dostane klasický pracovní list A4 a tam má vlastně tři možnosti, záleží, kterou expozici si vybere a potom bude chodit s tou albituškou, bude ji přikládat na vybraná místa v té expozici, vyplňovat ten pracovní list a tak se dozví spoustu informací. Myslím, že je to skvělé oživení těchto stálých expozic. Sport.
5: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové asociace po mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se před Argentinu dostali čerství šampioni ze Španělska.
4: Počasí.
5: V noci čekejte na střední Moravě většinou polojasno a teploty do 11 stupňů. Zítra má být potom polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 13 a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Zdržíte se na dálnici D35 mezi 249. a 248. kilometrem ve směru z Olomouce do Mohelnice. Stojí tam porouchané auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Rocklab. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rocklab.

Tělo a skupina Priznic. Příjemný poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc všem příznivcům rockle od mikrofonu přeje Jirka Matějů. Dnes si budeme hrát desku, která vyšla v roce 1992. Nahrávána byla o rok dřív v 91. a stala se doslova a do písmene legendou. Ona vyšla i na značce Legend, což byla tehdy taková menší vydavatelská firmička, tak jak to na začátku 90. u nás bylo, ale hlavně jde o desku skupiny, která až hluboko do nového milénia patřila ke skutečným kapelám, ke kterým se obraceli mnozí i mladší muzikanti, a Priznic byli vždy ctěni. Teď aktuálně tohle debutové album konečně znovu vychází na vinilu, takže ti, kdo ho chtějí, nemusí koukat po nejrůznějších serverech a kupovat z druhé ruky za 2 až 3 tisíce, ale je to za rozumný peníz. A ta muzika, ta je pořád úžasná. Kam se podějem?

Kam se podějem? Otvírák alba Freiwaldau kapely Preznitz z roku 1992, které se nově po dlouhých více než, nebo vlastně prakticky 35 letech, protože ta muzika byla natáčena v 91. znovu objevuje na vinilu. Prvních 9 písniček, kdo má CDčko, tak ví, že tam jsou ještě další 2 věci, ale takhle to bylo už i co se týče toho původního vydání. Kapela Preznitz ve svých začátcích byla házena do škatulky gotického roku a jestliže 13. století hlavský soubor byli spíš Sisters of Mercy, tak Preznitz byli Mission. Ale mě osobně tam voní třeba i různé přísady, které vymýšleli už v 80. Cult. Každopádně Preznitz byli vždycky svý a hlavně hodně jeseničtí. No a největší peckou téhleté desky byly odjakživa Sny. Tak si je dejme i v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

Sny a skupina Prysnic z alba Freiwaldau, což byl debut z roku 1992, který aktuálně vychází konečně na vinilu. Freiwaldau byl vlastně Freiwaldov, tedy jeseník do roku 1947, až poté se to jméno změnilo a jasně to naznačilo náklonost celé kapely k regionu, ve kterém se zrodili, kde byla ta správná temnota a kde jejich muzika nacházela tu nejlepší inspiraci. Hlavním skladatelským tandemem byl kytarista Petr Kružík s Jaromírem Švejdíkem, dnes Jaromírem 99 v letní kapele. Spolu s nimi tam byli Libor Halíček na baskytaru a Jiří Vaculík. Ten přibyl vlastně až po téhleté desce, nebo on na ní hrál, ale třeba fotografie na obalu jsou jenom ve čtyřech, ještě bez Jirky, no a za bicími seděl Ladislav Kolompár. Další velkou peckou desky byla Marie, ale já jsem se prostě nakonec rozhodl, že si dnes dáme 1963.

Krásně mladistvě zněl Jaromír Švejdík na debutu kapely Priznic. Na začátku 80. let byl ve Velké Británii triumvirát, který měl před sebou doslova všechno a všichni se sázeli, kdo z nich bude slavnější. Byli to U2, Simple Minds a také Big Country. Na začátku 90. na severní Moravě byl podobný trojlístek Mňága a Žďorp, Priznic a Prouza. Tipněte si, v jakém pořadí to asi tehdy bylo, nebo zůstalo, alespoň pro mě. Nicméně s debutem Priznic se dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme poslední, co se týče vinylu nahrávkou, písničkou, která je současně titulní a jmenuje se Freiwaldau.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horký že slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kevadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bylina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 km ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano. Oh,
1: tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, mm-hmm. Ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
2: jsem
1: to byla?
2: Si vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá, akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak. Taky ne.
2: No ano, nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako
2: tu
1: pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně.
2: Ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý.
3: Promiňte.
2: Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako neotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájela na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle, počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme.
3: Ano. No, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hes a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, a vy povídáte a povídáte, a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla, a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl,
2: jo,
1: Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím vás.
2: Jo. Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně Čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí

0: fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se, po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat, takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době a ani nic z páteří, mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango. Aha. A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT. Když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
0: No, ano, od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
0: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
0: Tak.
1: Máte to ráda?
0: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
0: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca, a keca, a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle to všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska. U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
8: a Carmen Majorová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
1: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
8: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
1: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku?
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál, pojďte dál.
3: Takže Danuše, a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No, kolik my jsme
5: No, to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišli, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Buko do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď, a na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vázy, jo, abych
3: jíčka. Dobře, a přesuneme se někam k místu, kde se bude dobře vypadat.
4: Nezlouvejte se, nezlouvejte se, pojďte.
3: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
0: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
1: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala. My jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli u nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, že kluci nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali. My jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vlaku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkal, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuješ?
5: Ne, no. já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
5: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných,
4: no,
5: že jo?
4: Jo, to no. Jo. No a tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že jo, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne je tolikrát, no ale tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
5: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No, v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. My z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No, a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, viď, tak jsme se drželi za ruce, no, a pak přišla i ta pusa, že jo. No, a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že to
5: No mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
5: No tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat. Co se tak jako odehrává vnitřně v člověku? Jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali? Co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
4: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jako víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
3: Jak jste to prožíval vy?
5: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotný věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pak mě odveleli na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině. No a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo zase něco a když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní a to pak, vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Tak jednoduchý to nebylo ten půl rok. Ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, nešel já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že se máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino. No a tak už to pokračovalo, no.

0: čem jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Falfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy. Nikdy bez prstínku. A jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, jste měla asi před 3 lety z Prahy. A říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde, tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A kdo našla?
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Nebo do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám musí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: Já ho ztratil, definitivně, já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstínek, že jo. A vždycky jsem věděl, že tam je, když ho potřebuju mimořádně nasadit, tak jsem šel najisto, ale jednou jsem šel najisto, ale on tam nebyla.
0: Co to je mimořádně nasadit?
1: No, jako když nějaká společenská událost nebo tak, že jo, jde se na ples, nebo tak jsem si vzal prstínek. No, ale ztratil se, no, já nevím, kam přišel. Prostě nevíme, no. Je pryč, v tomhle baráku není.
0: Mezi jahody jste se koukal?
1: Všechno jsem převoral.
0: Tak třeba ještě čeká další rok.
2: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prstínkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
3: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
4: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
2: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to, ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
0: Takže do té doby to bylo utajeno?
2: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
1: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejásala, no, ona tak jako tě tam moc nemusela.
0: Jak to?
1: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejásá, no.
0: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuše, že si prostě musíte Danuši vzít?
1: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
2: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodný, no.
0: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
2: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného. To muselo být. Takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
0: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
1: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10. 11. hodiny. A...
0: Už takhle brzo jste se těšili?
1: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže...
2: No, my jsme měli pokoj, ne, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už si nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde

0: By je dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
1: Danuši se ale stískalo po rodném kraji a tak se stěhovali po druhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
0: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
1: Za 3 roky stál, ale maminka se toho bohužel nedožila.
2: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď jsem, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal ponoční. Takže mě muž hned odvez do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo. Takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v porodnici a říkali.
3: Pil kluka, ty kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, jo. A dobře to dopadlo, no.
4: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta?
2: Jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
3: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera. No.
4: Ta se narodila po jaké době?
2: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je tak krásný, viď? A tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty 2 děti, to už jsme byli taková rodina, viď? Bylo to takový hezký, no.
4: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
3: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
3: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
4: Ne, to nemůže být kávovar.
5: Je to kávovar?
3: To víš, že jo? No.
4: Ukažte.
5: No, co jste myslel, že to je?
4: No asi jo, no.
3: To víš, že jo?
4: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
5: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
4: Ale ty budeš muset víc psát.
3: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
4: to
3: prosím.
4: To k tomu asi.
5: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
4: Nedáte si u mě teda to kafe.
5: Tak jo.
4: Se musím naučit nejdřív.
5: Není to složitý.
4: Ne. Chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
5: Dám si preso.
3: Preso. Malinký. Hmm. No.
5: Tak to oslavíme, no.
3: A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
5: já jsem s tím.
4: To nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to teď.
3: Já to přinesu, počkej.
5: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
3: No, že strašně děkujeme.
4: Jo,
3: a že
4: jejich jsi... jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
3: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme v našem věku takovýhle.
4: A docela s váma bylo hezký posezení. No.
5: To jste hodnej.
4: Ne fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Přišlo něco takového?
4: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
5: S kolenem.
4: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já, tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
5: V čem?
4: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
3: My jsme tak nějak dost zvyklí na sebe.
5: Těšíte se jeden na druhého i?
3: Určitě.
4: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba. Jo. Takže těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistilo jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
5: Vy jste teď i dojetí tak trochu vlastně s tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten sice takhle projevil?
3: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
4: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co ta si tady počne, že jo, tak takový věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
3: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu všklivou, tak to zamává si s každým, tak...
4: Je to pořád všechno.
3: No, nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohle to nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkal se, nemůžu kvůli tomu druhým, že musím stát při něm. Jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
5: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
3: Asi jo. A když si říkala, že musím být silná, že já taková silná nejsem třeba, jako je můj muž ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
4: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. Jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to muž nebude vědět, co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No, myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete.
4: O, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No, samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jediný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to takový bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviní mu brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: Vám teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovský, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž, takže nemá, víte, má takový plný, pěkný rty, to se mi na něm líbilo. Vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu, no.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
6: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, jestli, když se mají rádi, tak se Některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost, co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijem, myslíme na sebe a je to určitě je to úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo?
4: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já když jsem třeba byla teďka třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili nebo jsme se s někým bavili nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ráno jsem si třeba vzpomněla, že strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny to jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mém věku teda už, že jo, se řeknete, legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je, no.
4: Nevím. Ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit na to platit celý život, respektovat toho druhýho, no.
3: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
4: Každý den, ano. Každý den musíte.
3: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za ruce?
5: Když si jdeme lehnout, tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
4: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
5: No. Nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, viď, ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišel a přivítala se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. No. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
4: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No mám ji rád, no.
3: Je vám spolu dobře?
5: Je nám spolu dobře, to jo.
4: Je?
5: Je jo, aspoň.
4: Je, taky.
5: No.
3: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
5: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct, mám tě ráda, nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No.

0: Danuše a Miloslav Novotný už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy. Dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: před 2 hodiny.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tu Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sudková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z Pražského okruhu. Směr letiště před sjezdem na Barrandov v omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krůci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Vezekemu chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda, Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs? Tak
2: o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na reprván.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní. Aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghorn, to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
10: Došli do třetiny reprbánu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Já? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemá.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak, když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K. A. R. A. S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno ok. Okének.
11: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
9: A tam.
10: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy
11: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
10: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
12: Zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak, tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktoru Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
12: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
12: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
12: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
12: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci. Koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augusty. No prostě, jak si co kdo najde.
12: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
13: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
12: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
12: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. A konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se proklouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají trojníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já se aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
13: Tak co mlčíš, Anton? Vzalo ti to dech, co?
12: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
13: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
12: Cože mi vybere?
13: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundury.
14: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
15: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
12: Co to je?
13: Žádný Irčan, je to Čech.
14: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech, to umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi, ten bylo trochu menší.
13: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
12: Co? Tuhle parádu.
13: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
14: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
13: No.
14: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
15: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
13: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
15: Tak přišel Antonín Karas, Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
10: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje. Živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Karoholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Selnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehraju.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwitz. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.

0: Co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
1: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát šeřikový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku! Ozvalo se od brány a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník,
0: liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení. Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel. Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen tři poníci. Hans, kde je mis?
1: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučka, bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
1: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
1: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, pět kroků rozběh. Teď. Hop.
0: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
1: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
0: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
1: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
1: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
0: A zapráskav samotam bičem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
0: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
2: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
2: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
2: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašku?
2: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
2: Já maminku nemám,

Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy. A je to moc těžké skočit na koníčka? Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No proč si se neodrazila pravou? Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu. Vždycky? Vždycky. To je divné. To si musím vyzkoušet. Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně. Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. No hýjo, hýjo, běž a neplaš se, no, no malá, no mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop. Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně. Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop. Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil. Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop. Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze. Vidíš, ty potvoro, že tě skrotím? Znova, opakovat. Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou. No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď. Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině. Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko. To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropás.

Šli bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapu mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu si jezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwitz Rudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwitzovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Vším. Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte. Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Kerholec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za láhev Rýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servos Silnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Berwitzová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím také, Helen. Ty
8: Široká sukně?
9: S volány.
8: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
9: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
9: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
3: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
10: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
10: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
11: A teď slon, Aršehir s Bingem.
10: Donnevetr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
10: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
11: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
10: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
11: A co?
10: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
11: A co by to k sakru mělo být?
10: Kleknout.
11: Kdo?
10: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
11: Ty brvče!
3: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
11: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
10: Vždyť to Himmler God nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
11: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
10: Umějí. Pane řediteli, uměj, jakože je Bůh nade mnou, uměj. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
11: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
11: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí Kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
12: Tak co jsi tomu říkal, táto?
13: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. Já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a ne manéž.
12: A vy, pane Malina?
14: Prima, Vašku, prima. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
12: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
15: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
12: Vždyť já jsem byl u toho.
15: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým Braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
11: Vašku!
9: Vašku!
11: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
11: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat... V Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
16: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
8: mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli, už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
8: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
16: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
16: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
8: Kam já?
3: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
8: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: Ní kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hansi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašit nějaké úspory, až o tu půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někde taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři a jeho sourozenci mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiná, já jsem to nechtěla. Protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne. To ne, tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama bez sourozenců. Mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte, co Jarko se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem slyšela, že tam ty 3 sourozence psané nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhle tom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mamka měla starý nábytek a už se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je se mnou ve Frýdlantě, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tedy ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůl jedno křeslo.
1: Ale znám to,
0: i takový případ
1: jako znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano, ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někdy ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
1: No, snad,
0: že ještě...
1: snad ne už. Snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že je to, musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc, hezky všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady Noční linka Českého rozhlasu. A povídáme si o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
2: Dobrý večer, přátelé. Já musím vypnout rádio.
1: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
2: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je o hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu, když řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěly rodinné domky do 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché, když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, by řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mi záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak nej... No?
1: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
2: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku, ale za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi, ten bratr, jako napsal, jako že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo. A to je právě to mě právě taková, já jsem bratrovi hodně pomohl. Já v práci zehnal jsem mu spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomoženu mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
1: No, vy jste začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
2: No, tak stalo se to po mámě smrti.
1: Od té doby to je takové, jaké to je?
2: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se po internetu, si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme, jako já. Já spíš, jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného města, řeknu vzdušnou čarou, 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
1: Co pak? Nevím, jestli ještě chcete pokračovat.
2: Já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába a já těch rodných listů mám dosti, některý jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz svatý kopeček nad Olomoucí.
1: Tak Bohumíre, končíme krásně vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
2: Ano, děkuji vám.
1: Naslyšenou, zdravíme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut. Můj první

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste se naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. Zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde je více Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím z Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové, ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu a ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, někdo možná ještě splácel.
1: No,

0: nějaké hlouposti se potom nebavil až do smrti, což to je podle mě tak, jak tož každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám ještě pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
1: No, Láďo, a...
0: Bez problémů.
1: No, vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
0: Ne, já... No, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvila, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale... Nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat. A ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy. Takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se hned zapomene to. Tam člověk akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku a takže to mám pěkně všecko uložené.
1: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mě přijde jako podpásovka.
0: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... Všim on ji nasunoval, že to se prodá a že potom si koupí jinde, že se odstěhují, no ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
1: To je příběh. Tak, do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
0: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se zase rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
1: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
0: Jo, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má stres, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím, kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím to. Jednu mě volali, te taky, nevím, když nejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
1: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Tak. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavný.

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak vy moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi, může někde znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví. Téma i pro vás.
1: Povídejte. No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím. Mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skryšovat. A byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 55, já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala, já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, a jestli z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až mi mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako z tu tetu mi řekl, jestli bych jim mohl nějak pomoct jim. A tak já jsem se do toho prostě zbral se na advokáty, zbral jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem. Takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše. Já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince. Bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože takto to mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: už neměla šanci.
0: Po kom to ale bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka.
0: Mhm.
1: Kamarádka, která milovala kočky a taky, no a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Já jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel a tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítit dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok. Člověk, kterýmu někdo zemře a notář, ke kterýmu musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. Nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože vo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo tak, že jsem na tom dost mizerně, no.
0: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
1: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze. Všetko, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně jako neřík, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
0: To se vám nedivím, to v člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nic, než se s tím smířit a...
1: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho, co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu udělat poslední vůli, nebo tak, ne, nic. Takže dobře. To bylo všechno.
0: Děkujeme za to,
1: všechno,
0: no.
1: Ale...
0: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už se vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
1: Ne, neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutný, že mu někdo zemřel a ona se chová takhle.
0: Paní Zito, nevím, tak... No. Přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste nestrácela elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
0: A od toho jsme tady.
1: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusní. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového. No. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
0: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu i teď po půlnoci. Máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že, nebo možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc, anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaročko, tady je paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Váska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Vlasku, na Vlasku, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď tématu. No, naši bývali na Vlachách, po Vlásce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z tého, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl. Ne, rok a půl, tak. Rok a půl. Bo jsou 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mlátička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla valský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zvědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezvědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten váský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho, já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pen si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata, že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, to až potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroji jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé, Měla mamka napsala denní vlny, kolovrat, nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svoj, no, brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo. To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo.
1: Aha.
2: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha, prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam byla jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec. Jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo no, taťka pořád jenom. Ještě koňak koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli, založilo se JZV, přišli, zebrali nám o tento seno, slámu a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu senu s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své větrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali a on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje. Nádherné, jo, po Němcích ještě, jo, krásné hudební nástroje, to tam bylo nespočítaně, jo. Potom ten kolovraz, matka ho dala do toho, do zámku, jo, tam je zámek, té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek, no a do toho zámku, jo, ten kolovrat tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. A mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovat. Tak kašleme na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
2: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit a se...
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
2: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, jezede nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastínku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, i když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětství může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestře dům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Ludmila, která volá od Brna. Vítejte a povídejte.
1: Halo?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on... Já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měl tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on říká, on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemám vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ju můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechala to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíl, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milej Karolík umřel. Do dvou let umřel. Ale je stejně starý jak já. Ale, takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi. A ona nevěděla, že má sestru nevlastní. Ale já jsem jí to řekla a ona to tam musela nahlásit. Nebo jestli ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 tisíc.
0: No.
1: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dceři. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, uh-huh. A mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špíla, že on píl a kde si cosi. Jenže já, představte si, já jsem nemohla říct, že on píl. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to taťka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál. Ona se normálně musela jít na 400 tisíc, jako ze zákona určitý ty procenta, musela jí vyplatit.
0: No, ona nemusela, ale chtěla.
1: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
0: Jo, já jsem to pochopila tak, že, pardon, že ještě předtím, než, jo, než proběhl, že na to neměla nervy, takže mu to...
1: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, ona byla dospělá.
0: Jsem si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne no, někdo tak, to, že se rozhodne ano, někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěť je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, vidíte to, jak se to
1: zamotalo. Ona začala dělat, že se s ňou chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ním vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
0: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli, ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
1: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no. Ona musela jí peníze dát.
0: Zajímavý příběh. Děkujeme, jo, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala, asi když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. A chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi Itálií, protože já jsem, nebude to žádným hmotným dědictvím, nebo o takovým velkolepým, protože to už tam jsem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnete si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že se tam za ním

0: tam za ním vyrazil.
1: Aha.
0: A tam jsem předtím byl hlavně teda s tou tetou, že oni byli oba dva už 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich se vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako z těch to, co jsem si přivez právě v sobě. Třeba ta Helena věděla, že jsem levák. Tak když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měl oušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otevří hrniče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo, jako se chtěli, že jsem měl něco podobného, ale to je ten hrnek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten, takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakým advokátem, a takže to, že člověk svůj má, tak je na furt. Nebo na furt. Ve chvíli, jak trikla tahle, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, je nebo na to potřebuje jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček, jak říká pan Menčík, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký brák, který spadne při těch údržby, ale mít něco, vzpomínky, pamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těma malými příbuznými povedlo. A nejen s nima, s podobnými dalšími, kterými v podstatě takhle to...
1: Mílo. To bylo hezké s tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá. Stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
0: Ale zase obráceně, můj dědeček vlastně otec z toho strejdy, tak byl řemeslník, dělal takový to domácí kutilštní a řekl, hele, když zaplou každý bíček, tak ho nikdy nevohajíbe, vždycky musí zaplout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že tam ten žebíček, co vidí ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak vzpomenu si na Helenu, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plác a v tu chvíli mám ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
1: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
0: Pane, při té údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no, takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byly s těma tragickými případama.
1: Ano, no, ale jako, je to bohužel ze života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
0: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenos, a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, že musí být pořád ve střehu, ne?
1: Tak.
0: V podstatě, on mi to napověděl, když si ráno Patrik rozehnal, to asi budete znát. Jo. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny, jak se říká na Vánoce, pokoj lidem, dobré vůle.
1: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, že loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
0: Tak my jsme dělali na táboře, v létě jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi to bavilo akorát, že maloplatný do hospody se sáňkama je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v červenci, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
1: A víte co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
0: Děkuju moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bratřek, který byl po mužské příhodě, bydlel u maminky, tak jsem musel vyklid obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera pila do mestosu, měla poleptaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze, jo, já radši sama sobě nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti. Vůbec žádný starosti. Jo, je to něco hroznýho. Jak tohle to otec dokáže udělat? Já jsem se už tomu tak nabrečela. A ona tak učinká.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsala.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá volný zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nepozve. A ona ho má pořád ráda i přes to všechno.
0: Tak,
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos, to je vlastně louh, že jo.
0: No. A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte, co, mě je 70 let, já už taky nemůžu na nohy, já se o dceru starám, já jsem její matka a i opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná, takže to, a já vím, kde on bydlí v novém Bydžově a jmenuje se Hrunek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce a tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle sto, že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, to je největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus a toho obdivu. Já ho obdivu, že to dokáže tak a vlastní dceři ublížit. Když je nemocná, by byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, já si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby ji tam skutečně dovezl, prostě postavil před ty dveře, třeba by táta,
1: jak se říká, jako... Vy to byla, vidíte, miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztál, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila, doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi v tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někde podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda. A jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Nehoří, Jarsko, víte, co nehorší, že kdybych já se svou něco stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral? Vůbec nikdo by se o ní nepostaral. A on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil. Na mě se může vykašlat. Už nemáme spolu co společného. Ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná. To je strašný, to je úplně to hroznýho. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. Ona kvůli němu malé přišla o život. Tak... Je to hroz.
0: Tak se držte, opatrujte se, zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště. Děkuju vám.
1: Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které námi dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor. Už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland. To je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhle definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub. Detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody a už seděl aspoň 10krát. Tak Ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co na plat našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen pak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám:
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Hlejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes, tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Mě snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musíte odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nalez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby.
7: No?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grixi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grixi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: No. Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Nalezl na kamenné desce z Ölingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer, fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostra našeho exponátu, to jsem já, se téměř shoduje s otiskem skamenělého mloka, který byl nazván Cryptobranchus primevus, neboli Andreas Scheuchzerý.
9: A když čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
8: Soudní síň, dostihy, kopaná.
9: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
8: Ne, pane.
9: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No. Tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3x5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17x20?
4: Nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: Pět.
4: Dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu pacifické exportní společnosti.

0: Ticha.
1: Děkuji vám, pánové.
0: Pánové sedají.
1: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
2: Velevážené shromáždění, stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel z 20 násobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 tisíc perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
1: Ano.
2: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
1: No prosím, pan doktor Hubka.
3: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
1: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
4: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
2: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
4: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
0: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
1: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mnocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
0: To je zástupce německého kapitálu.
5: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Mein Herr. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
1: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
5: Právo, Herr Bondy.
1: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
4: Moment, please.
1: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
4: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
0: Frenetický potlesk.
4: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
0: Projeví souhlasu.
4: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
1: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
3: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
1: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžem.
0: Všeobecná veselost.
1: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále, chemický a potravinářský

I kartel, ktorý bude vyrábiať laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmysloví, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě obsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Šantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Konstance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. No a je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadně na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
1: Pro boha!
2: Co je?
1: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
3: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
3: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
3: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
3: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
3: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
3: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
3: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
3: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
3: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
3: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
3: No,
1: to je strašné, to je strašné.
3: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
3: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
3: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jeden.